Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k 80. pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Verich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil, a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Nové Žalmanovo album A Tomáš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Halková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

Jediné, co mě hřeje, je oheň ve tvé náruči, pod kůží tiše praská.

znovu skotskou krajinou, v dešti se mlhou brudit, když nad hladinou orel zakřičí.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z 80-kového alba Žalmanova Spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, Na rozcestí, Znovu zrození, Jsem zmačkaný, Dobrovzdání, Kam odchází světe, Byl to hezký den, Pomalý šípy, Stovky domovů, Konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

nechává. Tamáří z Majdanu.

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Havík přidal dobro, lapsteel nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Kam odcházíš, světe, starý dobrý světe, pěšky na vlak, a jdi domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smete.

z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízal a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba umřel. Za času pro lásku na kraj střechy svět vešel. Za času

denice do všech stran, v nesnázích se bez milosti ptám, proč vypřeš.

0: lásku třeba umřel.
1: Za času,
0: pro lásku na kraj střechy světa šel.
1: Za času,
0: svou lásku jedné noci opustil.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova Spolu a Tomáš Porád Něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domovů, někde dobře byl. Bál jsem se tmy, jak unáší mě do hluby, a že lidi opustí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
3: ano,
2: všem.
3: Já
2: a
3: posílám taky dálku, ano, Kateřině. Kateřina Macháčková vás zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy si rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjčo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, ne, ne, ne. Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak si předpokládáte tady. Já jsem vlastně milospaní, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chce se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezel špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček, ne, sekáček. Ne, já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašnice. Ježíš, já tady, milospane, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu, na mou duši, já jsem instalatér. Milospane, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se. Vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospane, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kapne vám kohoutek, vidíte to, kikiriki kohoutek, jo, kap, no. Podívejte se, milospane, už ho mám, hlejte, Francouza, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, podívejte se, nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
5: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.

0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: No minule jsem si opravila tady pohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
0: Ale výjezd si naučtoval asi.
1: No, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce, jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměně.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli
0: ne
1: ještě
0: to,
1: se mi bude...
0: To náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano, české kotlině, ano.
0: A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Pana Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brno z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a praje vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, ano. Dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme. Tak
3: jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec zvítězil Pepík
4: Náhlovský.
3: No jo, Ošatka zdraví. O hosty tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano. Já často slyším, a diváci určitě taky, takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví. Jo. A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient, tak rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost, to přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient, to, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma, hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocný.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí zbohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudina sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním stavu.
9: Já v podstatě jako vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc řeknu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo. Tak vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemocen, nebo některý věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Řekl si, a já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým měsíci pojítala se ještě vůd. Mě ti pískala průduška. Tak ten se, já se tam malým umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Mě za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakém programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Řebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm A já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že nejvíce to bylo za skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl.
8: No. Celkem 40, že jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, lidi, přichází vizuální komik, Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam veše. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jakoby nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalipovat 39 dírek, není žádná legrace.
8: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: A konec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, kde mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty už tu byli
8: na nich. Slipy taky proděravili.
9: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravený, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
8: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká kremelec, takové ty krabičky, kde si to člověk vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy, ano, i v průběhu dne. Máte takový kremelec?
4: Já nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka.
4: Ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou, jdou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme a tady já měli jako téma do hrsti,
4: a jo.
3: A děj se vůle boží. No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léků.
3: Jak?
4: Říkala, tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu zkoušení a že to nepomáhá. Jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme
4: tady.
3: Ano, my jsme taková pedolka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem, nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak
1: ano,
2: to tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás, tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževská, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku. Mějte
1: ano,
4: se vám taky. Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc přál Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuji za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
7: Ale ne? U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo. Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako, jo?
8: Jasně, no.
7: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
8: Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No.
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. To je
7: nějaká blbej
8: form.
7: Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty, to na ty jako naprosto běžnej štamkast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor jako, jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: Čekárně, jo.
7: Tak.
0: Humoriáda.
1: Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový
1: a teď
3: napůl pracovní.
1: Nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli,
1: už
3: je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo,
3: už neměli
1: sešli,
3: schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo. Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6., ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím
3: to bude, to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i letos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ano. Ne.
6: Nechci být příliš osobně, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavili vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky se potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, musel jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle
6: z Tábora
7: nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme vyjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo, z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla a on si mě ještě tím prstíkem takhle přitáh, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřina, taky nějakou takovou zkušenost s policií, ne?
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit, jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně, no a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte, já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné z toho vitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco.
5: Něco.
6: Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No tak já nevím, jestli země...
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... Já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala, nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádko ani jedna, aby šetřil papírem. Ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního, posá okraj dolní,
5: no, no.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. A pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo?
5: Na večírcích jste si
6: četli
5: a tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavře, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se optal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A Já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. Liberecký magistrát vybral firmu, která ve městě vymění zastaralé parkovací automaty. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce zvyšovat pokuty za přestupky turistů a čekáme velkou oblačnost, ubývání deště a teploty kolem 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Odboráři budou dnes jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900. To Josef Středula vítá.
2: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
0: Město Liberec vybralo firmu, která na skoro všechna městská parkoviště dodá parkovací automaty. Její pražská společnost Designa Parking and Access. Magistrát vypisoval zakázku podruhé, poprvé ji kvůli nejasnostem v zadávací dokumentaci zrušil. Teď běží lhůta na možné odvolání ostatních uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle libereckého primátora Jaroslava Zámečníka ze Starostů pro Liberecký kraj proto zatím není možné stanovit, kdy na parkovištích nové automaty budou. Měly by nahradit 70 zastaralých, ve kterých je možné platit jen mincemi. Strážci Krkonošského národního parku pokutovali v letošní letní sezóně nejčastěji vstupy turistů do zakázaných míst. Výše jednotlivých pokut se pohybovala v řádech 100 korun. Podle nového ředitele národního parku Petra Moravce se sazebník pokut zvyšovat nebude. Snahou je lidi naučit, jak se mají v chráněné oblasti chovat.
3: Pokud je potřeba vnímat tak, že to je opravdu už nějaká mezní stav, který zkrátka už musíme dát, už to musíme nějakým způsobem zahrozit tím pomyslným ukazováčkem, tak aby ty někteří neukázení turisté to pochopili.
0: Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být trestným činem po jednání pracovní skupiny, která řeší bezpečnost na fotbale, to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů Sobě. Přibýt by mezi trestné činy mohlo také zahalování obličejů na stadionech. Změny jsou součástí novely zákona o podpoře sportu, kterou chce koalice předložit v září. Platit by měly od příští podzimní ligové sezóny. Zpřísnění trestů podle ministra Šťastného požadují zástupci sportovního prostředí. Součástí změn je i zavedení registru problémových fanoušků.
1: Počasí.
0: Zataženost deštěm vydrží až do dnešního dopoledne. Odpoledne už by mělo pršet jen místy. Teploty se dostanou mezi 18 a 21 stupňů. V místech s déle trvajícím deštěm zůstanou mezi 16 a 19 stupni. Fouká slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.

0: Dejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po páté se na řadě míst našeho kraje probouzíme do mokrého rána, tak pokud se chystáte ven, nezapomeňte na deštník. A my vám před cestou zahrajeme vaše oblíbené písničky a přidáme zajímavá témata. Výlemníci dokončují stavbu koupacího biotopu, co v něm bude a když se otevře, prozradíme už za chvíli. Vypravíme se také na Žatecko zkontrolovat probíhající sklizeně chmele a přidáme i zábavu v této hodině. Postará se o ní Petr Nárožný s hláškou, s kterou si ho určitě dobře spojíte. Český rozhlas Liberec vám přeje klidnou středu a jsme rádi, že posloucháte.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Jedna pohádková od Václava Neckáře. A to víte, po stěnách se nečmárá.
1: Alo, alo? To se dělá, ty čiligan? Tady šmárat pozdí? Nedávno zemalovali?
0: A z pohádky už míříme do Jilemnice. Tady dokončují koupací biotope s dřevěnými moly, s kluzavkou a vodním hřištěm. Na okraji města vzniká nová rekreační oblast, kam se lidé budou moct přijít podívat už na konci srpna. Hlavní provoz tam ale začne až příští rok.
2: Procházíme zatím ještě nefunkčními turnikety.
3: Tady jsme vlastně už bezpečně mezi budovami, to znamená ústupu, kdy v té pravé části bude převážně zázemí pro a návštěvníky typu občerstvení, popřípadě nějaké sklady, a v té druhé části zase zázemí pro správce, to znamená pokladna, ale samozřejmě taky toalety, sprchy.
2: Říká starosta David Hlaváč z ODS.
3: Dvě dětská hřiště, jedno vodní, jedno takové hrací. Navazuje na toto brouzdaliště, kde jsou už dneska nějaká ta skluzavka, hříbky. Potom je neplavecká část, která přímo souvisí s tou plaveckou částí, a ještě vzadu, schovaná vlastně za tou velikánskou skluzavkou, je ještě dopadová část, která je vlastně oddělená od té plavecké.
2: Stavba biotopu začala v loni na podzim a měla být hotová ještě před touto letní sezónou. Zpoždění nastalo kvůli více pracem.
3: Problémů tady byla spousta, že jsme se museli vypořádat se spoustou vody, která tady fyzicky byla, s podložím, s únosností jílu a všeho možného, a nebyly to hezký boje. Jsme opustili myšlenku, že ta voda sem nesmí přijít, protože ona sem vždycky nateče, a soustředili jsme se na myšlenku, když sem ta voda nateče, a teď myslíme do těch podloží a podobně, jak ji odsaď co nejrychleji dostat, aby nám tu nic nenatropila.
2: Radnice chce na konci srpna pozvat veřejnost, aby u biotopu mohla strávit alespoň nějaký čas. V úplném provozu bude až příští rok.
3: Koupací sezonu nestihneme, s tím jsme tak nějak se museli smířit. Na druhou stranu potřebujeme a chceme, aby jsme byli připraveni na tu příští sezónu. Budeme mít odchytané co největší komplikací nebo prostě nějakých nesrovnalostí, které samozřejmě při takovýmhle velkým díle můžou vzniknout.
2: Celkové náklady vyjdou na zhruba 75 milionů korun, z toho více práce jsou za 2 miliony. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Minutu po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Liberec. Na řadě míst našeho kraje aktuálně prší. Podle radaru je to hlavně na Liberecku a ve Frýdlantském výběžku, ale dešťové kapky už míří i na Českolipsko. Zatím ale napršelo málo, jen do 2 mm. Počasí. Ráno je na řadě míst našeho kraje mokré, teploty jsou mezi 11 a 14 stupni a přes den nám poskočí maximálně na 21 stupňů Celsia. Čekejte zataženo s deštěm, postupně ho ale bude ubývat a bude zamračeno. Biopředpověď na prvním, tedy na nejnižším stupni. Proč Robert Vano nechodí na žádné večerní párty? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host, ke kterému vás už za pár minut pozvu. Do té doby ale od nás Anaka a její kovboj, tak užívejte ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dnes je 238. den roku, svátek slaví Luděk, původem česká odvozená domácká podoba českých jmen Ludomír a Ludoslav. Po republice jich je na 15 000, tak na ně s přáním nezapomeňte. A také dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a k našemu mikrofonu usedne fotograf Robert Vano. A dozvíte se například i to, jestli se dokázal představit, že se ve své práci dostane tak daleko, že bude fotit světově známé osobnosti.
1: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti. Ale oni nehledají kamarádi, jo, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
0: Celý rozhovor s Robertem Vanem si poslechněte dnes po 13. hodině na našich vlnách. Teď už vyhlížíme 17:30 a další zprávy. Ještě před nimi vám ale hrajeme Petra Kotvalda a Stanislava Hloška. Až jsou v pohodě, tak v ní buďte i vy.

0: Dobré ráno, tady je Český rozhlas Liberec a Hana Houk-Foglová vám ve zprávách řekne, co budou záchranáři nacvičovat v České Lípě.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Datové schránky budou od zítřka fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci uživatelů a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé snadno rozpoznají, že jde skutečně o stránku státního úřadu. Policisté a další složky integrovaného záchranného systému dnes budou v České Lípě nacvičovat zásah proti aktivnímu střelci. Jak popsala mluvčí radnice, cvičení se bude odehrávat zejména v budově střední průmyslové školy v České Lípě a jejím okolí. Potrvá od 8 do přibližně 15 hodin. Semilští policisté vyšetřují případ napadení ženy v Turnově. V sobotu kolem 6. hodiny ráno ji v Palackého ulici napadl muž. Policie ho v pondělí zadržela na Mladoboleslavsku. Aktuálně je ve vazbě a policisté ho podezřívají z pokusu o znásilnění. V centru Krásné Lípy na Děčínsku se v pondělí procházel vlk. Na mobilní telefon ho zachytil obyvatel města. Podle odborníků, kteří se zabývají monitoringem vlků v oblasti Šluknovského výběžku, se jedná o mladé zvíře a na člověka nezaútočí. Dnes bude druhým kolem pokračovat fotbalový MOL Cup. Slovan Liberec v něm 17 hodin a 30 minut nastoupí proti týmu FK Přepeře. A zataženost deštěm u nás vydrží teď ráno i po celé dopoledne. Odpoledne už má pršet jen místy a naměříme 18 až 21 stupňů. Tam, kde bude pršet víc, jen 16 až 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci na Králově Háji je uzavřená část školní ulice, je to kvůli opravám. Uzavírka se objíždí ulicemi Vojtěšská a Dvorská. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu a vypravíme se k sousedům do vedlejšího kraje na Žatecko. Jak probíhá sklizeň chmele a jaká vlastně bude, řekneme si. A přidáme také zábavu. Petr Nárožný vám řekne, jak vypadala jeho exkurze na řízení letového provozu.
3: A když jsme odcházeli, tak ten šéf té směny, který na to dohlíží, jak to tam vodí na těch obrazovkách, ty přílety a odlety a pojíždění po letišti, tak za mnou přišel, učil se se mnou, říká, pane Nárožný, si pak víte, jaká je u nás nejoblíbenější hláška tady v řízení letového provozu, nevím.
0: Petr Nárožný neví, ale vy možná tušíte, po 17:45 vám to řekneme, pokud stále ještě tápete. Teď už od nás Janek Ledecký, budu všechno, co si budeš přát. A to jsme i my, Český rozhlas Liberec, v 5 hodin a 33 minuty.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Moje oblíbená od Vabyho Daňka, tak snad jste si zaspívali i vy a vydáváme se na návštěvu do vedlejšího kraje. Do začátku září budou mít chmelaři na Žatecku sklizenou letošní úrodu. Ta bude kvůli suchu a vysokým teplotám až o pětinu nižší než obvykle. Nižší je taky obsah alfa hořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Pěstitelé proto můžou za chmel dostat méně peněz.
2: Teďka se budeme podívat tedy, jak se odděluje chmel už ty hlávky z rostliny.
3: Ano, ano.
4: Jednatel firmy Emil Bureš Service Ondřej Šťastný mi teď ukáže celý proces zpracování právě sklizeného chmele. Po strojním oddělení hlávek od rostlin míří chmel do sušárny.
3: Vzadu je hořák, který tam honí teplej vzduch, horkej. Tady vidíme teploměry, na každém pasu je jiná teplota. První pas má zhruba 43 stupňů, na druhém je lehce pod 60 a na tom třetím je zhruba 63.
4: Chmel se suší takzvaně na vřetínko. Jeho správnou vlhkost podle Šťastného poznají, takže střední část hlávky při testu praskne. Pokud by v ní zůstalo příliš vody, mohl by se chmel po nalisování zapařit a zničit. Kolik chmele pracovníci každý den zpracují, si křídou zapisují na plech zavěšený v sušárně.
3: Když začne sklizeň, tak okamžitě vidíme po prvním dnu zhruba, jaká bude. Když vezmeme rok, který byl opravdu dobrý, tak tady máme třeba rok 21, tak bylo 19 hranolů první den a rok 20 bylo 0.
4: Zaměstnanci mezi sebou i soutěží.
3: Mezi těma sušárnama, že si to ty pracovníci jako řeknou, a hlavně soutěží, protože máme areál tady v Holedeči, máme chmel a pak ještě v Postoloprtech, tak Postoloprty mezi Holedečem, to je souboj, no, to je Sparta Slavie.
4: Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda v Česku až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. U nejrozšířenějšího žateckého poloraného červeňáku bude taky výrazně nižší obsah alfa hořkých kyselin, které pivu dodávají hořkost.
3: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude v průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jo. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušební a bylo to i pod 2%, takže je to špatný a nevypadá to, že by se to už zlepšilo.
4: Za nižší obsah alfa hořkých kyselin uplatní odběratelé srážky z výkupní ceny každého kilogramu chmele. Sládci ho totiž při výrobě piva budou muset k dosažení požadované hořkosti použít více. Menší firmy tak můžou přijít o 100 000 korun, větší až o miliony. Z Holedeče na Žatecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je pár vteřin po 6:45 a je tomu 15 let, co padl teplotní rekord. V roce 2011 bylo téměř 33 stupňů. No tak k takovému horku se dnes ani náhodou nepřiblížíme. Možná litujete, možná ne.
1: Počasí.
0: Je před námi pošmourný a chladnější den, na řadě míst našeho kraje pršelo, prší a nebo pršet ještě během dopoledne bude. Postupně ale čekejte ubývání srážek, velká oblačnost s námi ale zůstane. Teploty mezi 18 a 21 stupni, na horách do 15. Zapršet by podle meteorologů mělo na celém území našeho kraje, spadnout má mezi 3 a 9 mm vody. A od počasí už míříme do našeho archivu za nejznámější hláškou Petra Nárožného. Víte, která to je?
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Je přesně 5:51, s vámi je Český rozhlas Liberec a dnešní mokré ráno vám zpříjemníme. Když jde populární herec na exkurzi, nestačí se divit, co všechno se během ní nakonec dozví. Vypráví Petr Nárožný.
1: No já jsem byl jednou ze synem pozvaný na řízení letového provozu. Mě to strašně zajímalo v Ruzyni dostat se na tu věž a dostal jsem se tam, dělali nám tam exkurzi, je to nesmírně zajímavý, nesmírně zodpovědný povolání. A když jsme odcházeli, tak ten šéf té směny, který na to dohlíží, jak to tam vodí na těch obrazovkách, ty přílety a odlety a pojíždění po letišti, tak za mnou přišel, učil se mnou, říká, pane Nárožný, si pak víte, jaká je u nás nejoblíbenější hláška tady v řízení letového provozu, nevím, spadlo ti to, Váchale.
0: Tak si pojďme originál hlášky připomenout, když o ní byla řeč.
2: Padlo ti to! Seber to!
3: Co? Stůj!
2: Máchale! Pamatuj si! Tebe čeká šibrnice! Sak na ryby, pytel na raky! Pamatuj si! Tebe čeká šibrnice! Hrgot já! Je... Já si zlomil šavli.
0: To byl Petr Nárožný a vzpomínka na pohádku S čerty nejsou žerty. Určitě se jí nejpozději na Vánoce v televizi zase dočkáme. Je 5:52, za chvíli od nás další zprávy a po 6. prolistujeme jako každý den kalendář a řekneme vám také, kde si dnes neuvaříte dopolední kávu, protože nepůjde elektřina. Český rozhlas Liberec vás zdraví do mokrého rána a pokud míříte ven, deštník sebou. Těm

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V dětských čajích značky All Nature bylo podle inspekce nadlimitní množství alkaloidů. Jablonecké gymnázium u Balvanu už zajistilo všechny pedagogy pro výuku. Město Liberec začne v září hledat firmu na stavbu městského holubníku a bude většinou zataženo s deštěm a teplotami kolem 19 stupňů. Hanna Foglová přeje hezké ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature inspektoři našli nadlimitní množství alkaloidů. Jsou to látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu, informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října roku 2027, druhá do března 2028. Situace na gymnáziu u Balvanu v Jablonci nad Nisou už je podle Libereckého kraje jako zřizovatele školy stabilizovaná. Prozatímnímu vedení školy se přes prázdniny podařilo zajistit nové vyučující za pedagogy, kteří dostali od předchozí ředitelky výpověď nebo sami na protest odešli. Informace o tom, jakým způsobem bude výuka od září zajištěna, jsou na webu gymnázia. Pokračuje krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Samozřejmě uvidíme, jaká atmosféra nálada bude po začátku školního roku ve škole a platí to, že jsme zmínili, že bychom rádi do konce roku měli nového ředitele nebo ředitelku, tak aby od 1. ledna mohli nastoupit. Zatím termín, kdy budeme konkurs vypisovat, přesně nemáme.
2: Město Liberec se začne v září hledat firmu, která na půdě budovy radnice postaví holubník. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Holubník má být pro zhruba 150 ptáků. Podle monitoringu města je nejvíc holubů právě v centru a v okolí radnice. Náklady na výstavbu holubníku magistrát odhaduje na 380 tisíc korun.
4: Podle města by se měly holuby na půdu radnice slétávat a trávit na ní většinu času. Nebudou tak pobývat v ulicích. Současně bude díky tomu možné jejich počet regulovat. Provádí se to výměnou vajec za umělé atrapy. Snížení populace holubů je podle magistrátu možné sledovat po jednom roce. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas.cz v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií říká, že Polsko chce obsadit část území České republiky. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24. Součástí kampaně je i falešný plakát na Facebooku, který láká na smyšlenou demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území.
1: Počasí.
2: Je a zatím bude většinou zataženo s deštěm na většině míst našeho kraje. Odpoledne už má pršet jen místy a teploty vystoupají k 17 až 20 stupňům Celsia. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo severovýchodní a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Turnově je kvůli stavbě nádražní ulice zúžená na jeden jízdní pruh. Kyvadlový provoz tam řídí pracovníci stavby nebo světelná signalizace. Tak tam počítejte s omezením a buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké mokré ráno vám přejeme. Na řadě míst našeho kraje prší, tak deštník sebou. Nevím jak Hanka, ale já jsem tedy rozhodně pookřál. No ona tady pokyvuje hlavou, že ne?
2: Ne, já mám ráda to sluníčko. A ty jsi slíbil,

0: Hanka vám před chvílí říkala, že jsem slíbil slunce, no komu chybí, nebojte, od zítřka se dočkáte, navíc se oteplí a bude to zase na koupání. Od počasí teď ale za jiným tématem. Ještě před několika měsíci Ivan s Nikolou útočili pomocí dronu na ruské cíle. Teď na okraji Prahy učí létat zájemce z Česka. Jen málo kdo má s bojovým nasazením dronů větší zkušenosti než ukrajinští veteráni. Školení uspořádala nová organizace Strong Europe, kterou založil Martin Kroupa z Paměti národa. Létat z drony se učí lidé z bezpečnostních sborů, ale také civilisté z oboru, kde byste to vůbec nečekali.
1: Právě to pravda.
2: Bíže. Po týdnu zhruba jsem byla totálně frustrovaná, protože mi to vůbec nešlo. Ale jakože vůbec. Že když to jakoby laicky porovnám, tak vy se snažíte udělat řidičák na auto, ale vlezete rovnou do formule.
3: Vy jste předtím nelétala s žádným dronem?
2: Já jsem prostě naprosto nepolíbená. Já jsem poprvé držela joystick v ruce až tady na začátku tohohle kurzu.
3: Tak Jana doposud řídila jen svoji úklidovou firmu.
2: Určitě nemám ty ambice jít jako dobrovolník na Ukrajinu, ale kdyby nedej bože to přeskočilo sem, tak to chci umět. Učí nás ty nejlepší z nejlepších.
1: Ok, you need to let rest, because your hand like...
4: Já bojoval v 3. brigádě.
5: Když jsem odešel z univerzity a dobrovolně vstoupil do armády, začínal jsem jako pěšák. Bojoval jsem u Bachmutu, Andrejivky i Avdijivky. Létat s dronem naučím každého.
6: Operáti z Aeroscan.
3: Ivanovi je 24 let, během bojů byl i 3x zraněný, z toho jednou dronem.
1: Já pokazuji jich vorohám, i oni teď jich nejdu.
5: Nenávidím drony, jeden mě zranil, proto je nenávidím, ale já s nimi útočím na nepřítele a ten je nenávidí také.
1: Ale já rozumím, že to je právě trochu dozadu.
3: Ivan nenápadně posedává ve stanu a jen znalci jako Milan Ice ze spolupořádající společnosti Aeroscan vědí, co tenhle hubený mládenec umí.
7: Ukrajinský instruktoři jsou neuvěřitelní borci a myslím si, že tady v republice jako v tuhleto chvíli, když jsou tady, jako nemají konkurenci.
3: Prvním kurzem prochází 12 zájemců, mezi nimi i vojáci, kteří ale chtějí zůstat mimo mediální pozornost. Kurs totiž dělají ve vlastním volnu a za vlastní peníze. Česká armáda plánuje do 2 let nakoupit 3000 dronů, což se podle ukrajinských statistik spotřebuje na bojišti během jednoho odpoledne. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na sedm se probouzíte s Českým rozhlasem Liberec a je před námi asi nejchladnější den na tohoto týdne. Kdo by se chtěl ještě koupat, musí vydržet do zítřka, kde mají být zase letní teploty. Počasí. Ráno je na řadě míst našeho kraje mokré, aktuálně prší hlavně na Českolipsku a teploty jsou mezi 11 a 14 stupni a přes den nám poskočí maximálně na 20 stupňů Celsia. Čekejte zataženo s deštěm, postupně ho ale bude ubývat. Biopředpověď na prvním stupni. A za chvíli prolistujeme v našem dobrém ráno kalendář, tak zůstaňte naladěni, ať vám ve středu 26. srpna nic zajímavého neuteče.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 238. den roku, do jeho konce nám zbývá 127 dní, pokud správně počítám. Jednou ze zajímavostí dnešního dne je, že 26. srpna v různých letech padly ve významných bitvách dva čeští králové, Přemysl Otakar II. A Jan Lucemburský. A další zajímavosti a významnosti přidává Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kereščaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kereščaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Začínám.

0: S vámi je v mokrém ránu Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že v Liberci bude uzavřena část Šaldova náměstí. Podrobnosti od Hany Hauptfoglové ve zprávách.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Do centrální evidence psů zatím svá zvířata registrovalo zhruba 145 lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů je musí do evidence zavést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 000 korun. Povinné je to od července tohoto roku. V horním centru Liberce bude o víkendu uzavřená část Šaldova náměstí, informovalo o tom město na sociální síti. Od soboty do pondělí nebudou moct řidiči odbočit do ulic Husova a Jablonecká. Omezení souvisí s opravou kanalizace v Jablonecké ulici. V Drábských Světničkách v Českém ráji skončila instalace nových schodů od krásné vyhlídky, palisády i části turistických chodníků. Návštěvníci by se do skalního hradu mohli vrátit na konci září. Vodohospodáři z povodí Labe hlásí mírné zlepšení situace na řekách. Ukazatel sucha je teď na 24 ze 133 sledovaných profilů. Před 2 týdny jich bylo 62. Průtoky se ale na většině toků drží nízko a některé dál klesají. České volejbalistky zvítězily na evropském šampionátu v Brně nad Ukrajinou 3-1. Už po předposledním utkání základní skupiny tak mají jistý postup do osmifinále. Skupinu uzavřou zítřejším soubojem s Bulharkami. A ještě počasí bude nejdřív převážně zataženo s deštěm, ten bude odpoledne ustávat a večer bude i oblačnost ubývat. Teploty dnes 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/13 v Dolních Pertolticích, opravují tam most a jezdí se tam jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: I když na řadě míst našeho kraje prší a v uvozovkách vytáhneme plechové deštníky, provoz je klidný a to dokonce i v omezeních na 35 v Liberci. A za chvíli vám řekneme, že je uzavírka u Vysokého nad Jizerou a přidáme také informaci, že vlakem od Turnova na Mladou Boleslav se brzy nesvezete. Teď se ale pojďme v tom šedivém ránu vznášet, pomůže nám s tím Hana Zagorová. Jsme Český rozhlas Liberec, hezké ráno přejeme.

0: Na hodinách je 6.40 a máme pro vás další informace z našeho kraje, protože jsme rádio, které tady žije s vámi. A začínáme na silnicích. Dnešek a zítřek přináší další komplikace do provozu autobusů v našem kraji. Kvůli opravě silnice mezi Vysokým nad Jizerou a zastávkou Roprachtice rozcestí jsou upraveny jízdní řády tudy jezdících autobusů. Zastávka Roprachtice rozcestí bude až za křižovatkou ve směru na Příkrý a pro spojení z Vysokého na Semily můžete použít linku 951 pro spojení do Jilemnice 941 a 951 a z Roprachtic pak do obou směrů linky 952 a 3. Přesouváme se do Železného Brodu. Od zdejšího nádraží jezdí autobusy jinak, než jste zvyklí. Ještě dnes počítejte se změnou zastávky pro vybrané linky kvůli opravě havárie elektrického vedení v Nádražní ulici. Zastávka Železný Brod terminál je přesunuta do Masarykovy ulice. Pokračujeme v Desné. Tady si dnes neuvaříte dopolední kávu. V Sokolské, Šeříkové a Krkonošské ulici nepůjde mezi 8. a 11. elektřina. Její dodávky budou přerušeny také v Příchovicích a Tanvaldském Šumburku, a to dokonce až do 1. odpolední, tak ať nedopadnete jako u Škopků.
1: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
2: Zrovna vypnule prout, no.
1: No, zrovna teď, když to bylo to, no. Vždyť už to dává. Já to neviděla.
0: Podrobnosti najdete na stránkách ČEZu nebo na stránkách Desné. A ještě na železnici od Turnova na Mladou Boleslav bude na podzim zase výluka a bude dlouhodobá. Správa železnic totiž ušetřila na opravách jiných tratí a tyto peníze teď použije na opravu trati mezi Příšovicemi a Bakovem nad Jizerou. Oprava úseku přitom nebyla původně ani v plánu. Na začátku září počítejte také s výlukami na trati mezi Libercem a Pardubicemi. Za chvíli bude 6:45 a připravujeme pro vás i předpověď počasí, abyste věděli, jak se ve středu ráno oblézt. Už za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec.

0: vámi je i přesně ve 6:45 Český rozhlas Liberec a dnes je tomu 15 let, co padl dosud teplotní rekord. V roce 2011 byl téměř 33 stupňů. No k takovému horku se dnes ani náhodou nepřiblížíme. Možná litujete, možná ne. Počasí. Je před námi pošmourný a chladný den. Na řadě míst našeho kraje pršelo, prší a nebo pršet ještě během dopoledne bude. Postupně čekejte ubývání srážek, velká oblačnost nám ale zůstane. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách do 15. Zapršet by podle meteorologů mělo na celém území našeho kraje spadnout má mezi 3 a 9 mm vody. Pilová sezóna rozhodně nekončí, ve vzduchu je hlavně ambrózie, trávy a byliny, klíšťata mají střední aktivitu a index růstu hub je podle Českého hydrometeorologického ústavu také na dobré úrovni. Přidám ještě rekordy, největší zima byla v roce 1980 jen 6,5 stupně, to i dnešní ráno je daleko teplejší, to musíte uznat. A největší horko, jak už jsem říkal před malou chvílí, jsme dosud naměřili v roce 2011 bez jedné desetiny 33 stupňů. A ještě slunce, ať máte kompletní přehled o počasí, vyšlo před 1,40 minutami, zapadne v 19:57, na obloze ho ale velmi pravděpodobně vůbec neuvidíme. A počasí u nás střídají děti, za chvíli se jich v anketě zeptáme třeba na to, proč je Karel IV. Čtvrtý.
1: Protože ten Karel IV. Vládl jako čtvrtý.
0: Zajímavá úvaha, co dalšího nám děti odpověděli, dozvíte se z Českého rozhlasu Liberec, když pár minut počkáte. Do té doby třeba kapela Kryštof.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Halo.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
8: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Na všechna místa, kde nás 9 minut před 7 posloucháte, vás pěkně zdravíme a dnes je Národní den psa, tak k tomu svému mazlíčkovi něco dobrého dejte. Je také 238. den roku, svátek slaví Luděk a po republice jich je na 15 000. A třeba před 680 lety nastoupil na trůn náš nejslavnější král a císař Karel IV. Na něm vystřídal svého otce Jana Lucemburského, který v roce 1346 padl v bitvě u Kresčaku. Tak si pojďme o našem ikonickém králi něco povědět. S dětmi se až ke Karlovu mostu pomyslně vydává naše redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Karel IV.?
2: Karel IV. Je král.
3: Náš král.
1: Kdy asi vládl?
2: Když jsme ještě nebyli narození.
3: Nebo vůbec jsme nebyli na světě. Nikdo z republiky.
1: Kde vládl a kde bydlel?
2: Teďka bydlí v nebi, ale předtím bydlel někde na světě.
4: On bydlel vlastně na hradě.
1: A víš, na kterém hradě?
2: Taky v republice, protože u divadla je ten památníček a na tom je hlava toho Karla. Je to Karel?
1: Byl Karel IV. slavný?
3: Jo.
4: Ano.
1: Co Karel IV. postavil nebo vybudoval?
3: Asi postavil nějakou věž, Karlův most, a tam se prodávaly vajíčka na Maltu.
1: Proč ten Karel byl zrovna IV.?
2: Protože ten Karel IV. vládl jako IV.
3: Protože byl trochu poslední nebo byl první.
0: To byly znalosti našich dětí o Karlu IV. Za chvíli bude 7 a připravujeme pro vás další zprávy a v příští hodině dobrého rána se vypravíme za libereckými hokejisty a zeptáme se, kde chtějí uspět. Určitě řeknou, že všude. Teď už od nás pro pohodové ráno Iveta Bartošová s Karlem Černochem. Zdraví vás, Český rozhlas Liberec.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na střední průmyslové škole v České Lípě dnes bude cvičení zásahu proti aktivnímu střelci. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji letos podobná jako v roce 2024. Město Turnov vede jednání o náhradách škod ve vyplavené knihovně a čekáme velkou oblačnost, ubývání deště a teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Policisté a další složky integrovaného záchranného systému dnes budou v České Lípě nacvičovat zásah proti aktivnímu střelci. Jak popsala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňáka-Lbrožová, cvičení bude zejména v budově střední průmyslové školy a jejím okolí. Potrvá od 8 do přibližně 15 hodin. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíš průměrná, shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupali víc než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, jak říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, které tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
2: Město Turnov zatím nemá vyčíslené škody, které minulý týden způsobil v nové městské knihovně přívalový déšť. Knihovna se měla slavnostně otevřít 1. září, déšť ale zničil velkou část nábytku, zhruba 1000 knih a také počítače. Podle turnovského starosty Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj teď běží jednání o tom, zda půjdou provedené práce na střeše knihovny reklamovat nebo ne.
5: Firma říká, že postavila to tak, jak to postavit měla, a teď si k tomu vyměňujeme stanoviska. My, stavební firma, projektant, knihovně se maluje, zároveň se dělá kontrola střešní krytiny a zapisujeme škodu pro pojišťovnu a za týden snad budeme vědět více.
2: Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po úterním jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů sobě. Trestné by nově bylo také zahalování obličejů na stadionech. Změny by podle ministra Šťastného měly platit od sezóny, která začne na podzim roku 2027.
3: Počasí.
2: Zataženo s deštěm vydrží v našem kraji až do dnešního dopoledne. Odpoledne už by mělo pršet jen místy. Teploty se dostanou mezi 17 a 20 stupňů a večer se i oblačnost začne protrhávat. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná. Tento stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, jenom s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Silnice 3. třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená, a to od křižovatky se silnicí od Jiřetína pod Bukovou až po křižovatku se silnicí na Mariánskou horu. Opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede přes Smržovku a Desnou, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zdraví vás Český rozhlas Liberec, přejeme pohodový start do upršené středy 26. srpna. A bude pršet po celý den? Možná otázka za milion. Zeptáme se ve 7:45 v Českém hydrometeorologickém ústavu. Zaměříme se také na další vývoj se silnicí 35 přes Český ráj. Zavítáme k libereckým hokejistům a zeptáme se jich na plány před sezónou. A prověříme si třeba také znalosti o žížalách, tak určitě poslouchejte, ať vám to neuteče. A možná vás teď, stejně jako Ilonu Čákovou nebo i Hanu Hautfoglovou, doslova zebe nebe. Ale nebojte, od zítřka přijde zase léto.
3: Dobré ráno.

Eláni a jejich otazníky, a ty máte možná nad dnešním počasím, ale jak jsem říkal před malou chvílí, nebojte, od zítřka přijde zase léto. Slibují to alespoň meteorologové. A další otazníky visí třeba nad hokejem. Liberečtí hokejisté totiž spřádají velké plány před nadcházející sezónou. Uspět chtějí v lize mistru a také v extralize, kde by rádi zaútočili na medailové pozice. Nebrání se

0: ani myšlenkám na zisk titulu. Ten jediný slavili 24. dubna roku 2016 po výhře 4-2 nad zápasy nad pražskou Spartou.
1: Můj velký sen je tady zase jednou zvednout ten pohár na konci sezóny a uvidíme.
2: Říká sportovní ředitel Bílých tygrů Michal Birner. Liberečtí hokejisté podle jeho slov chtějí být v extralize týmem, který bude konkurentem pro top týmy. Podobné přání má také směrem k lize mistrů.
1: My prostě chceme reprezentovat celý český hokej, celou vlastně soutěž extraligu na té nejlepší možné úrovni. Chceme v té soutěži dojít co nejdál, to půjde.
2: Slova sportovního ředitele pozorně poslouchal trenér Jiří Kudrna. Po sezóně, kdy Bílí tygři skončili ve čtvrtfinále, vnímá týmové ambice jako velkou výzvu.
3: Za celou tu sezónu jsme si tu laťku nasadili vysoko, ale zároveň chci říct, že prostě s jídlem roste chuť a chceme zase být dobří, chceme mít vyrovnanou výkonnost celou sezónu a samozřejmě přáli bychom si uspět prorazit víc playoff, takže určitě laťka nasazená vysoko, ale my chceme jít ještě vejš.
4: Samozřejmě ten vrchol, ten titul je pro každého sen a cíl, ale prostě pro mě minimálně semifinále, aby jsme se v tom zlepšili.
2: Navázal kapitán Radim Šimek. Bílí tygři vstoupí do nové sezóny jen s minimem změn. To považuji za výhodu. V týmu by měl zůstat obránce Tomáš Galvas. Zapojuje se další z mladých beků Lukáš Kachlíř a hlavně po dvou letech ze zámoří mužstvo posílil útočník Jakub Rychlovský.
3: Kuba je skvělý hokejista, čekáme, že nám hodně pomůže výrazně. Zapadá přesně do té naší koncepce rychlý, agresivní hry, dynamický.
2: Zdůraznil kouč Jiří Kudrna.
3: Co se týká mladších kluků, zase jsme rádi, hledáme cesty, jak prostě tvrdě pracovat s mladýma klukama, zapracovávat je do seniorského hokeje, takže chceme vlastně skloubit dvě věci. To znamená vychovávat kluky pro velký hokej, možná světový hokej řeknu, a zároveň prostě být úspěšní v naší soutěži a patřit prostě ke špičce české extraligy.
2: Už ve čtvrtek 3. září čeká tým první ostrý zápas. Na úvod Ligy mistrů se představí ve Finsku proti celku Tappara Tampere. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm je vaším společníkem Český rozhlas Liberec. Na řadě míst našeho kraje aktuálně prší podle radaru nejvíc v okolí České Lípy, Nového Boru nebo také u Liberce a Hodkovic. A pršet ještě bude, tak deštník sebou. Počasí. Ráno je na řadě míst našeho kraje mokré, teploty jsou mezi 11 a 14 stupni a přes den nám poskočí maximálně na stupňů 20. Čekejte zataženo s deštěm, postupně ho ale bude ubývat. Biopředpověď na prvním stupni. A co další dny? Sliboval jsem před chvílí lepší počasí, tak podle meteorologů přijde od zítřka, kdy se oteplí, v pátek pak má dorazit další studená fronta, ale na víkend má být zase příjemně s letními teplotami okolo 25. Tak uvidíme. A od počasí už míříme k naší rubrice Co v učebnicích nebylo. A s Martinem Písaříkem si prověříme znalosti o žíželách. A jak tak koukám z okna, tak ty mají dnes díky dešti určitě svůj dobrý den. Tak ať ho máte i vy.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Věra Martinová nám zpívala Nebe, peklo, ráj a stejně tak může dnešní počasí vnímat každý z vás úplně jinak. Já jsem třeba nadšený, že prší, porostou totiž houby a příroda tu vláhu potřebuje. No a třeba naše zprávařka Hana Houtpfoglová, tak ta by zase radši slunce. Tak vidíte, že i u nás v Českém rozhlase Liberec jsme jako nebe, peklo, ráj. Je 7:21 a ani ve středu se v Libereckém kraji nudit nebudete. Už v 10 hodin začíná komentovaná prohlídka areálu bývalého výstaviště. Sraz je v Technickém muzeu. Opakuj v 10 hodin. Kdo rád hraje deskové hry, neměl by od 4. odpolední chybět v Nejen kavárně. V 17 hodin pak začíná další komentovaná prohlídka, tentokrát Liebigova paláce, architektonického skvostu postaveného po vzoru italských renesančních paláců. V tu samou chvíli tam bude také koncert a o hodinu později začíná další letní tančírna. A pokud máte chuť na letní kino takhle ve středu, tak si stačí na 7. večer vyrazit na Libereckou výšinu. A dobrá zpráva k tomu, počasí se během dopoledne umoudří, tak nebojte, že byste zmokli. No a pokud jste si z nabídky nevybrali, doporučuji web živiliberec.cz, kde si můžete vybrat i další možnosti a pravidelně vám také tipy na víkend dáváme na našem webu liberec.rozhlas.cz, taky k nám si můžete kliknout. Teď už Martin Písařík, který ví víc, co v učebnicích nebylo, třeba i o žížalách.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Liberec vás pokají jménok, zdravíme do středečního rána a zjistili jsme, že Liberec bude vyměňovat parkovací automaty. Kdy? Odpoví Hana Hauptfoglová ve zprávách.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Nejnižší platový tarif by se mohl zvýšit, dnes o tom budou jednat odboráři, budou se věnovat návrhu úprav platových tabulek, který těm a zaměstnavatelům na začátku týdne představila vláda. Součástí změn je i zvýšení nejnižšího tarifu na výši minimální mzdy, tedy 24 900 korun. Město Liberec vybralo firmu, která dodá na skoro všechna městská parkoviště nové parkovací automaty. Teď běží lhůta na možné odvolání ostatních uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Není proto zatím možné stanovit, kdy na parkovištích nové automaty budou. Kvůli opravě obecní silnice dnes v Zahrádkách na Českolipsku začne série dopravních omezení. Jde o úsek od křižovatky silnice číslo 15 směrem k bývalému pivovaru a obecnímu úřadu. Silnice bude v prvních dnech průjezdná kyvadlově. Obec žádá, aby lidé u silnice nenechávali odstavená auta a snažili se opravovanému úseku spíš vyhnout. Strážci Krkonošského národního parku pokutovali v letošní letní sezóně nejčastěji vstupy turistů do zakázaných míst. Výše jednotlivých pokut se pohybovala v řádech 100 korun. Podle nového ředitele národního parku Petra Moravce se sazebník pokut zvyšovat nebude. Dnes se dalších 8 prvoligových fotbalových týmů zapojí do druhého kola domácího poháru, včetně libereckého Slovanu. Zápas na hřiště týmu Přepeře začne v 17:30. A zataženo s deštěm u nás vydrží i celé dopoledne, odpoledne už má pršet jen místy a naměříme 17 až 20 stupňů. Oblačnost by se měla začít protrhávat později večer.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, teď dejte v Liberci v ulici Svobody nad Harcovskou přehradou. Osobní auto tam narazilo do sloupu. S velkou opatrností tam projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme, tedy těm, kteří zůstávají doma, hezký den, řidičům a ostatním, co někam spěchají, šťastnou a rychlou cestu. A za chvíli vám také řekneme, jaký je vývoj s plánovanou silnicí 35 přes Český ráj nebo o záměru nové zastávky v polském Porajuvě. A zavoláme také do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se, jak to bude s dnešním deštěm. Bude pršet celý den? Uslyšíte. Teď ale poslouchejte Lenku Filipovou a její dceru Leny. Samotní totiž nejsme nic. Proto jsme s vámi 7:32.
3: Znáš

7:39, máme spíš vůni deště v dnešním ránu. No a v tom dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec pro vás máme i další informace z libereckého kraje. Začínáme na železnici. Radní libereckého kraje podpořili záměr vybudovat na péážní trati mezi Libercem a Saskou Žitavou zastávku v polském Porajuvě. Hejtman oslovil české, německé a polské ministerstvo dopravy s žádostí o spolupráci. Kraj o vybudování zastávky jedná také s Dolnoslezským vojvodstvím. Současné jízdní doby jsou na trati relativně napjaté pro zajištění přestupu v Žitavě a zastávka přinese další prodloužení jízdních dob. To by pak mohlo znamenat nutnost vypuštění některých zastávek na českém území. O zastávce se mluví desítky let, tak uvidíme, jak to časem dopadne teď. Z vlaku do auta příprava nové silnice první třídy číslo 35 v koridoru Turnov-Jičín je opět na začátku a stavba začne nejdřív v roce 2033. Důvodem zpoždění je zpracování nové dokumentace EIA. Odpůrci stavby chtějí prosadit takzvanou jižní variantu, která je podle nich šetrnější k přírodě i lidem a navíc je levnější. Ta by cenné území Českého ráje obešla z jihu přes Jičín a Sobotku a Mnichovo Hradiště. Cesta z Jičína do Liberce by se tím ale prodloužila. Zvýšilo by se zatížení D10 a návrh neřeší napojení na Semily. Taková varianta ale není v územních plánech obcí a Středočeský kraj s ní nesouhlasí. Teď z auta třeba na kolo. V Turnově si můžete nechat zdarma označit kolo, elektrokolo, elektrokoloběžku, koloběžku nebo i vozík pro invalidy proti krádeži. Dnes vám ho forenzně označí před služebnou městské policie ve Skálově ulici a další takovou příležitost k tomu budete mít zase o víkendu. Služba je pro turnovské zdarma, je ale nutné se předem objednat a přijít i s potvrzením o koupi. Podrobnosti najdete na webu Turnova. No a z Turnova ještě na Českolipsko na závěr. Skalní hrad Sloup znovu otevře spodní nádvoří, které bylo návštěvníkům nepřístupné desítky let. Místo je nově využito jako jednosměrný vstup do hradu. Součástí nádvoří je i křídlo rytířských schodů, které se proslavilo jako cesta do pekla v pohádce S čerty nejsou žerty. Většina prací na hradě by měla být hotová na podzim a nový vstup bude otevřen od začátku příští sezóny. Podrobně si o tom můžete přečíst na našem webu liberec.rozhlas.cz. Teď je 7:41 přesně, za malou chvíli zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se na dnešní počasí.

0: Koukám se z okna a vidím, jak nám v Liberci prší a podle radaru prší i na dalších místech našeho kraje. Třeba i v okolí Stráže pod Ralskem, Turnova nebo Smržovky. Je před námi asi nejchladnější den tohoto týdne. Kam se dostanou odpolední maxima a kolik bude ještě deště? Ptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. Na telefonu Českého rozhlasu Liberec máme přesně ve 7:45 meteoroložku Kláru Bubnovou. Vítejte, dobré ráno, Kláro.
1: Pěkné ráno.
0: Jaké jsou teď ráno v libereckém kraji vlastně teploty?
1: Tak teď měříme nejčastěji mezi 11 a 14 stupni v nižších polohách, na horách je to potom okolo 10 zhruba.
0: Dokážete nám už říct, kolik za to ráno napadlo srážek?
1: No, tak bylo to od nějakých pouze desetinek na některých místech až po třeba 5 mm v novembru.
0: A jak to bude přes den? Bude pršet ještě víc a bude pršet ještě dlouho?
1: No, mělo by pršet hlavně teď během rána, asi i dopoledne. Potom později už spíše jenom v těch severních partiích bude doznívat déšť. Poledne tady už pravděpodobně bez srážek. Případně by mohlo spadnout ještě nějaké ty další 3 mm.
0: A odpolední teploty a odpolední obloha?
1: Bude převážně zataženo. Až potom později odpoledne nebo až k večeru čekáme, že by se ta oblačnost částečně protrhávala. No a ty odpolední teploty mezi 17 a 20 stupni na horách mezi 13 a 16.
0: Předpovídá meteoroložka Klára Bubnová. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: To byla tedy předpověď počasí a za chvíli další téma dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Použité injekční stříkačky se čím dál častěji nacházejí pohozené ve veřejném prostoru a hrozí, že se o ně někdo poraní. Jak vypadá situace v libereckém kraji, řekneme za chvíli.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hodinách je 7.50 a do dalších zpráv stihneme ještě velmi důležité téma a informaci pro vás. V celorepublikových statistikách roste počet nálezů injekčních stříkaček ve veřejném prostoru. V Libereckém kraji nedávno zarezonoval případ tří chlapců z Jablonce nad Nisou, kteří se o pohozenou stříkačku poranili. Jaká je situace v našem kraji? To zjišťoval reportér Patrik Fischer.
1: Pokud někdo najde pohozenou jehlu nebo injekční stříkačku, měl by ideálně zavolat městskou policii. Kolik takových případů ročně za poslední 3 roky řešili liberečtí strážníci, říká jejich mluvčí Daniela Bušková.
2: Bavíme se o necelých 250 zhruba případech za ten jeden kalendářní rok. V tom období nevidím žádný nárůst počtu oznámených jehel a doplním, že vždycky se právě jedná, nebo téměř ve všech případech to jsou situace, kdy nám občané oznámí nález jehly a městská policie přijede na místo a tu jehlu zlikviduje odborným způsobem.
1: Řekněme teda, že někde ve veřejném prostoru jsem našel stříkačku. Co mám v tu chvíli dělat?
2: Nedoporučujeme, aby na ní někdo nějakým způsobem sahal nebo se ji pokoušel uklidit sám. Strážníci jsou k tomu vybavení, mají rukavice s takzvaným neprořezem, mají speciální náruby na biologický odpad, případně kleště a mohou tu injekční stříkačku, pokud to je ona, z toho místa sebrat a bezpečně uložit. Vždycky je důležité, aby jsme věděli, kde nebo popsat to místo, pokud by to bylo i v nějakém lese nebo na trávě také se to děje, tak třeba doporučujeme označit to nějakým zapíchlým klacíčkem, abychom věděli, kde přesně to je.
1: Ve chvíli, kdy se někdo o jehlu poraní, měl by okamžitě ránu vydezinfikovat a co nejrychleji zajít k lékaři. Jaký postup pak následuje u lékaře, už popisuje mluvčí krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.
3: Tam je důležité, aby lékař odebral vlastně vzorek krve ke zjištění protilátek na nemoci přenášené krví. To znamená, že se jedná o žloutenky typu B a C a o HIV. Krajská hygienická stanice potom nařizuje ještě další 3 kontrolní odběry krve a je to za účelem toho, aby se včas odhalilo případné onemocnění a včas se zahájila jeho léčba.
1: Díky tomu, že lékaři hlásí poranění hygienikům, tak ti potom vedou i statistiky, kolik lidí se poranilo.
3: My od roku 2023 evidujeme počty poranění v řádu do 20, spíše to kolem 15. V letošním roce evidujeme zatím 11 případů poranění, z toho 8 případů poranění jehlou, takže nám ty čísla zaplať pámu nerostou.
1: Nejčastěji se podle hygienických statistik o jehlu zraní lidé ve věku od 25 do 55 let. Dětí se každý rok poraní jednotky. Riziková podle hygieniků nejsou poranění jenom o injekční stříkačky, ale také o holící strojky, pokousání nebo poškrábání při potyčkách či případné potřísnění krví při ošetřování zraněných.
0: To byla reportáž, ve které jsme zjišťovali, jaká je situace s injekčními stříkačkami ve veřejném prostoru, tak na sebe buďte opatrní. A do 6 minut uslyšíte další zprávy a v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec se vypravíme kousek za hranice našeho kraje, do Krásné Lípy. Tou se procházel vlk, před čím město varuje místní a jak se na to dívají odborníci, řekneme si s naší redaktorkou hned po 8. Teď už vám hrajeme Petra Muka a přejeme krásné, upršené ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Datové schránky budou od zítřka na nové doméně. Řidiče čeká o víkendu omezení v horním centru Liberce. Šaldovo divadlo v neděli slavnostně zahájí novou sezónu a bude zatím většinou zataženo s deštěm. Odpoledne pršet přestane a naměříme až 20 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci uživatelů a také snížit riziko podvodných webů. Lidé díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
4: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
2: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo Moje ID. Stát začal s přesunem na novou doménu datových schránek na konci června a podle digitální informační agentury už ji používá skoro 20% uživatelů. V horním centru Liberce bude od soboty uzavřená část Šaldova náměstí, informovalo o tom město na sociální síti. Až do pondělí řidiči nebudou moct odbočit do ulic Husova a Jablonecká. Omezení souvisí s opravou kanalizace, kterou Severočeská vodárenská společnost provádí v Jablonecké ulici. Rekonstrukce potrvá do konce listopadu.
5: Celé září bude v Jablonecké ulici omezení v úseku mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Křižovatky ale zůstanou průjezdné. Uzavřou se až o prvním říjnovém víkendu, kdy bude uzavírka mezi ulicemi Gutenbergova, Komenského a Tyršova. Od 5. října do konce listopadu pak bude Jablonecká ulice neprůjezdná mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského, a to včetně křižovatek. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Liberecké divadlo Františka Xavera Šaldy chystá na neděli speciální program pro veřejnost k zahájení nové sezóny. Začne v 15 hodin na prostranství mezi budovou divadla a radnicí a potrvá až do pozdního večera. Podle nového ředitele Šaldova divadla Petra Michálka tam všechny tři liberecké soubory, tedy balet, opera i činohra, krátce představí jednotlivé tituly chystané pro novou sezónu. Zájemci si také budou moct na místě koupit předplatné. Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic. V České republice je jich víc než 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie. Některé stanice skončí úplně.
3: Počasí.
2: Je a i celé dopoledne bude většinou zataženo s deštěm, odpoledne budou srážky od jeho západu ustávat a teploty vystoupají k 17 až 20 stupňům Celsia. Později večer se i obloha bude projasňovat. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo severovýchodní a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: S omezením teď počítejte na silnici číslo 14 od Jilemnice přes Výchovou nad Jezerou až po křižovatku u Poniklé opravují povrch vozovky a průjezdně tam jen jeden jízdní pruh. Mělo by být hotovo do dnešního poledne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Z
6: Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme do upršeného rána. Kdo se v tomto počasí necítí jako ryba ve vodě, stejně jako Hanka, tak mám dobrou zprávu. Co myslíš, že vám všem, kteří nemáte rádi déšť, slíbím?
7: Sluníčko nám slíbí, slib nám sluníčko.
6: Slíbím od zítřka, letní počasí. Teď ale zpátky k dnešku, za chvíli se spojíme s naší reportérkou, která je v krásné Lípě a ví podrobnosti k vlkovi, který se tady vyskytl. Co to znamená, řekneme si za chvíli. Přidáme také pohled na silnice v našem kraji od ŘSD nebo oblíbené krimi příběhy. Teď jsou 4 minuty po 8, středa 26. srpna a svátek slaví Luděk, tak mu popřejte.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Je 8.11 a v naší ranní cestě míříme na Děčínsko. Zdeňku Kořínkovi z Krásné Lípy se podařilo natočit v brzkých ranních hodinách neobvyklý výjev. Přímo uprostřed centra města zachytilo na mobilní telefon procházejícího vlka. Radnice vydala upozornění pro obyvatele, aby nenechávali svoje psy běhat při vycházkách bez vodítek. Že jde opravdu o vlka, potvrdili už i odborníci, kteří se monitoringem těchto šelem ve Šluknovském výběžku dlouhodobě zabývají. A podrobnosti má pro nás naše reportérka Daniela Pilařová.
1: Krásné ráno. Je to tak, já jsem o případu z Krásné Lípy mluvila s Alešem Vorlem z České zemědělské univerzity. On taky viděl video, které natočil Zdeněk Kořínek před 6 hodinou raní v centru města. Podle Vorla je normální, že jsou vlci takhle časně ráno aktivní a že se zvíře zastoulalo do města, pokládá odborník za náhodu.
2: Tohle konkrétní zvíře mi přijde lehce zmatený, že neví úplně, kde přesně se odstlo. Může to být mladý jedinec, který to území vůbec nezná. Přišel se z druhé strany střední Evropy a jenom se zatoulal. Ten vlk rozhodně nevykazuje známky toho, že by přišel do vesnice lovit. Spíš mi přijde, že je lehce ztracen v tom území a snaží se najít cestu ven.
1: Podle Aleše Vorla u nás není známý případ, kdyby vlk napadl člověka. Město vydalo upozornění, aby byli lidé opatrní, hlavně v okrajových částech a vždycky měli svoje psy při venčení na vodítku, s čímž Vorel souhlasí.
0: Danielo, vlci na Děčínsku se vyskytují už od roku 2017. Zpočátku páchali škodu na dobytku. Stále to platí nebo jsou na ně farmáři připraveni lépe?
1: Ano, farmáři se na zvyšující počet vlků museli připravit a většina z nich to udělala. Někteří s menšími chovy skončili úplně. O škodách na zemědělských zvířatech mají přehled pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko, popřípadě chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Naposledy k podobnému napadení došlo letos v Jetřichovicích a také v Mikulášovicích. Mimochodem, v Mikulášovicích je taky možné vlky v centru obce potkat. Jak říká Jana Holešinská ze správy parku.
3: Z toho telemetrického sledování se ukazuje, kde třeba v Mikulášovicích vlci pravidelně chodí, přechází z jednoho lesního komplexu do druhého, protože tam i zrovna je taková jako proluka a je to místo uprostřed obce, kde teda může dojít nějakému náhodnému pozorování.
1: V posledních několika letech se totiž odborníkům, kteří se zabývají monitoringem vlků na území Šluknovského výběžku a Lužických hor, podařilo na několik zvířat nasadit telemetrické obojky. Dostali tak cenná data o způsobu života těchto chráněných šelem.
0: Říká o vlkovi, kterého viděli v Krásné Lípě, naše reportérka Daniela Pilařová. Díky za to a hezký den. Je 8.14, za chvíli předpověď počasí pro Liberecký kraj, abyste věděli, jak to bude s dnešním deštěm.

0: Český rozhlas Liberec, hladíte i 2 minuty po 8:45. Je před námi asi nejchladnější den tohoto týdne. Kdyby se mělo ještě koupat, tak ten musí vydržet na zítřek, kdy mají být zase letní teploty. Počasí. Ráno je na řadě míst našeho kraje mokré, prší snad na většině míst našeho kraje, snad jen v Doxech aktuálně neprší a v jeho okolí. Teploty jsou aktuálně mezi 12 a 15 stupni a přes den nám poskočí maximálně na stupňů 20. Čekejte zataženo s deštěm, postupně ho ale bude ubývat a biopředpověď je na jedničce, tedy na nejnižším stupni. A za chvíli se podíváme na silnice pohledem ředitelství silnic a dálnic.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Naše hriechy zpíval Adam Ďurica a Emma Drobná. A když tak jezdíte po silnicích našeho kraje, možná si řeknete, že i ŘSD má své hříchy. Minimálně v tom několikaletém omezení průtahu Libercem. Když to nejsou jedny mosty a tunely, tak jsou to zase jiné mosty nebo svodidla. Co dalšího se chystá, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkolová.
1: Na silnici první třídy číslo 35 v Liberci mezi Makrem a obchodním centrem Nisa pracujeme od července na opravě kanalizace. Během prací vyměníme přes 50 kanalizačních šachet, nahradíme ocelová svodidla betonovými a následně opravíme povrch vozovky v obou směrech. Nyní je doprava vedená v režimu 2+1. Dva pruhy z Liberce a jeden pruh do Liberce. A bude se tak jezdit až do druhé poloviny září. Následně musí řidiči počítat s režimem 1+1 a to až do listopadu. Oprava vyjde na 107 milionů korun.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Už ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Dobré ráno, hudbu střídají u nás v Českém rozhlase Liberec další zprávy. Hana Hautfoglová vám v nich řekne, kdybychom se po letech mohli podívat na drábské světničky.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Poslanci se za půl hodiny znovu vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Sporný návrh se do sněmovny vrátil kvůli vetu prezidenta. Koaliční poslanci ho chtějí přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice chystá ústavní stížnost. Policisté a další složky integrovaného záchranného systému dnes v České Lípě nacvičují zásah proti aktivnímu střelci. Cvičení se odehrává zejména v budově Českolipské střední průmyslové školy a jejím okolí. Začalo před půl hodinou a potrvá přibližně do 15 hodin. Situace na gymnáziu u Balvanu v Jablonci nad Nisou už je podle Libereckého kraje jako zřizovatele školy stabilizovaná. Prozatímnímu vedení školy se přes prázdniny nepodařilo zajistit to nové vyučující za pedagogy, kteří dostali od předchozí ředitelky výpověď nebo sami na protest odešli. V drábských světničkách v Českém ráji skončila instalace nových schodů od krásné vyhlídky, palisády i části turistických chodníků. Návštěvníci by se do Skalního hradu mohli vrátit na konci září. České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 na sety nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Skupinu zakončí zítřejší zápas proti Bulharsku. A podle předpovědi dnes bude nejdřív převážně zataženo s deštěm, ten bude odpoledne ustávat a večer bude i oblačnost ubývat. Teploty dnes 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S hustým provozem a také s možným zdržením teď počítejte na silnici 1/35 na příjezdu do Liberce od Turnova. Před zúžením do jednoho pruhu se tvoří kolona a začíná už na úrovni Dlouhého mostu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak jste slyšeli v zelené vlně, pevné nervy na 35 od Turnova do Liberce. Přejeme vám tedy dobrou a rychlou cestu a nejen za volantem si můžete vychutnat další krimi příběhy a budou také ze silnic o jedné nehodě. Chvíli si počkejte. Na co ale čekat nemusíte, to je Petr Novák, tak si s ním zaspívejte Hvězdičku blízkavou, stejně jako my s Hankou ve studiu Českého rozhlasu Liberec.

0: A k herectví a potom hlavně k filmu se dostala až velmi pozdě. Asi nejvíc ji znáte jako Emu ze seriálu Nemocnice na kraji města nebo z Homolkových.
1: Tak co říkáš, táto?
2: Co?
1: Říkám, co říkáš tomu panorámatu?
2: Je to žrádlo.
1: No, a co až budeme nahoře, to teprve budou panorámata.
0: Na panorámata to dnes rozhodně nebude. Ještě dopoledne bude pršet, i když odpoledne bude deště a k večeru pak i mraku ubývat. Tak pojďme radši do světa krimi, když nemůžeme na vyhlídky a na panorámata. O mladých, neskušených řidičích jsme v našich krimi příbězích mluvili už mnohokrát, ale protože přicházejí stále noví a noví mladí, neskušení řidiči je stále o čem mluvit. Miroslav Holubec si pro dnešek vybral nehodu mladé řidičky.
3: Krimi příběhy.
4: Věděli jste, že každý pátý majitel vozu ve věku 18 let způsobí dopravní nehodu? A nemusí to být nutně majitel, mladí si často půjčují auto od svých rodičů. Já třeba jsem taky začínal s tatínkovým autem a dával jsem si set sakra pozor na to, abych někde nenaboural. Ani tak jsem se nevyhnul pár šrámům na blatnících. 18-letá slečna z Jablonecka měla před pár dny tu smůlu, že se zařadila mezi ty páté v pořadí. Na silnici mezi Tanvaldem a Velkými Hamry neodhadla rychlost a bohužel v tomhle jinak suchém létě byla vozovka jako na potvoru mokrá. V zatáčce dostala smyk a zapíchla svou oktávku do kovového zábradlí u cesty. Nikomu se nic nestalo, jen zábradlí a škodovka budou potřebovat lehký facelift. Ono to asi souvisí s tím, že mladí trpí jakousi vrozenou nedůvěrou k dospělým, tedy starším, a všechno si chtějí vyzkoušet na vlastní kůži. Takže dokud sami nenabourají, nevěří, že by se jim něco takového mohlo stát. Já bych byl proto, aby součástí autoškoly byla i škola smyku a na ochutnávku i jedna taková malá bouračka, samozřejmě pod vedením zkušeného kaskadéra. Aby si začátečníci vyzkoušeli, že ono se to v zatáčce skutečně utrhne a že když se nabourá, tak ono to vážně bouchne a nezřídka i bolí. Viděl jsem kdysi v televizi jeden příspěvek od Besipu, ve kterém si herec Pavel Soukup sedl na jakési sáňky a nechal se spustit po kolejnicích, které končily po pár metrech zarážkou. Skoro si vyrazil dech a plyšového medvěda, kterého držel v náručí místo dítěte, při nárazu nedokázal udržet. Šlo o simulaci srážky při 50 km za hodinu. Já myslím, že pár takových nepříjemných zážitků v autoškole by začínající řidiče odradilo od rychlé jízdy a riskování za volantem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Je příští.

0: Pár vteřin po 8:45 vás do mokrého rána zdraví Český rozhlas Liberec. Je tomu 15 let, co padl teplotní rekord. V roce 2011 bylo téměř 33 stupňů. K takovému horku se dnes ani náhodou nepřiblížíme. Možná litujete, možná ne. Počasí. Je před námi pošmourný a chladnější den, na řadě míst našeho kraje pršelo, prší, anebo ještě pršet během dopoledne bude. Postupně čekejte ubývání srážek, velká oblačnost nám ale zůstane. Teploty mezi 17 a 20, na horách do 15 stupňů Celsia. Za pršet by podle meteorologů mělo na celém území našeho kraje spadnout může mezi 3 a 9 mm vody. Slunce pravděpodobně neuvidíme, pokud nakonec ano, tak až v jeho západu v 19:57, protože mraky by se podle meteorologů mohli k večeru roztrhat. Pilová sezóna nám rozhodně nekončí, ve vzduchu je hlavně ambrózie, trávy a byliny, klíšťata mají střední aktivitu a na střední aktivitě je také růst hub podle Českého hydrometeorologického ústavu. Tak tolik o počasí a v Českém rozhlase Liberec potěšíme za chvíli milovníky Miroš Birky nebo Petra Reska.
1: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
2: Kolikrát nemůžu ani vstát?
3: Ale vstáš.
2: No nakonec jo, pač musím.
1: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
4: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
5: Haló. No co je?
6: Je doma Kája?
1: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
7: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 26. srpna se chýlí ke konci, tak vás ještě pozvu k našemu dopolednímu vysílání. V něm budeme mluvit o svozu odpadu v Jestřebí, v závěru prázdnin si řekneme také něco k opalování, protože slunce nás určitě ještě potěší, třeba už od zítřka, jak slibují meteorologové. A po 11. hodině k nám přijde Kateřina Blašková a Iveta Kalátová si s ní bude povídat na téma diabetes v pohádce a kuchařce. O tom, že i cukrovkáři si můžou zamlsat a dobře si pochutnat, se přesvědčíme hodinu před polednem. Jan Holub se loučí, přeji vám krásnou deštivou středu a naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V centrální evidenci je od července zapsaných zhruba 145 tisíc psů. Jablonec čeká odvetné utkání konferenční ligy s Glasgow Rangers. Policie připravuje bezpečnostní opatření. V zahrádkách u České Lípy dnes se začíná oprava silnice a čekáme nadále velkou oblačnost, odpoledne ubývání deště a teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Foglová. Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím přibližně 145 tisíc psů, jde o data komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Má pomoct v boji proti nelegálním množírnám, usnadnit návrat zatoulených psů zpátky domů a v systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata zapisují. Pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
3: Mně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psy chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce.
1: Policisté chystají kvůli čtvrtečnímu utkání Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou bezpečnostní opatření. Zápas Jablonce se skotským týmem Glasgow Rangers vyhodnotili jako velmi rizikový. Podle policejní mluvčí budou na veřejný pořádek dohlížet policisté z pořádkových jednotek krajských ředitelství policie Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje a také dopravní policisté, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. Zapojí se i jablonečtí strážníci a členové antikonfliktního týmu krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Policisté také doporučují divákům zápasu, aby na jablonecký stadion přišli s předstihem. U vstupu budou bezpečnostní prohlídky. Kvůli opravě obecní silnice dnes v zahrádkách u České Lípy začíná série dopravních omezení. Jde o úsek od křižovatky silnice číslo 15 směrem k bývalému pivovaru a obecnímu úřadu. V prvních dnech bude silnice průjezdná Kyvadlově.
4: Jak popsal nezávislý starosta David Šmat, začíná se frézováním starého povrchu. Následně se bude rovnat terén a budou se opravovat kanálové vpusti. Nakonec vozovku pokryje nový asfalt. Obec žádá, aby lidé u silnice nenechávali odstavená auta a obecně se snažili opravovanému úseku vyhnout. Práce potrvají maximálně několik týdnů. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Po krátkém boji s rakovinou zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton. S odkazem na jejího publicistu o tom informoval web CNN. Jedna z hlavních tváří country zemřela v Nashvilleu ve věku 80 let. Dolly Parton se mimo svou hudební a televizní kariéru proslavila i jako filantropka. Památku zpěvačky už uctili například britští zpěváci Paul McCartney, Elton John nebo americká zpěvačka Beyoncé. Americký prezident Donald Trump na její počest nařídil vyvěsit vlajky na půl žerdi, a to po celý týden.
2: Počasí.
1: Zataženo s deštěm u nás vydrží i po celé dopoledne, odpoledne už by mělo pršet jen místy. Teploty se dnes dostanou mezi 17 a 20 stupňů a večer se i oblačnost začne protrhávat. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci na Králově Háji je uzavřená část školní ulice, je to kvůli opravám. Uzavírka se objíždí ulicemi Vojtěšská a Dvorská. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné dopoledne, naladili jste se vysílání Českého rozhlasu Liberec a je to moc dobře, protože nás čekají nejenom hezké písničky, ale řada informací i rad. To vše v dopolední pod ještědem. Zdraví vás Iveta Kalátová. Tak dnes ve středu 26. srpna to dopolední vysílání zahájíme otázkou. Umíte správně vyhodit odpadky? Může se to zdát jako hloupá otázka, ale někteří lidé to zkrátka neumí. Obcím to způsobuje problémy a škody mohou jít někdy až do 100 tisíců korun. Více si o tom povíme už za okamžik. No a kožní lékaři každoročně varují před nestřídmým opalováním, které může způsobit rakovinu kůže. Počet nemocných se zhoubným melanomem v posledních letech strmě stoupá a ani naše země není výjimkou. Stejně jako u jiných typů rakoviny jde především o včasné rozpoznání a léčbu. I o tom se budeme povídat krátce před 9:30. A nezapomeňte, na zámecké léto začíná jako vždy ve 9:45. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Po písničce od skupiny Brontosauři už nastává čas na téma odpady. V Provodíně na Českolipsku došla odpadové firmě trpělivost. Popeláři už tak nebudou svážet odpadky uložené mimo kontejnery nebo speciální pytle. Ve vysílání zdravím už redaktora Jiřího Jelínka. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Znamená to tedy, že se teď v obci začnou kupit odpadky?
1: Vedení obce věří, že k ničemu takovému nedojde. Zatím to funguje tak, že před svozovým autem celou trasu projede někdo z obce a zkoumá, zda je vše v pořádku. Jak řekl nezávislý starosta Jan Piškula, pokud někomu kontejner nestačí, dá se to individuálně řešit. Například si může objednat označené pytle, které mu svozová firma bez problému odebere. Ale samozřejmě to neřeší lidi z jiných míst, kteří si přijeli do Provodína jen něco vyhodit. Nedávno třeba staré hasicí přístroje a zbytky nějaké asbestové krytiny. Obci a policii se původce v tomhle případě nakonec podařilo hledat díky novému obecnímu kamerovému systému. V jiných případech to ale řeší údržba obce tím, že nadbytečné odpadky prostě rozveze do volnějších míst, ale stojí to čas i peníze.
0: Tak Provodín není jedinou obcí, kde mají s neukázněnými lidmi problémy. Můžeš dát ještě nějaký další příklady?
1: Spíš bych chtěl vidět místo, kde žádné problémy nejsou. Aktuálně si na chování spoluobčanů stěžoval třeba novoborský starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj. Vadí mu, že se množí případy, kdy lidé odkládají starý nábytek, koberce, elektroodpad nebo třeba stavební materiál přímo ke kontejnerovým stáním. Starosta popisuje také psychologický efekt, že jakmile někdo odloží první starou skříň, ostatní získají pocit, že to je dovoleno a během pár dní na místě vzniká obří skládka. Mimochodem za takové jednání hrozí až 50-tisícová pokuta. No a pak tu máme nedávný případ z Dox, kde někdo do kontejneru svůj odpad sice uložil, ale bylo to něco velmi, velmi nevhodného a škody jdou do 100 tisíců.
0: A můžeš nám říci, o co šlo?
1: O přibližně 15 kilogramů těžký ocelový svařenec. Jak popsala Lucie Pražáková z městského úřadu, působením setrvačných sil uvnitř vozidla došlo přes tento předmět k deformaci nosného hřídele vyklápěče a k vytržení vyklápěcího mechanismu od rámu té nástavby vozidla. Předběžně je škoda vyčíslena

0: cena až na 700 tisíc korun. Město nabádá lidi, aby do směsného odpadu vyhazovali skutečně jen to, co tam patří. A velké ocelové předměty, dále třeba stavební suť nebo horký popel, to rozhodně nejsou.
1: O problémech města obcí s odpady a jejich původci jsme se bavili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Tak děkujeme a naslyšenou. Hezký den.
0: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: I nadále tady s vámi středeční dopoledne pod ještědem 26. srpna, tak venku prší, tak opět se nám dostane něco málo vláhy, ale ty slunné dny ještě určitě přijdou a mnozí z vás toho ještě určitě využijete k opalování. Ovšem s opalováním opravdu opatrně, protože přibývá lidí, kteří se léčí se zhoubným melanomem kůže. Jen loni se s ním podle mluvčí VZP Viktorie Plívové léčilo přes 18 000 pacientů. Pigmentová znamenka, zvláště pokud se mění jejich tvar či zbarvení, by si proto lidé měli nechat včas vyšetřit. Slouží k tomu i různé akce, při kterých lékaři výjíždějí přímo do ulic. Na jednom takovém preventivním vyšetření natáčela i naše reportérka Jana Švecová.
1: Je to v pořádku, nemusíte se bát.
2: Paní Věra právě s úlevou odešla z bezplatné preventivní prohlídky pigmentových znamének, kterou ve Vratislavických Desítkách prováděla dermatoložka Lucie Rajská. Ta také upozornila, kdy bychom měli navštívit kožního lékaře.
3: Rozhodně vždycky a nejenom po létě, když zaznamenám jakoukoliv změnu na kůži, která tam dříve nebyla, honem k lékaři.
2: Platí ještě stále pravidlo ABCD a co znamená?
3: Rozhodně platí a měl by se jim řídit nejenom profesionál, ale také laik, protože je to vlastně charakter toho znamenka, co nás na něm zajímá. Změna barvy, změna tvaru, se třeba vyrostlo, jestli i krvácí, takže pokud zaznamenám tu změnu a nedej bože už to krvácení, tak je to prostě indikace k lékařskému vyšetření.
2: Dermatolog nebo kožní lékař by pak měli určit, zda jde o neškodné pigmentové či stařecké skvrny, bradavice, anebo už se jedná o zhoubný melanom. A ten už je nebezpečný, dodává lékařka.
3: Zhoubný melanom je velmi nebezpečný a čím déle si ho na kůži necháme, tím rychleji a aktivněji on prorůstá do hloubky kůže a samozřejmě může potom zakládat i metastázy. A bohužel ty metastázy, to už kolikrát je velký problém, někdy i neřešitelný. Proto myslíme na to, že kůže jako náš největší orgán je něco, co my můžeme každý den pohodlně zkontrolovat a pokud máme jakoukoliv nejasnost, nejistotu, tak prostě nechme si poradit odborníkem.
2: Stejně jako u jiných typů rakoviny i tady platí. Čím dříve se nemoc diagnostikuje a začne léčit, tím lépe, upozorňuje lékařka Lucie Rajská.
3: Čas je rozhodně ta nejzásadnější veličina v tomto případě, protože pokud zase zachytíme ten melanom ještě třeba v povrchové fázi, kdy zůstává teprve ve vrchních vrstvách kůže, tak v podstatě, když se odstraní, tak kolikrát je pro toho pacienta hotovo, vyřešeno. Pokud ho necháme prorůstat do větších hlubin našeho organismu, naší pokožky, tak samozřejmě potom už je ta pravděpodobnost, že může založit ty metastázy.
2: A právě čas může být problém, protože čekací lhůty u některých kožních lékařů mohou být velmi dlouhé. To ale podle Lucie Rajské není argument.
3: Samozřejmě jsou lékaři, kteří mají dlouhé čekací doby, ale pak jsou nemocnice, kde existují akutní ambulance, kde se prostě musíme jenom obrnit trpělivostí, vyčkat si pár hodin, anebo jsou potom soukromá zařízení, kde si za poplatek ta znamenka můžete nechat vyšetřit třeba zítra.
2: Na vyšetření připlácejí některé zdravotní pojišťovny. Například VZP poskytuje příspěvek ve výši 500 korun. Kdo o něj může požádat, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: 500 korunový příspěvek na preventivní vyšetření kožních znamének VZP poskytuje dětem i dospělým. V loni si o něj zažádalo skoro 60 000 klientů. Počet žádostí se za posledních 5 let přibližně strojnásobil.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kereščaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kereščaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z Bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Celý národ spoléhal, že 5 dní po invazi nejvyšší československé komunistické vedení uhájí v Moskvě sen o socialismu s lidskou tváří. Československá delegace, vedená tehdejším prezidentem Ludvíkem Svobodou, podlehla tlaku a podpisem moskevského protokolu 26. srpna 1968 pohřbila všechny naděje pražského jara. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát.

0: Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. Jen rok a čtyři dny po své korunovaci po bitvě na Bílé hoře kvapem opouštěl Prahu. A já přeju hezký den.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze Zámeckého léta Pavel Kudrna. Je tohle zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to jak na houpačce nahoru dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti ustříhají metr před nástupem do školy. I my ustříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Vlaďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častalovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahájí až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častalovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No a já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častolovice, s nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor, zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací tón, nebo je tam ticho, ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž, no a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci, připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku, a už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky, tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí, být třetím volajícím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste, nebo třeba perete jako
1: ne, nebyl jsem na zámku v Častolovicích, ale navštěvujeme se ženou jiné zámky.
0: A v Kostelci nad Orlicí na zámku Františka Kinského jste byl, nebo ne?
1: Ne, nebyl a rád bych se tam podíval.
0: No tak já vám budu držet palce, tak k tomu teď uděláme spolu první krok. Já vám řeknu otázku a vyberte mi tuž tu jednodušší část, jenom správně odpovíte. Tak, jestli můžu? Můžu.
1: Ano, můžete.
0: Dokonce musím. Jaký šlechtický rod dnes vlastní zámek v Častolovicích? Za A. Šternberkové, za B. Kinští, za C. Schwarzenbergové.
1: Štembergové.
0: Kdo vám tam napovídá?
1: No, tak mám tady šednu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
0: A co když vám napověděl špatně?
1: A má špatně?
0: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
1: Šternberkové.
0: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně ano. Kamarád, nebo kdo to tam je?
1: Ne, manželka je tady.
0: To byla manželka? Já jsem se, že to byl mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat, já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách Štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
1: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
0: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před 10:00 se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Odbory projednají vládní návrh na změnu platových tabulek, považují ho za revoluční. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce zvyšovat pokuty za přestupky turistů. Liberecký magistrát vybral firmu, která ve městě vymění zastaralé parkovací automaty. A bude zatím většinou zataženo s deštěm, odpoledne pršet přestane a naměříme až 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Odboráři projednávají možné změny v platových tabulkách. Reformu odměňování ve veřejné sféře jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Odbory po změně systému volaly dlouhodobě, vládní návrh je podle nich revoluční. Kabinet by chtěl úpravy zavést už od nového roku. Jedna z hlavních změn se týká nejnižších tarifů, jak popisuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
2: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
0: Minimální mzda a tedy i nejnižší tarif mají příští rok dosáhnout částky 24 900 korun. Podle nejnižšího tarifu stát vyplácí třeba úředníky, pracovníky v kultuře nebo nepedagogy. O úpravách má vláda znovu jednat v pondělí, kdy bude řešit i státní rozpočet. Strážci Krkonošského národního parku v letošní letní sezóně nejčastěji pokutovali vstupy turistů do zakázaných míst. Výše jednotlivých pokut se pohybovala v řádech 100 korun. Podle nového ředitele národního parku Petra Moravce se sazebník pokut zvyšovat nebude. Snahou je lidi naučit, jak se mají v chráněné oblasti chovat.
3: Pokuty je potřeba vnímat tak, že to je opravdu už nějaká mezní stav, který zkrátka už musíme dát, už to musíme nějakým způsobem zahrozit tím pomyslným ukazováčkem, tak aby ty někteří neukázení turisté to pochopili.
0: Město Liberec vybralo firmu, která dodá na skoro všechna městská parkoviště parkovací automaty. Její pražská společnost Designa Parking and Access. Magistrát vypisoval zakázku podruhé, poprvé je kvůli nejasnostem v zadávací dokumentaci zrušil. Teď běží lhůta na možné odvolání ostatních uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle libereckého primátora Jaroslava Zámečníka ze Starostů pro Liberecký kraj proto zatím není možné stanovit, kdy na parkovištích nové automaty budou. Měly by nahradit 70 zastaralých, ve kterých je teď možné platit jen mincemi. Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas.cz v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií říká, že Polsko chce obsadit část území České republiky. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24. Součástí kampaně je i falešný plakát na Facebooku, který láká na smyšlenou demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území.
1: Počasí.
0: Ještě celé dopoledne má být většinou zataženo s deštěm, odpoledne budou srážky od jeho západu ustávat a teploty vystoupají k 17 až 20 stupňům. Později večer se i obloha bude projasňovat. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo severovýchodní a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Neprůjezdná je teď silnice třetí třídy mezi Dolní a Horní Suchou u Chotyně. Na vozovku spadl strom, už jsou u něj hasiči a odstraňují ho. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ano, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, jak zaznělo od Hany Hauptvoglové, tak Hana Hauptvoglová se o vás stará ohledně zpráv dnešního středečního dopoledne a teď už pro změnu vás zdraví Iveta Kalátová, tak určitě přestane pršet a vy možná vyrazíte na kola. Tak čeká nás další díl seriálu Týdne o cyklistice a vy se dnes dozvíte, co je to pump track. Ale ještě předtím pro vás máme pozvánku. Už třetí ročník letní výstavy drahých kamenů jde do finále. Končí toto neděli 30. srpna, ale do té doby se ještě uskuteční zajímavé setkání nejen pro sběratele, ale i nadšence do drahokamů. Více si o tom povíme s regionálním stopařem Jaroslavem Hořením. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A máme pro vás stále ještě zajímavý prázdninový tip, kam se podívat. Už 30 let se rok co rok, včetně covidových let, koná v Lomnickém muzeu letní výstava Drahé kameny a minerály. Výstava nejenom pro odborníky, ale i laiky bude k vidění už jenom do neděle 30. srpna a zítra ji doplní setkání s jedním ze sběratelů a šperkařů Manfredem Lindnerem. Podrobnosti už má pro nás regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Lomnice nad Popelkou. Já právě teď vcházím do vstupní haly Lomnického muzea, kde se výstava koná. Lomnicko plývá až neuvěřitelně různorodou směsící přírodního bohatství. To úzoví mezi Turnovem a Novou Pakou vlastně má spoustu achátů, jaspisů, olivínů, pektolitů, ale různých skamenilin a podobně. A s tímto se můžete setkat na výstavě, kterou nás správce krátce provede. Andrea Zikmundová, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Tak co tady uvidíme?
3: Tak na výstavě, která se koná již po 30., je to jubilejní výstava, je zaměřená na acháty. Takže acháty z celého světa.
2: Acháty z celého světa, ale hlavně, jak tak na to koukám právě teďka tady do těch různých vítrin, tak hlavně tedy z okolí, protože tady vlastně máme spoustu různých nalezišť.
3: Určitě Lomnicko právě spadá do lokality s neuvěřitelnými nálezy drahých kamenů. A jsou to právě ty acháty, které jsou ty dominantní.
2: Ono dá se říct, že tady ve okolí achát najít není žádné umění. Ovšem to zdaleka není takový achát, který vidíte tady na výstavě, protože ta samotná pecka, to je pak ještě dlouhá a velká práce, aby se z ní stal takový výstavní kousek. Vlastně ani nevíte, jestli v tom něco bohatého, krásného je, a nebo je to opravdu jenom obyčejný kámen. Jedním z těch, kteří kameny sbírají a zpracovávají, je právě Manfred Lindner, který tady bude zítra přednášet.
3: Ano, přesně tak. Pan Lindner je náš vlastně letitý vystavovatel, pochází z Jablonce nad Nisou a my se už na zítra velmi těšíme a na jeho vyprávění taktéž.
2: Pan Lindner tady bude zítra od 17 hodin a slibuje povídání nejenom o tom, jak kameny hledat a zpracovávat, ale třeba také o rýžování granátů. A samozřejmě bude mít i spoustu zajímavých historik, protože jak jsem také prohlížel ty jeho kameny a naleziště, tak on hodně i cestuje.
3: Ano. Nevím, jak je to ještě jako v současné době, ale určitě cestoval a myslím si, že se máme na co těšit, že bude co poslouchat, protože my jsme zažili už jeho takové vypravování třeba v průběhu instalací výstav a jsou to neskutečné zážitky a proto se na to moc těšíme.
2: Ta přednáška Manfreda Lindnera je nejenom pro zapálené sběratele, ale samozřejmě i pro takové nadšence do drahých kamenů. Já si myslím, že vůbec při těch instalacích a deinstalacích těchto výstav musí být opravdu co poslouchat.
3: To určitě ano. A právě proto jsme i pana Lindnera oslovili, jestli by tu přednášku uspořádal. A když na to kývl, tak jsme za to byli moc rádi.
2: Tak to zítra bude určitě pěkný zážitek a když nestihnete přednášku, tak alespoň do neděle se přijďte podívat na stovky krásných broušených kamenů, drahokamů, ale i šperků z nich vyrobených tady do Lomnického muzea.
1: Tak to jsme určitě natkli hodně našich posluchačů, kteří mají rádi toto téma polodrahokamy. Já sama mám achát moc ráda a on se prý vnímá jako kámen rovnováhy, stability vnitřního klidu a ochrany před stresem. Jaroslave, to jsou věci.
2: No to jsou věci, tomu já tak nerozumím.
1: Tak děkujeme za příjemnou pozvánku a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího, kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vyznání Petra Koláře nám doznělo ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Petr Kolář, který také jednu dobu hostoval u skupiny Arkain a v současné době ho můžeme také vidět v různých a slyšet v různých muzikálech. Ovšem, my už se teď budeme věnovat seriálu týdne. V seriálu týdne se už od pondělí věnujeme cyklistice a trendům, které v tomto sportu momentálně panují. Jednou z novinek, která se v posledních letech rozmohla, jsou pump tracky. A proto se jim věnuje i náš reportér Patrik Fischer, kterého už vítám ve vysílání. Patriku, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne přímo od jednoho z pump tracků.
0: Tak pump tracky jsou u nás novinka, kterou spousta lidí třeba ještě nezná. Můžeš je představit?
1: Tak velmi zjednodušeně, pump track je prostě okruh s boulemi a klopenými zatáčkami, na kterém jezdíte v podstatě kolem dokola. Povrchy mohou být dva, jak asfaltové, kam kromě cyklistů mohou zajet třeba i koloběžkáři nebo skateboardisti. Existují ale i stavebně jednodušší varianty, které jsou jenom hliněné, u teď já třeba právě stojím. A na těch už musíte jet jenom na kole, protože by vás limitovala malá kolečka. Samotná ta jízda je specifická v tom, že byste neměli šlapat nebo se případně odrážet. Anglický název pump track totiž v překladu do češtiny znamená pumpovací dráha. Při přejezdu boule nebo průjezdu zatáčkou tedy děláte pohyb, který nápadně připomíná pumpování a tím zrychlujete. Sám jsem si to zkusil už několikrát. Fyzicky je dlouhodobá jízda poměrně náročná a po prvním důkladném vyzkoušení mě druhý den bolelo prakticky celé tělo.
0: Tak tomu věřím, ale komu bys po těchto zkušenostech jízdu na pump tracku doporučil?
1: Doporučil bych ji prakticky komukoliv, kdo má v pořádku klouby a jezdí na kole. Samozřejmě to pumpování může být na klouby trošku náročnější, takže případně konzultujte s lékařem. V začátku rozhodně není ostuda, když si při jízdě trošku přišlápnete, protože správnou techniku se naučíte až postupným zkoušením. A navíc se na pump tracku naučíte vnímat, jak se kolo pod vámi chová, co při jízdě dělá, a lépe pochopíte, jak ho ovládat. Vzhledem k tomu, že my Češi máme rádi horskou cyklistiku a nejezdíme jenom po vyasfaltovaných cestách, tak jsou to určitě dovednosti a zkušenosti, které při běžné jízdě oceníte. Mě osobně už třeba několikrát zachránili před nepříjemným pádem.
0: No, faktem je, že když se člověk podívá na internet a kouká i po okolí při cestách, tak těch pump tracků vidí čím dál víc. Čím to je, že jsou tak populární?
1: Tak oni jsou oblíbené mezi jezdci třeba z celé řady důvodů, přičemž prvním z nich je bezesporu to, že na jízdu nepotřebujete žádné drahé kolo s odpružením a podobně. Můžete vyrazit opravdu jen s přilbou, prakticky na jakémkoliv kole, které je technicky v pořádku, akorát na horském kole je ta jízda trošku jednodušší kvůli geometrii. Zároveň je to dobrý trénink na zlepšení fyzické kondice, který vám nezabere úplně moc času. A pro mladší jezdce nebo závodní typy nabízí také možnost se posouvat a vylepšovat časy, za jaké okruh objedete. Dokonce pokud budete opravdu hodně dobří, můžete si zazávodit i na mistrovství světa. Obce zase do pump tracku investují z toho důvodu, že je to poměrně snadná stavba, kterou můžete udělat prakticky na jakékoliv louce. Navíc, když si připlatí za asfaltový pump track, tak mají zábavu i pro děti nejenom na kolech, odrážedlech, ale třeba i skateboardech, koloběžkách nebo dokonce kolečkových bruslích. A pokud všichni dodrží pravidla, údržba je poměrně snadná.
0: No, asi jsou vhodné různé ochranné prostředky, přilba nebo nějaký ten páteřák. Člověk nikdy neví.
1: Určitě je lepší se chránit.
0: Přesně tak. Tolik Patrik Fischer, který nás seznámil s pump trackem, tak děkujeme a budeme se opět zítra ve stejném čase ve vysílání Českého rozhlasu Liberec těšit. Naslyšenou.
1: Ano, zítra se na vás zase těším. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je docela možné, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, že při této písničce jste si dali něco dobrého ke kávě, třeba koláček, tak dobrou chuť. No, písnička nám dozněla, je 10 hodin 40 minut a nás čeká spotřebitelský servis a také na další dotaz už vám odpoví Josef Černý. Týká se reklamace bazarového zboží.
1: Láďa si koupil ze stavárně mobilní telefon, který fungoval týden. Při pokusu o reklamaci mu bylo pracovníkem řečeno, že věci koupené v zastavárně jsou bez záruky. Pane Láďu by zajímalo, kdo tedy je za vady výrobku odpovědný. Pane posluchači, za vady výrobku je odpovědný vždy jeho poslední vlastník, stejně jako je to v bazaru. Záleží na tom, jestli zastavárna nebo bazar měli od předchozího majitele výrobek vykoupený, nebo jestli ji pouze zprostředkovali.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sladká harmonie, to je hezký název písničky od Beloved. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dopoledne pod ještědem pokračuje. Teď už opět nadchází čas pro recepty našich babiček. A vy si dnes můžete upéct bochánky s vlašským žitem. A Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření prozradí, co je vlašské žito.
1: V našem vyprávění o tom, z jakých surovin připravovali pokrmy hospodyně před 100 a více lety, si dnes povíme něco o turecké pšenici. Tak se v našich končinách říkalo kukuřici, plodině, která má dlouhou a zajímavou historii. Podle historiků ji na naše území přivezli v 17. století Romové z Turecka a Rumunska. Proto ten název. Ten ale nebyl jediný.
2: V každém kraji u nás se jí říkalo jinak. Například indiánské obilí, kukurec, tengerička nebo vlašské žito. Označení kukuřice vymyslel až v 19. století jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců Jan Svatopluk Prsl.
1: V Čechách se kukuřice objevovala již kolem roku 1830. Zpočátku však byla spíše zajímavostí než běžnou polní plodinou. K většímu rozšíření kukuřice dlouho nedocházelo. Jedním z důvodů bylo i to, že místní mlýny nebyly uspůsobeny k jejímu mletí. Kukuřice proto nacházela uplatnění především jako krmivo pro hospodářská zvířata nebo jako doplňková plodina v hospodářstvích. Teprve postupně se tato plodina začala pěstovat na větších plochách, především v nejúrodnějších a nejteplejších oblastech Moravy. Pro naše předky tak zůstávala po dlouhou dobu spíše doplňkem k tradičním plodinám, které tvořily základ venkovského hospodaření. Ve vesnických chalupách se z kukuřice vařilo hlavně v dobách nedostatku a nebo když došly ve spíži zásoby. Z kukuřičné krupice se připravovaly kaše, vařené v mléce nebo v zelné vodě. Z jemně mleté kukuřičné mouky se pekly placky.
2: Kukuřičnou moukou se také nastavovaly pokrmy z brambor a zeleniny, nebo se přidávala do pečiva. Například do bochánků s vlašským žitem, tedy kukuřičnou moukou.
1: Budeme na ně potřebovat 2 žejdlíky špaldové mouky, 1 žejdlík pšeničné polohrubé mouky, 8 až 10 lžic hladké kukuřičné mouky, 2 lžičky sušené majoránky, 4 deci vlažné vody, 1 lžička cukru, 2 lžičky kysané smetany, 2 lžičky sádla, 2 lžičky soli, 2 deka čerstvého droždí, 5 až 6 lžic kmínu nebo lněného semínka a 7 stroužků česneku. Na potřední potom 1 malé vejce a lžíci mléka. Do zadělávací mísy odlejeme necelou polovinu z odměřené vody. Rozdrobíme do ní droždí a posypeme cukrem. Necháme vzejít kvásek. Potom ke kvásku přilijeme zbytek vody, přidáme smetanu, sádlo, všechnu mouku, majoránku, sůl a nadrobno posekaný česnek. Vypracujeme hladké těsto, zapracujeme do něj semínka a dáme kynout. Z vykynutého vytvarujeme menší bochánky, dáme na vymazaný plech, potřeme našlehaným vejcem a mlékem a upečeme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Triboy, Pavel Bobek v dopoledni pod Ještědem 6 minut před 11. hodinou. Stane se to, že najednou člověk onemocní diabetem, takzvaně cukrovkou, a poté má pocit, že všechno dobré už si teď musí odmítnout, že už si zkrátka dobře nají, lebo se nepochutná, ale pochutná. A dokonce se o své nemoci může dozvědět něco nového, aby ji pořádně pochopil. I o tom budou dnes naši hosté a těmi hosty budou dvě dámy, spisovatelky. Tak jedna z nich je autorka knihy Ádinka v říši Pankreas, Kateřina Blašková, a autorka knihy Kuchařka z říše Pankreas, Hana Kalibová. Budeme se povídat o diabetu v pohádce i kuchařce a určitě nás budou inspirovat. Tak hezký poslech.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Uživatelé by si měli ověřit svá hesla. Na střední průmyslové škole v České Lípě je dnes cvičení zásahu proti aktivnímu střelci. Město Turnov vede jednání o náhradách škody na vyplavené knihovně. A čekáme zatím ještě velkou oblačnost, odpoledne postupné ubývání deště a teploty do 20 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci uživatelů a také snížit riziko podvodných webů. Lidé díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
6: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
5: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo Moje ID. Stát začal s přesunem na novou doménu datových schránek na konci června a podle digitální informační agentury už ji používá skoro 20% uživatelů. Policisté a další složky integrovaného záchranného systému dnes v České Lípě nacvičují zásah proti aktivnímu střelci. Jak popsala mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňáka-Lbrožová, cvičení se odehrává zejména v budově Českolipské střední průmyslové školy a jejím okolí. Potrvá přibližně do 15 hodin. Město Turnov zatím nemá vyčíslené škody, které minulý týden způsobil v nové městské knihovně přívalový déšť. Knihovna se měla slavnostně otevřít 1. září. Déšť ale zničil velkou část nábytku, zhruba 1000 knih a také počítače. Podle turnovského starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj teď běží jednání o tom, zda půjdou práce provedené na střeše knihovny reklamovat nebo ne.
7: Firma říká, že postavila to tak, jak to postavit měla, a teď si k tomu vyměňujeme stanoviska. My, stavební firma, projektant, knihovně se maluje, zároveň se dělá kontrola střešní krytiny a zapisujeme škodu pro pojišťovnu a za týden snad budeme vědět více.
5: Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl také objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplácené úvěry na bydlení.
4: Počasí.
5: Zataženo s deštěm vydrží ještě celé dopoledne. Odpoledne už by mělo pršet jen místy. Teploty se dostanou mezi 17 a 20 stupňů. Večer se i oblačnost začne protrhávat. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: S omezením počítejte na silnici číslo 14 od Jelenice přes Výchovou nad Jezerou až po křižovatku U Poniklé, opravují povrch vozovky a průjezdní je tam jen jeden jízdní pruh. Měl by být hotovo do dnešního poledne. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Stále příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, nejlépe na 97,9, to je ta frekvence, kde nás slyšíte opravdu všude. Tak to vám přeje Iveta Kalátová, za chvíli už se přivítáme s našimi dnešními hosty. Těmi jsou autorka knihy Ádinka v říši Pankrás Kateřina Blašková a autorka knihy Kuchařka z říše Pankrás Hana Kalibová. Tak právě tyto příběhy, ve kterém i rodičům tyto autorky vysvětlují, co se děje při cukrovce prvního typu, tak to napsala Kateřina Blašková, kterou doplnila právě Hanka Kalibová knihou Kuchařka z říše Pankrás. O tom, že i takzvaní cukrovkáři si můžou zamlsat a dobře si pochutnat, se přesvědčíme už za okamžik. Pěkný poslech.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec a jak už jsem slíbila, mám velkou radost, že u nás můžu přivítat hosty a jsou to hosté, kteří jsou opravdu nabití takovou nádhernou energií. Prvním je autorka knihy Aděnka v říši Pankreas Kateřina Blašková a autorka knihy Kuchařka z říše Pankreas Hana Kalibová. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já o vás něco málo musím říci, seznámit vás s našimi posluchači. Vy jste paní Blašková vystudovala ve Štrasburku magisterské studium sportovního marketingu. Po návratu do Čech jste absolvovala 5leté studium čínské medicíny. Teď pracujete jako terapeutka, která nahlíží na fungování lidského těla celostním pohledem. No a máte ráda sport, horskou cyklistiku, lezení po skalách i horách, běžecké sjezdové lyžování. No a paní Kalibová, vy jste šéfkou plavecké školy v Liberci a vy jste si prožila cukrovkářskou anabázi se svým synem, kterou diagnostikovali cukrovku v jeho 18 letech a navíc je to vrcholový běžec na lyžích.
1: Ano, už teďka nezávodí na vrcholové úrovni, ale dlouho závodil. Ale no, u lyžování zůstal.
0: No, vy máte hodně společného. Vy jste tedy také v příbuzenském vztahu. Vy jste teta a neteř.
1: Ano.
0: Je to tak.
1: Ano.
0: No a spojuje vás tedy nejenom sport, ale i diabetes a psaní. A teď už se dostáváme konečně k meritu věci, protože vy jste nám přinesli dvě knihy. Ta první se jmenuje Aděnka v říši Pankreas a druhá Kuchařka z říše Pankreas. Co je to za knihy? Já už tedy vím, o co konkrétně jde, ale jak vznikaly a co bylo inspirací?
1: No, napsat knížku Aděnka v říši Pankreas a kuchařka, tu druhou knížku Kuchařka z říše Pankreas, to byl vlastně nápad Káti. Můj syn Štěpán dostal diabetes v 18 letech. Já jsem ji vyprávěla, jak jsme se, nemohli jsme se vlastně vyladit tu stravu. Vyprávěla jsem to Kátě, tady přidám asi slovo Kátě, protože Káťa mě řekla, hele, napiš kuchařku a tam jsme se sjednotili na tom, že no a řekni Káťo.
2: Jo, ono to bylo, vzniklo to právě na základě toho, že Háňa už vlastně to měli doma de facto vyřešené, že prostě se podařilo, že Štěpán pokračoval v té své sportovní kariéře a že vlastně si doma našli nějaký stravovací režim, který prostě mu pomohl v tom, že byl schopen prostě absolvovat ten obrovský zápřah fyzický, aby se dobře najet a aby tam měl, jak ty cukrovkáři potřebují jenom malé množství sacharidů, ale plný talíř, protože já mám vlastně první vzpomínku na to, když mu to diagnostikovali, když jsem mu říkala, jak jako se cejtí s tím, co, jak to veme, tak on říkal, no s tím se nějak popasuju, ale blbý je, že už se v životě pořádně nenajím. A to byl vlastně ten impuls, kdy Háňa, jakožto excelentní kuchařka za mě, začala prostě přenastavovat, hledat tu cestu, aby těch sacharidů bylo málo, protože oni prostě nemůžou mít moc sacharidů, ale přitom ten talíř byl bohatě naplněný a najedli se všichni i zbytek rodiny. A tohle mi všechno říkala a vlastně už byli za tím nejhorším. A já jsem říkala, no ale ty prostě vaříš skvěle, tak tu kuchařku napiš. Nejseš sama, kdo tohle z toho řeší a určitě těm dětem, který jsou v těchto prvních chvílích po zjištění té diagnóze, by tohle to jako hrozně pomohlo.
0: No a to muselo dát obrovskou práci napsat, kolik tam je receptů?
1: Je tam 85 receptů a já jsem se snažila udělat to jednoduše, srozumitelně a přehledně, protože já jsem měla obrovskou pracovní, byla jsem pracovně těžce vytížená a potřebovala jsem, aby z pohledu té kuchařky, která dostane do ruky tu knížku, aby to pro ní bylo jednoduché. Vyzkoušeli jsme to na manželovi.
0: Pokusný králík.
1: Ano, Kátin manžel, protože on strašně nerad vaří, ne to. A když viděl naše recepty, tak říkal, ano, podle toho bych uvařil i já. Takže to byl náš takový záměr, aby to bylo jednoduchý.
0: Říká Hana Kalibová, která je zde společně s Kateřinou Blaškovou, našimi hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Ano, dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Jarek Nohavica ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naši hosté jsou Kateřina Blašková, Hana Kalibová, autorky velice zajímavých knih Ádinka v říši pankreas a Kuchařka z říše pankreas, které se pojí k diabetu, konkrétně typu 1, ale může se to týkat i typu 2?
1: Ano, ano.
0: Může, určitě.
1: Ty knižky obě jsou určené pro nejen pro diabetiky, ale úplně pro nás všechny, protože v té knížce Ádinka z říši pankreas je jasně a přehledně vysvětleno, jak funguje naše lidské tělo.
2: Ve vztahu ke stravě.
1: Ve vztahu ke stravě.
0: K té knížce se určitě dostaneme. Faktem je, že nedokážu si představit, kdy vrcholový sportovec nebo vůbec hobík, amatérský sportovec, když vydá nějaký výkon, tak faktem je, že potřebuje rychlý cukr doplnit energii, takže jsou tady takové ty vytuněné sladké tyčinky. Tak to ano, už bohužel...
1: Ne, to vůbec ne, bohužel. Ano, naopak právě je úplně super, že ten sportovec si může dopřát vlastně cokoliv. Když to vyváží tím, protože Štěpán sportoval opravdu hodně, sportuje pořád.
0: Ano.
1: A teď jezdí třeba 150 kilometrů na kole a vůbec ho to nelimituje, nějak ve vysokých horách byl, taky ho to nelimituje. A ano, je to právě to, že si pak klidně může dát tu tyčinku, může si dát něco sladkého.
2: A jako i naopak, v podstatě oni s tím už umějí jako velmi dobře pracovat a ví, když ho čeká nějaký krátký intenzivní aktivita, takže naopak vlastně on si musí doplnit v rámci té stravy ten rychlý cukr. Jo, to je vůbec, vlastně tam není to o tom, že ten rychlý cukr se nesmí vůbec, protože to je hovadina. Pardon, to je nesmysl. takže není to postavené na tom, že ten cukrovkář si už nikdy v životě žádný jednoduchý cukr typu bílý, jako, nebo jednoduchý cukr, glukóza, rychlý cukr, už si ho nikdy nemůže dát. To opravdu nejde ani z principu toho, že jsou samozřejmě situace, kdy ty cukrovkáři upadají do hypoglykémie, kdy oni právě velice rychle potřebují doplnit hladinu cukru a řeší to vždycky tím rychlým cukrem. Jo, takže.
0: No, předpokládám, mluvíte o tom už hodně zasvěceně, tak určitě jste si přizvali odborníky ke spolupráci, že to nevzniklo jen tak na koleně.
2: Ano, to pro nás bylo úplně klíčové, aby ty informace byly, protože je to vlastně taková populárně naučná kniha, takže aby ty informace byly z odborného hlediska správně. A podařilo se nám navázat spolupráci s paní profesorkou Terezí Pelikánovou, vlastně přední českou diabetoložkou s IKEM, a tam dohlížela nad vznikem knihy a případné odborné nejasnosti nějak korigovala.
0: To si myslím, protože já když tady čtu názvy těch receptů, slavnostní piškotová roláda, mafíny z celého máku, je tady také štrůdl, borůvkový koláč, pečené sladké, knedlík bramborový, knedlík houskový, tvarohový, zapečené luštěninové těsto s krutými nudličkami, ale co mě hodně tady pobavilo, tak vy tady máte hezké ilustrace k těm receptům, tady je krutí rychlovka skvělá, recept na tuto pochoutku a napravo je chudák krůta na běžícím pásu. Krutí rychlovka, ano.
1: Ano, to náš ilustrátor Petr Korunka, ten se tomu hodně věnoval a velmi se si to užil a my s ním taky.
0: No, můžu ještě dělat chutě našim posluchačům. Americká fazolačka, harcovská kolejda z čerstvých hub. Kam jste na to chodila, na ty nápady?
1: Na ty nápady? No, to vycházelo z toho, jak jsem vařila. Protože můj manžel velice rád jí dobře a samozřejmě nebylo možné, abych vařila pro Štěpána, pro mýho manžela. Já mám ještě další dva syny, tak abych prostě pro celou rodinu vařila pro každýho nějak jinak. Tak jsem vždycky se snažila vymyslet ten recept, aby to chutnalo všem. A zvlášť pro chlapy, že jo?
0: No, přesně tak. Nechat je trochu vyhladovět a chutná
1: to
0: všechno.
1: Nepotřebovali.
0: Autorky knih Kuchařka z říše pankreas a Ádinka v říši pankreas, Hana Kalibová, Kateřina Blašková jsou našimi hosty Českého rozhlasu Liberec a za chvíli už nahlédneme do té první knihy.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Když se u dospělého člověka zjistí cukrovka typu 1 nebo typu 2, tak samozřejmě se s tím musí nějak porovnat, ale horší je u malých dětí, kterým lékař diagnostikuje cukrovku, ať už jedničku nebo dvojku. Myslím si, že to počítání těch různých výživových hodnot musí dát pořádně zabrat. O tom ví své naši hosté, kterými jsou Kateřina Blašková, Hana Kalibová, které jsou autorkami knih Ádinka v říši pankreas a kuchařka z říše pankreas, tak Kateřina Blašková pokyvuje hlavou, ví o tom své a právě proto napsala tu knihu, aby se člověk dozvěděl, co se vlastně děje, když diabetem onemocní, zejména malé dítě.
1: Přesně tak, protože my, když jsme se dohodli, že vlastně by to byl dobrý nápad tu kuchařku dát dohromady, tak jsme si ale uvědomili, že maminka vaří dítěti a dítě to musí jíst a je to jeho nemoc a musí vědět, co se s ním děje a mělo by vědět, když už tu stravu nějakým způsobem musí upravit. My zdůrazňujeme, že vlastně nejde o dietu jako takovou, ale musí se tam udělat trošku nějaké změny, protože ty pacienti s cukrovkou prvního typu mají nějaké omezené množství sacharidů, které za den můžou sníst, které by neměly překročit, proto vlastně ty recepty jsou spočítané tak, aby to maminka měla úplně zjednodušené, že nemusí nic počítat extra. No ale tak jsme si říkali, přece by bylo fajn, kdyby ty děti i ty rodiče věděli, co se v tom těle odehrává, když konzumujeme nějaké jídlo a co to teda jsou ty sacharidy, jak nás ovlivňují, co tělu dodávají, co naopak, když jich je moc, případně moc rychlého cukru, tak co to v tom těle může způsobit a že ideální varianta je vlastně mít všechny ty tři složky, cukry, tuky, bílkoviny, nějakým způsobem vyvážené a taky tam popisujeme, že třeba bílkovina nebo vláknina, že jsou nástroje, které zpomalují střebávání cukru do krve a proto vlastně případně, když hodně je to časté to téma a to si teda už nemůžu nikdy dát nic sladkého, tak my tam právě píšeme, že to vůbec není pravda, protože pak by samozřejmě ten život byl smutný a ty děti by měly pocit, že jsou nějak znevýhodněné. A proto tam vysvětlujeme ty principy, když se, dám příklad, když se dá ke svačině nějaký sladký tvaroh s hořkou čokoládou a k tomu třeba nějaké mysli nebo nějaké vločky, takže vlastně je tam krásně zkombinovaná ta sladká složka té hořké čokolády, ale zároveň je tam tvaroh, jsou tam ovesné vločky, což je bílkovina a vláknina a krásně to toho človíčka zasytí, zpomalí to střebávání cukru do krve, on si potom zase to bude jinak ovlivňovat tu glykémii, to, jak si píchá inzulín a podobně. A tohle všechno jsme skrz tu pohádku chtěli dětem i rodičům vysvětlit, aby měli vůbec představu, že to tělo, že to jídlo je strašně důležitý a že nás nějak ovlivňuje, protože to si tak bereme to jako běžnou součást našich životů, ale...
0: No ale vy jste při konzultaci právě s odborníky určitě jste také zjistili, pořád člověk objevuje Ameriku, že už asi moc neplatí jíst méně a často, ale spíše, aby tam byly větší mezery mezi tím jídlem, mezi těmi dávkami.
1: Tohle je velice individuální. I každý jedinec samozřejmě to má trošku, že někdo potřebuje menší porce častěji, někdo obráceně, ale naprosto klíčové je, a to nám právě paní profesorka říkala, že vlastně ty pauzy mezi jídlem, kdy opravdu to tělo potřebuje trošku vyhladovět, jsou naprosto zásadní právě kvůli tomu, že vlastně ta slinivka, která vylučuje inzulín v momentě, když sníme něco se sacharidy, buď sladkého nebo pomalý sacharidy, tak vyloučí inzulín, aby se cukr dostal z krve do buněk. Ale v momentě, kdy mu ho hrneme velmi často, že tam nejsou ty pauzy, že vlastně ten inzulín to jakoby nestihne všechno uklidit, tak začne být to tělo přetěžované, ta slinivka začne být přetěžovaná a může postupně za mnoho let, samozřejmě to už pak trvá, ale vzniknout ta cukrovka druhého typu.

0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou Hana Kalibová, Kateřina Blašková, autorky knih Áďinka v říši Pankreas a kuchařka z říše Pankreas. Co to vlastně znamená to Pankreas?
1: Slinivka břišní.
0: Aha, slinivka břišní je pankreas, tak o té jsme si před malou chvílí povídali. Já jsem se do těch vašich knih tak začetla, protože jsou úžasně ilustrované, jsou to spíše takové komiksové obrázky, to bych čekala spíše pro kluky, nějaké takové ty dramatické souboje rytířů, tady je třeba zrovna rytíř s obrovským mečem a říká, já jsem tvoje imunita, tvůj mikrobion jsou moje svaly, vitamín, můj meč a klidná mysl mé brnění. To je hezký. A pod ním jsou právě ty zlouni tady. Kdo vám to ilustroval? Vy už jste to možná trochu zmiňovali.
1: Ilustrátor byl Petr Korunka. A ano, on je... Ona ta knížka není komiksová úplně, ale máte pravdu, že z toho soucítit takové trošku jakoby komiksový styl. On i tímhle směrem se určitá část jeho tvorby ubírá. A někde dokonce nám někdo o té naší knížce řekl, že je to takový dětský thriller o...
2: Naučný.
1: Dětský naučný thriller, protože my tam samozřejmě má to být příběh, který děti bude bavit, který bude napínavý, takže jsou tam, je tam prostě nějaká stránka dobra a zla, ona musí projít nějakými zkouškami, aby se právě naučila, jak s tím svým tělem a s tou stravou zacházet. A Petr to pojal po svém, protože on sám sebe prezentuje na svých stránkách jako postapokalyptický kreslíř, takže opravdu některé ilustrace jsou poměrně naturalistické,
0: ano.
1: Ale zpětnou vazbu od dětí máme, že jsou to přesně ty, které jsou nejoblíbenější, jak to tak bývá. A věříme, že to tomu vdechlo jedinečný rámec, kdy je to potom i dobře zapamatovatelné, když to je někdy trošku na nějaké hraně.
2: Zkrátka, když se tam bude smát mrkev s brokolicí, který se drží za ruku, tak to ty děti asi nenatchne.
0: Ano, ano, to máte asi pravdu. A na druhou stranu, vy jste mi teď v průběhu písničky říkala, paní Blašková, že jde o knihy, ve kterých se nic nezakazuje. Není jde o zákazy, není ano. Tam žádná negace.
1: Ještě to uvedu trošku na pravou míru. Je tam jednoznačně napsané právě v tom principu, jak ta strava to naše tělo ovlivňuje, co která složka potravy s náma dělá a když jí je moc, takže to v určitých případech tomu tělu dobře nedělá. Tady je potřeba být jednoznačný, že zkrátka některé potraviny jsou výživově kvalitnější, některé jsou méně kvalitní. Ale celé gro té knížky je porozumět tomu, pochopit, co to s námi dělá. Pak si s tím můžu sám nějak naložit. A závěr je vlastně ten, že my bychom si neměli nic odpírat, jenom je důležité, jak to všechno poskládáme a když budeme vlastně mít v té stravě obsažené všechny ty tři složky potravy, ideálně, když se budeme hýbat, protože sport zkrátka velice dobře ovlivňuje vstřebávání cukru do krve. Pro ty cukrovkáře je to perfektní kompenzace, to tělo je hodně odolnější a s tím cukrem umí hodně lépe pracovat. Tak si úplně klidně s klidným svědomím můžeme dát nějaké sladké dobroty, protože ona se tam, ta Áďinka, v jednu chvíli právě ptá, ježiš, to by byla strašný život, by byla strašná nuda, kdyby jsme si už nikdy nemohli dát nic sladkého. Takže to nechceme stavět do té pozice, že nikdy, protože zákazy nikam nevedou, ale rozumět a pak se podle toho zařídit.
0: Já si myslím, že obě knihy jsou určené jak malým, tak velkým. I lidem, kteří diabetes nemají, je to určitě hodně zajímavé čtení. No, dalo by se ještě o tom hodně dlouho povídat, ale nedá se nic dělat. Náš čas se naplnil. Hosty dnes byly autorky knih Áďinka v říši Pankreas a kuchařka z říše Pankreas, z říše Slinivky tedy. Hana Kalibová, Kateřina Blašková, tak vám moc děkuji i za to, co jste tedy provedli v tom dobrém slova smyslu. Buďte zdraví a budu se na vás zase někdy těšit.
1: Moc děkujeme.
0: A naslyšenou.
1: Také, naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme nikoli hosta, ale také hosty. Přijdou dva. Prvním bude archivář Národního archivu z oddělení fondu nestátní provenience, archivních sbírek Roman Šter a tiskový mluvčí Národního archivu Jan Charvát. Tak jedinečná sbírka 40 tisíc pohlednic, které od roku 1888 až po současnost zachycují města, turistická místa a vesnice, jsou kompletně uložena v depozitářích Národního archivu, ale právě malý vzorek vzácných i kuriozních pohlednic třeba z Českého ráje si prohlédneme už zítra hodinu před polednem, tak buďte při tom.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Pražské rady.
1: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso, kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku, zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu nasekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Také máte rádi, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, filmové hlášky? Tak v tomto případě jste na správné adrese. Aneb, když jde populární herec na exkurzi, nestačí se divit, co všechno se během ní nakonec dozví. A tak jde okomentovat příhodu, kterou nám před časem vyprávěl Petr Nárožný.
1: No, já jsem byl jednou ze synem pozvaný na řízení letového provozu. Mě to strašně zajímalo v Ruzyni dostat se na tu věž. A dostal jsem se tam, dělají nám tam exkurzi, je to nesmírně zajímavý, nesmírně zodpovědný povolání. A když jsme odcházeli, tak ten šéf té směny, který na to dohlíží, jak to tam vodí na těch obrazovkách, ty přílety a odlety a pojíždění po letišti, tak za mnou přišel, učil se se mnou, říká, pane Nárožný, si pak víte, jaká je u nás nejoblíbenější hláška tady v řízení letového provozu, nevím, spadlo ti to, Váchale.
2: Stůj! Máchale! Pamatuj si! Tebe čeká šibrice! Sak na ryby, pytel na laky! Pamatuj si! Tebe čeká šibrice! Hrgot, já... Je. Já si zlomil šavly.
0: Petr Nárožný, skvělý herec, obzvláště v pohádce S čerty nejsou žerty, kterou režíroval Hynek Bočan a kterou natočil v roce 1984. Hned mám chuť se na tu pohádku v nejbližší době podívat, protože patří opravdu do Zlatého fondu české kinematografie, vlastně československé kinematografie. Jisté je, že za 4 minuty už tady máme pravé poledne, s pravým polednem se přihlásí Lída Jiroutová, která už má pro vás připravené zprávy, no a z prázdnou nepřichází ani Filip Majsl, protože se vám bude věnovat nejen v písničkách na přání, ale jisté je, že máte dnes možnost opět vyhrát 2 vstupenky na festival Hrady.cz, tentokrát na Bezdězu, a koná se festival už 28. srpna, tak si to nenechte ujít. Mějte se hezky, loučí se s vámi Iveta Kalátová a zítra po 9. v dopolední pod Ještědem opět naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V zahrádkách na Česko-Lipsku dnes začíná oprava silnice. Jablonec čeká odvetné utkání konferenční ligy s Glasgow Rangers. Policie připravuje bezpečnostní opatření. Společnosti O2 a Sherlock mají zaplatit pokutu za kartelovou dohodu. A postupně čekejme ubývání srážek, později i oblačnosti a teploty mezi 17 až 20 stupni. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Kvůli opravě obecní silnice dnes v zahrádkách na Českolipsku začíná série dopravních omezení. Jde o úsek od křižovatky silnice číslo 15 směrem k bývalému pivovaru a obecnímu úřadu. Silnice bude v prvních dnech průjezdná kyvadlově.
2: Jak popsal nezávislý starosta David Šmat, začíná se frézováním starého povrchu. Následně se bude rovnat terén a budou se opravovat kanálové vpusti. Nakonec vozovku pokryje nový asfalt. Obec žádá, aby lidé u silnice nenechávali odstavená auta a obecně se snažili opravovanému úseku vyhnout. Práce potrvají maximálně několik týdnů. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Policisté chystají kvůli čtvrtečnímu utkání Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou bezpečnostní opatření. Zápas Jablonce se skotským týmem Glasgow Rangers vyhodnotili jako velmi rizikový. Podle policejní mluvčí budou na veřejný pořádek dohlížet policisté z pořádkových jednotek krajských ředitelství policie Libereckého, Ústeckého, Středočeského kraje a také dopravní policisté, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. Zapojí se i jablonečtí strážníci a členové antikonfliktního týmu krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Policie také doporučuje divákům zápasu, aby na jablonecký stadion přišli s předstihem. U vstupu budou před bezpečnostní prohlídky. V Drábských Světničkách v Českém ráji skončila instalace nových schodů, palisády i části turistických chodníků. Návštěvníci by se do těchto míst mohli vrátit už na konci září.
3: Důvodem odkladu prací bylo jarní hnízdění sokola stěhovavého. Lesy České republiky po konzultaci s odborníky práce v okolí Skalního hradu přerušily, aby zácný dravec měl klid na vyvedení mláďat. Původně se přitom počítalo s dokončením obnovy a otevřením lokality už během léta. Teď dělníci dokončují záchranný projekt spojený s obnovou turistické infrastruktury. Hotové už jsou venkovní palisády a schody od krásné vyhlídky. Vybetonované jsou také patky hlavního přístupu a pracuje se na konstrukcích uvnitř hradu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun za kartelovou dohodu. Nepravomocně o tom rozhodl antimonopolní úřad. Ten potrestal i firmu Sherlock, která má zaplatit zhruba 18,5 milionů korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Obě firmy podle úřadu porušily zákon třeba při prodeji služeb v oblasti dopravy. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Českému rozhlasu řekla, že s rozhodnutím úřadu firma nesouhlasí a podá proti němu rozklad.
1: Počasí.
0: A je převážně zataženo s občasným deštěm, během odpoledne postupně ustane, večer očekáváme i částečné ubývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Turnově kvůli stavbě nádražní ulice zúžena na jeden jízdní pruh. Kyvadlový provoz tam řídí pracovníci stavby nebo semafory.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 12. Krásné středeční poledne s Českým rozhlasem Liberec. Před námi jsou, dá se říct, takové bipolární písničky na přání. Na jedné straně trocha smutku, protože si určitě vzpomeneme na zesnulou americkou country hvězdu Dolly Parton, která dala světu spoustu úžasných hitů, jako třeba I Will Always Love You nebo Jolene a tak dále a tak dále. No a na druhé straně bude samozřejmě veselo, protože budeme hrát vaši oblíbenou muziku a hlavně budeme také soutěžit. My si dnes opět zahrajeme o dvě vstupenky na festival Hrady.cz na Bezdězu už teď v pátek a v sobotu. Je s vámi Filip Majsl, přeju hezký poslech a moc se těšíme.

Ano, jak zpívá Karel Zich, je to paráda, ale teprve to paráda bude, začínají nám písničky na přání, čili vlastně hudební paráda je před námi, tak šup šup, můžete volat číslo 22 155 37 22.

Své bude tam kapela Trautenberg, Rybičky 48, Rytmus, MiG 21, Xindl X, Vypsaná fixa, Tomáš plus, Leny, Daniel Landa, spousta dalších, takže vlastně 48 hodin zábavy téměř non-stop. No a jak bude probíhat naše dnešní soutěž? Celkem jednoduše, já vám pustím jako soutěžní signál tuto písničku. Je to samozřejmě Láska v housce od jednoho z protagonistů festivalu Xindla X. Vybral jsem ji hlavně proto, že má vlastně vztah i k našemu regionu. Společně s nimi naspívala Olga Lounová, naše krajanka. No a jakmile uslyšíte tuhle písničku, okamžitě volejte na uvedené číslo, tedy ještě jednou zopakuji 22 155 37 22. A pokud se dovoláte jako třetím, ty dvě vstupenky na festival Hrali.cz jsou vaše. Tak buďte ve střehu, přeju hodně štěstí a hezký poslech.

0: Na úvod písniček na přání jsme si dali Fool's Garden, Lemon Tree, také jsme si trochu zavzpomínali na sportovní událost, samozřejmě mistrovství světa v ledním hokeji v roce 1996, ale teď už pojďme do současnosti. Začínají nám písničky na přání prvním telefonátem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Fulisko, já vás zdravím a všechny posluchače také. A tuhle písničku tu pošlu pro všechny mý známí, je jí hodně už teda, ale i pro všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec, ještě pro Jindřišku, kterou taky zdravím a přeju jí dobrou chuť k jídlu. No a taky pro vás do rádíka, Šárince děkuju za včerejší den, krásný. A paní řidičce a klukům do tramvaje taky moc děkuji.
0: No počkejte, to nám musíte povyprávět. Vy jste vlastně včera jeli s kamarádkou tou tramvají ke

0: vystavovali víc. Tak jaké to bylo?
1: No, bylo to moc hezký právě. Paní řidička úplně úžasná, usměvavá, milá paní a ty kluci, dva bratránkové to byli, ale tak úžasní kluci mladí, a že teda i se starými lidmi, jo, se takhle hezky bavili, to bylo něco úplně úžasného. A tohle já miluju a takovýhle příjemný lidi a teda opravdu smekám před nima, protože to dneska v téhle době, když to člověk vidí, že nás důchodce by nejradši už zakopali pod zem, takže tohle to, co je opravdu něco, úplně něco úžasného. Takže měli jsme opravdu krásného půdne, tak. No a Šárka to z toho je vždycky legrace, takže děkuju taky a vám zase děkuju za zahrání a budu se na vás příště těšit.
0: No my se také budeme těšit. Já jsem samozřejmě rád, že vás nejenom včerejšek, doufám, že nejenom včerejšek, tak pozitivně nabil energií. Mějte se báječně a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: To jsme si krásně hudebně zavzpomínali na rok 1969. Antonín Gondolá na Čekej a neplakej. S touhle písničkou jsme tady otevřeli skříňku, hudební skříňku písniček na přání. No a jak budeme pokračovat, o tom už rozhodnou kuří vody. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Filipe, zdravím vás i všechny posluchače. Pošleme písničku všem, co si necháváme hrát, pro naší babičku do Friedlandu a Jarušce do Friedlandu a taky vám.
0: No, moc krát děkujeme. Mimochodem, vy jste tady prozradila mimo vysílání, že trávíte odpoledne u babičky, takže jak už to tak u babiček bývá, babička lítá kolem sporáku a vy vegetíte?
1: Přesně tak.
0: Ale vy to máte krásně zařízené. Tak si to samozřejmě užívejte. Mějte se krásně, posílám písničku a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Trochu temperamentu do toho našeho vysílání vnesla dvojice Xindl X a Olga Lounová a jejich písnička Láska v housce a zároveň tahle písnička v podstatě způsobila, že naše telefonní linka teď vypadá jako terminál v Las Vegas, protože se nám okamžitě rozblikal všemi barvami, ovšem dovolal se pouze jeden jediný, nebo spíš jedna jediná. Dobré odpoledne.
1: Zdravím vás také, dobré odpoledne.
0: Koho pak máme na drátě?
1: Jana Procházková z Andělské hory.
0: Tak paní Jano, já samozřejmě musím se na úvod zeptat, proč jste nám vlastně zavolala, ale to je jenom tak pro formu, protože vy to určitě víte.
1: No samozřejmě volám si o lístky na Bezděz na Hrady, takže jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: No a dobrou zprávou je, že jste se dovolala jako třetí. Takže ty
1: já
0: lístky...
1: jsem strašnou radost, děkuju moc.
0: No, od toho jsme samozřejmě tady, abychom vám dělali radost. Ty lístky už vám tady říkají paní, jsou dva, koho vezmete s sebou?
1: No samozřejmě manžela, jezdíme na festivaly, takže určitě oba dva pojedeme rádi.
0: No tak není to úplně samozřejmé, mohla jste klidně vzít nějakou kamarádku a udělat si dámskou jízdu a manžela nechat doma pěkně žehlit a vařit, ale... Proč ne, když jste
1: tak, takový? Taky varianta, ale jsme parťáci na festiácích, takže určitě pojedeme společně.
0: Dobrá, no a máte tedy úplně stejný hudební vkus, anebo tam každý pojede na něco jiného?
1: Ne, naštěstí stejný. Zaplať pánbůh máme stejný, takže jezdíme na stejné kapely.
0: No a na co se těšíte nejvíc, protože těch kapel a interpretů je tam opravdu požehnaně?
1: Je. Určitě Krucipis, tam jezdíme pravidelně, každý rok je vidíme naživo a určitě na Landu, to se těším asi nejvíc.
0: No tak já vám už můžu popřát jenom, abyste si to báječně užili. Mějte se krásně, děkuju za zavolání, ještě jednou gratuluju.
1: Super, já moc děkuju.
0: Není zač.
1: Paráda, díky moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se, naschledanou.
0: Tak tedy dalšího úspěšného výherce máme už zaznamenaného. No a pokud se na vás dnes nedostalo, nezoufejte, protože o lístky na festival Hrady.cz, který se koná na Bezdězu už tento pátek a sobotu, budeme hrát ještě zítra a pozítří, takže nejste bez šance.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Pokud pospícháte, tahle písnička dozajista popohnala vaše kroky. No a my se ženeme vlastně vůbec poprvé dnes odpoledne v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec do e-mailu. Napsal nám pan Petr, který se očividně zařadil do neoficiální soutěže o nejkratší psaní. Pan Petr totiž napsal pouze Bonnie M, The Carnival is Over, Petr 75. No pane Petře, já vás asi alespoň lehounce zklamu, byť tedy nerad, od Bonnie M tuhle písničku nemáme, ale máme originál od The Seekers, tak snad vám i tak udělá radost.

0: The Carnival is Over, písnička, kterou asi znáte od kapely Bonnie M, ale to až z roku 1982. Tohle je originál z roku 1965 od The Seekers. Hodně hluboko jsme se ponořili do té hudební historie. A když už se noříme, je asi ideální příležitost připomenout to, co asi všichni víte, nebo alespoň tušíte. Zemřela královna amerického country a herečka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Za svou kariéru natočila 50 studiových alb a získala 11 cen Grammy. Až do vysokého věku aktivně vystupovala na koncertech, proslavila se například písní Jolene. No a ve světě byla známá i pro svůj vzhled, o který pečovala s pomocí plastických chirurgů. To v konečném důsledku došlo také k tomu, že kvůli ní pojmenovali vůbec první naklonovanou ovci ovečka Dolly. Začátky Dolly Parton byly ale skromné, na svět přišla jako čtvrtá ze 12 sourozenců.
1: I grew up way up in, we call it up in the holler, in the Great Smoky Mountains of East Tennessee.
2: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak ji pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash.
3: Johnny byl tehdy vysoký a hubený a tenkrát jsem si poprvé ve svém životě uvědomila, co je to sex appeal. Bylo mi 13 a říkala jsem si, ty jo.
2: Vystoupení, na kterém mi Johnny Cash představili, hodně pomohlo. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Během jednoho sezení napsala kromě Jolene ještě další píseň. S tou se ale neproslavila Dolly Parton, ale někdo jiný. Samotná Dolly Parton uznala, že Whitney Houston naspívala její píseň I Will Always Love You lépe než ona samotná. Hitů během své kariéry vytvořila Dolly Parton více. Kromě country se později věnovala i bluegrassu. Dolly Parton se ale objevila také ve filmu. Její první rolí byla sekretářka ve snímku Od 9 k 5, kde si zahrála po boku Jane Fondové nebo Lily Tomlinové. They arrive promptly at 9, because if they're not on time, they know they'll get the sack. Po celý svůj život Dolly Parton aktivně pečovala o svůj vzhled a podstoupila celou řadu plastických operací. O těch přitom mluvila velmi otevřeně, občas i s lehkou sebeironií.
3: Musím vydělávat peníze, protože by vás překvapilo, jak drahé je vypadat takhle levně.
2: Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV. Václav Hojný, Český rozhlas.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího, kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Marika Gombitová a její rozverná Chlapci v pasci, minutu po 1:45. My pokračujeme v písničkách na přání, opět se podíváme do e-mailu a v tom dalším stojí. Prosím, zahrajte paní Věře Dosemil na Letnou písničku Karavana mraků od kapely Divokej byl. Děkuji, Petr. No nemáte samozřejmě zač, Divokej byl už divoce letí.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Divokej byl dohrál a dospíval, Karavana mraků dozněla, nám se mezi tím ty mraky nad hlavou dál prohánějí. My jsme za těch 51 minut odehráli spoustu písniček na přání, nadělili jsme dvě vstupenky na festival Hrady.cz, na Dolly Barton jsme si vzpomněli, no už toho před sebou mnoho nemáme, vlastně poslední hudební přání. Napsal nám pan Jiří, abychom mu zahráli pro trochu té nostalgie písničku od Michaela Kocába S cizí ženou v cizím pokoji. No a s touhle písničkou se s vámi také rozloučím, protože za malou chvíli bude mít slovo Lída Jiroutová a zprávy, no a po ní Alex a host. Alex Minářová bude mít tentokrát jako hosta fotografa Roberta Vana. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne a po 14. naslyšenou.
1: Pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce zvyšovat pokuty za přestupky turistů. Na střední průmyslové škole v České Lípě je dnes cvičení zásahu proti aktivnímu střelci. Zařazením SPD do zprávy o extremismu porušilo ministerstvo vnitra práva hnutí, rozhodl soud. A postupně budou srážky ubývat, později i oblačnost a teploty vystoupí jen do 20 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jeroutová. Přeji hezké odpoledne. Strážci Krkonošského národního parku pokutovali v letošní letní sezóně nejčastěji vstupy turistů do zakázaných míst. Výše jednotlivých pokut se pohybovala v řádech 100 korun. Podle nového ředitele národního parku Petra Moravce se sazebník pokut zvyšovat nebude. Snahou je lidi naučit, jak se mají v chráněné oblasti chovat.
3: Pokuty je potřeba vnímat tak, že to je opravdu už nějaká mezní stav, který zkrátka už musíme dát, už to musíme nějakým způsobem zahrozit tím pomyslným ukazováčkem, tak aby ty někteří neukázení turisté to pochopili.
2: Policisté a další složky integrovaného záchranného systému dnes v České Lípě nacvičují zásah proti aktivnímu střelci. Jak popsala mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, cvičení se odehrává zejména v budově střední průmyslové školy a jejím okolí a potrvá přibližně do 15 hodin. Vedení Liberce začne v září hledat firmu, která na půdě budovy radnice postaví holubník. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Holubník má být pro zhruba 150 ptáků. Podle monitoringu města je nejvíc holubů právě v centru a v okolí radnice. Náklady na výstavbu holubníku odhaduje magistrát na 380 tisíc korun.
4: Podle města by se měly holuby na půdu radnice slétávat a trávit na ní většinu času. Nebudou tak pobývat v ulicích. Současně bude díky tomu možné jejich počet regulovat. Provádí se to výměnou vajec za umělé atrapy. Snížení populace holubů je podle magistrátu možné sledovat po jednom roce. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu několik žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD.
1: Počasí.
2: A v Libereckém kraji je převážně zataženo s občasným deštěm, během odpoledne postupně ustane, večer očekáváme i částečné ubývání oblačnosti. A teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý, východních směrů rostlové podmínky jsou hlášeny dobré, večer budou místy mírně nepříznivé a biozátěž je dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Těperská v Železném Brodě máme hlášen olej na vozovce. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností. V ulici Ke Hluboké v Liberci je kvůli opravě silnice uzavřen tamní most, objížďka je značena a vede ulicí Puškinova. Ať už cestujete kamkoliv, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že

0: Byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím, akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak. A
0: 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám.
0: Je
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí
0: jak
1: Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo
1: ne,
0: jako to podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes a pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slívka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jenom 30 minut od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam. A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste
1: jsem
0: žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak vaši já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřek. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říkal, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže, a tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom leď, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit, já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit a je to... Není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Hmm. Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni... Všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku, spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Do spodní části hotelu a vysílače ještě zatéká voda. Město Turnov vede jednání o náhradách škod u vyplavené knihovny. A zítra čekejme sluneční den s teplotami letními 24 až 27 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novele k rozpočtům 104 hlasy. Předtím poslanci stanovili hlasování na pevný čas. Kvůli tomu se ke slovu nedostala řada z nich přihlášených k řečnickému pultu. Podle prezidenta návrh zákona ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Opozice se obává růstu dluhu. Předseda ODS Martin Kupka podle svých slov ve sněmovně plánuje podat ústavní stížnost. Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještěd je ve špatném stavu. Ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. U opláštění spodní části technici odhalili několik míst, kudy dovnitř zatéká, popisuje mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
2: U spodního kovového opláštění hotelové a restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
0: Kraj podle náměstka hejtmana Jiřího Ulvra ze starostů pro Liberecký kraj nechá kritická místa v nejbližších týdnech opravit. Zároveň připravuje kompletní opravu vysílače. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplacené úvěry na bydlení. Město Turnov zatím nemá vyčíslené škody, které způsobil minulý týden přívalový déšť na nové městské knihovně. Ta se měla slavnostně otevřít 1. září. Déšť ale zničil velkou část nábytku, zhruba 1000 knih a také počítače. Podle starosty Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj se teď jedná, jestli půjdou provedené práce na střeše knihovny reklamovat nebo ne.
3: Firma říká, že postavila to tak, jak to postavit měla, a teď si k tomu vyměňujeme stanoviska. My, stavební firma, projektant, knihovně se maluje, zároveň se dělá kontrola střešní krytiny a zapisujeme škodu pro pojišťovnu a za týden snad budeme vědět více.
1: Počasí.
0: A noc bude zpočátku oblačná, postupně polojasná, kránu se můžou tvořit mlhy a teploty nám klesnou v noci na 14 až 11 stupňů, v údolích naměříme místy kolem 9 stupňů. Ve čtvrtek bude převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména pak později večer, kdy začne od jihozápadu výrazně přibývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách dnes naměříme teploty mezi 20 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. V Ploužnici na Českolipsku je částečné dopravní omezení kvůli opravě mostu. Silnice je tam zúžena na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné středeční odpoledne. Pravda, dnes máme jeden z těch chladnějších dní, ale zítra by se zase ty teploty mohly alespoň přiblížit ke 30 stupňům Celsia. Ne tedy, že bychom měli během letošního léta těch horkých dní málo, právě naopak, ale já si myslím, že to má své pozitivní stránky. Jsem přesvědčený o tom, že spousta lidí se rozhodla, že se prostě polepší, protože peklo zkrátka nedají a hlavně se to pozitivně podepsalo na návštěvnosti koupališť v Libereckém kraji a o tom bude už za malou chvíli mluvit naše kolegyně Anna Podhorná. S naším regionálním stopařem se pak vypravíme na Den horalů v Jizerských horách. Třeba si vyzkoušíme i lyžovat drahé kameny, vyrábět šperky a pro masochisticky založené je tam také praní prádla na valše. Čeká nás zámecké léto, to nás zavede do Častolovic a budeme mluvit také o Karlu VI., tedy ne my, ale děti v dětské anketě. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Marie Rotrová s tebou, 11 minut po 14. hodině. S námi už je ve studiu naše redaktorka Kateřina, teda Anna Podhorná. Koupací sezóna se chýlí ke konci, provozovatelé koupaliště začínají sčítat návštěvnost a zjišťují, jak úspěšná letošní sezóna byla v porovnání s předchozími roky. A vybraná koupaliště v Libereckém kraji na toto téma oslovila už zmíněná redaktorka Anna Podhorná, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A letošní léto přineslo proměnlivé počasí. Jak se to promítlo do návštěvnosti koupališť?
1: Velké výkyvy teplot a oblačnosti, to jsou podle provozovatelů hlavní vlivy na to, kolik lidí za den na koupaliště dorazí. Červen, kdy koupaliště zahajují provoz, byl návštěvnicky nadprůměrný. Například na městském koupališti v Turnově přišlo nejvíce lidí za posledních 11 let. Na koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou přišel v červnu více než trojnásobek návštěvníků, co v předchozích dvou letech. Červenec přinesl v návštěvnosti naopak pokles, zejména jeho druhá půlka byla podprůměrná a začátek srpna byl na návštěvníky bohatý. Poslední dny jsou ale koupaliště podle provozovatelů téměř prázdná, některá dokonce dočasně zavřela.
0: No jak se tato sezóna jeví v porovnání s těmi předchozími? Máš k tomu nějaké informace?
1: Mnozí provozovatelé sezónu přirovnávají k té předminulé v roce 2024. Tak to popisuje poslední tři roky provozu technická manažerka koupaliště Dubice v České Lípě Jana Kobosilová.
2: Rok 24 byl prostě to, samozřejmě my tím, že jsme otvírali jako první sezónu, tak jsme byli hodně navštěvovaný. Ten rok 25 to kleslo o těch 48-50% a v porovnání právě tady těchto chybou informací je rok 26 se blíží roku 24.
1: Vyšší než loňskou návštěvnost zaznamenali na většině oslovených koupalištích. Rok 2025 byl podle provozovatelů velmi chladný a propad návštěvnosti až o 50% nezaznamenali jen v Dubici, ale třeba i na vratislavickém Sluníčku.
0: Většina koupališť vybírá vstupné, daří se tím provozovatelům vydělat na chod areálu?
1: Situace je různá koupaliště od koupaliště a záleží i na výši vstupného. Zřizovatelem oslovených koupališť jsou města a tak koupalištím mohou finančně pomoci. Třeba i v případě investic, jak říká nezávislý starosta Lomnice nad Popelkou Josef Šimek.
3: Na ten provoz si to vydělá, ale pokud chcete něco investovat, myšleno tím tak, abyste přitáhli třeba se další nové zákazníky, já nevím, přidá se tam nějaký herní prvek nebo něco podobného, tak to samozřejmě nevydělá.
1: Na závěr dodám, že předpověď následujících dnů třeba ještě posluchače k vodě vyláká. Zítra by se podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo oteplit a být slunečno a až 27 stupňů Celsia. Teplo by pak mělo zůstat i v pátek, to se přidají ale i přeháníky.
0: Říká naše kolegyně Anna Podhorná. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A s regionálním stopařem se vypravíme do bývalé školy na Jizerce, která patří k oblíbeným výletním místům, kde se můžete seznámit s historií nejenom Jizerky a tuto sobotu 29. srpna si dokonce vyzkoušet řemesla jizerských horalů. Na místo tady vyrazil náš regionální stopař Jaroslav Hoření, možná si tam i přepere prádlo, protože i tahle možnost tady je. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne přeju. Z čísla popisného 43 na Jizerce, což je opravdu bývalá národní škola, dnes Muzeum Jizerských hor, kde můžete vidět řadu pomůcek a nářadí, které používali místní horelé. A v sobotu si to nářadí a ty pomůcky budete moci i vyzkoušet, protože tady proběhne Den horelů, tedy předvádění a možnost vyzkoušení řady řemesel jizerskohorských horelů. Já tady jednoho horela mám, Pavla Birona, mluvčího muzea. Tak co tady za řemesla bude tentokrát?
3: Takže řemesla tady budeme mít téměř všechna, která se tady na horách používaly, takže děti a samozřejmě jejich rodiče si tady můžou vyzkoušet kovářství, hrnčířství, dráteník tady bude, vitráže si můžou zkusit vyrobit, samozřejmě to, co patřilo dřív k horám, řezání a štípání dříví a čím se vlastně Jizerka proslavila, to je sklo, takže i navlíkání skleněných korálků a další zajímavosti, jako třeba podívat se dalekohledem na slunce, protože na Jizerce je sláva a všechno možné, co se týká hvězd, takže tady máme hvězdy, slunce a všechno možné. A samozřejmě další takový sportovní náčiní tady máme pro děti připravený, že se budou moct kolem muzea projít na chůdách.
2: A já z těch řemesel, která sem patřila, připomenu ještě třeba drahé kameny a samozřejmě horele si museli také tady vyprat a tady je dokonce i zvon a je tady i valcha. To bude taky možný vyzkoušet.
3: To bude taky možný vyzkoušet, protože máme tady špinavé ručníky a utěrky a to někdo musí vyprat. A samozřejmě musím taky připomenout, ty jsi už o tom mluvil, Jizerka se proslavila drahokami a polodrahokami, takže i pro návštěvníky máme připravený rýžování, takže dostanou rýžovací pánev a budou si moc třeba nějaký ten jizerínek najít.
2: Těch řemesel je spousta, vlastně k horám to tak nějak patří, 9. řemesel, 10. bída. Vejde se to všechno sem do muzea, nebo to bude venku? A jak to bude s počasím, jak to vidíš?
3: No, tak samozřejmě, když bude hezký počasí a bude nám svítit sluníčko, tak všechny tady ty zastaveníčka, všechny tady ty řemesla najdou děti a jejich rodiče kolem muzea. A pokud nám sprchne, nemusíte zůstat doma, přijďte k nám, všechno přestěhujeme do prostor muzea.
2: Takže akce bude za každého počasí.
3: Akce bude za každého počasí, přesně tak.
2: No a vy sem na Jizerku můžete zavítat, ale i ještě před sobotou, protože do konce prázdnin, přesně do 30. srpna, je Jizerka tady otevřená to muzeum každý den. No a teďka tady dokonce potkáte i velkého odborníka přes Jizerky, Marka Řeháčka, který se teďka tady zašívá někde nahoře a pracuje na své nejnovější knize, ale když si ho vyžádáte, tak on určitě rád přijde, že jo, Pavle?
3: Já myslím, že jo, Marek, všichni ho znáte určitě z rozhlasu, kdy povídá o zajímavosti Jizerských hor a okolí, tak určitě vám tady taky něco hezkého a zajímavého řekne.
2: Tak vás zveme na Jizerku nejen na Den horelů, který proběhne tuto sobotu.
1: Říká náš regionální stopař, který se nám přihlásil přímo z místa, Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Českém rozhlase Liberec nákladák Petry Černocké. Tady by se asi hodilo pozdravit všechny řidiče, ale já pozdravím všechny pracující, kteří jistě kvitují s povděkem, že se nám ten pracovní týden přehoupil do své druhé poloviny. Ale tady bez ohledu na to, zda pracujete nebo nepracujete, byste měli mít na paměti, že už jenom do konce týdne máte šanci zapojit se do soutěže zámeckého léta. My soutěžíme každý všední den, krátce před 10. hodinou, a pokud neslítíhnete poslouchat dopoledne, máme pro vás každé odpoledne právě v tomto čase alespoň pozvánku na jeden z našich zámků. A kam se vydáme dnes, to nám právě teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věc se má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Sylan se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a v přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Skupina Beatles v Českém rozhlase Liberec, to je pěkný kus hudební historie. My se na té historické časové ose posuneme ještě dál. Před 680 lety totiž nastoupil na trůn náš nejslavnější král a císař Karel IV. Na tom trůnu vystřídal svého otce Jana Lucemburského, který v roce 1346 padl v bitvě u Kresčaku. No tak si pojďme o našem ikonickém králi něco povědět. S dětmi se až ke Karlovu mostu pomyslně vydá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Karel IV?
2: Karel IV. Je král. Náš král.
1: Kdy asi vládl?
2: Když jsme ještě byli narození.
3: Nebo vůbec jsme nebyli na světě. Nikdo z republiky.
1: Kde vládl a kde bydlel?
3: Teďka bydlí v nebi, ale předtím bydlel někde na světě.
4: On bydlel vlastně na hradě.
1: A víš, na kterém hradě?
3: Taky v republice, protože u divadla je ten památníček a na tom je hlava toho Karla. Je to Karel?
1: Byl Karel IV. slavný?
5: Jo. Ano.
1: Co Karel IV. Postavil nebo vybudoval?
5: Asi postavil nějakou věž, Karlův most, a tam se prodávaly vajíčka na Maltu.
1: Proč ten Karel byl zrovna IV.?
2: Protože ten Karel IV. Vládl jako IV.
5: Protože byl trochu poslední nebo byl první.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je letos podobná jako v roce 2024. Jablonec čeká odvetné utkání konferenční ligy s Glasgow Rangers. Policie připravuje bezpečnostní opatření. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. A ve čtvrtek bude jasno s teplotami mezi 24 až 27 stupni. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupali více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají do roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vrtislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, které tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
3: Policisté chystají kvůli čtvrtečnímu utkání Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou bezpečnostní opatření. Zápas Jablonce se skotským týmem Glasgow Rangers vyhodnotili jako velmi rizikový. Podle policejní mluvčí budou na veřejný pořádek dohlížet policisté z pořádkových jednotek krajských ředitelství policie Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje a také dopravní policisté, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. Policie také doporučuje divákům zápasu, aby na jablonecký stadion přišli s předstihem. U vstupu budou bezpečnostní prohlídky. Výstava v kulturním a kreativním centru Linzerka v Liberci zve návštěvníky do Jizerských hor. K vidění je tam skleněný déšť, duch muhu i ledové kousky na žulovém kameni vyrobené umělci ze studií Lev a Kultivar. Výstava vznikla jako součást festivalu Crystal Valley Week. Co konkrétně nabídne, říká Eva Jiříčková ze sklářského studia Kultivar.
5: Tady máme vodu v té ledové podobě, je to vlastně roztávající sníh na žulovém kameni, běžný obraz v Jizerkách koncem zimy. Ty krupinky vytváří všechno takové opravdu jako drobné objekty, tvořené u kahanu z borosilikátového skla.
3: Výstava bude k vidění do soboty 29. srpna. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec skončí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. České dráhy vedl od roku 2020.
2: Počasí.
3: A zítra čekejme převážně polojasno až skoro jasno. Přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména pak později večer, kdy ji začne od jihozápadu výrazněji přibývat. Teploty zítra vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A jsou to ještě informace pro řidiče. Osobní a nákladní auto se srazily v Pasekách nad Jizerou. Je tam zaveden kyvadlový provoz, lehce se tam zdržíte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné odpoledne, na úvod dobrá zpráva pro všechny, kteří si občas rádi vyrazí do přírody, třeba tam i přespí, rozdělají oheň, opečou buřce a poplácají se po zádech ve snaze usmrtit pár komárů. V chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův v kraji budou první dva kempy pro trampy legální. Chybí už jen pár razítek, tedy v úvozovkách, jen protože to, jak známo, může být neprostupná zeď. Také se podíváme do Rumburku, kde se natáčel film Čika Čika. U toho byla také naše kolegyně Slávka Brádlová a povídala si s Pavlou Tomicovou. A s rubrikou Co je nového zavítáme do Kořenova. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: V kraji legalizuje první dvě nepovolená tábořiště pro trampy. Rozhodnout chce v nejbližší době. Jedno se jmenuje Bororo a druhé Mamuťák. Jejich součástí mají být i ohniště. Několik nelegálních nocovišť nechali správci chráněné krajinné oblasti loni zbourat.
1: Kemp Bororo, panenská příroda, koukám dolů do takové rokle. Tábořiště je možná 4 metry široké a na dílku má 15 metrů, je pod skalním převisem. Podle předsedy spolku Táborový kruh a trampa Libora Harticha bude právě Bororo brzy zlegalizované.
2: V podstatě je to tak, že už se čeká na oficiální legalizaci těchto dvou trampských tradičních kempů. Zatím je to ve stádiu, že se k tomu ještě vyjadřují v podstatě právníci, protože jde hlavně o tu právní legalizaci toho ohniště.
1: Legalizace je podle něj možná i u třetího tábořiště.
2: Ten třetí kemp, který měl být legalizován, je kemp Ranč 7D.
1: Podobně by mohlo být zachovaných dalších 28 nocovišť na státních pozemcích, včetně možnosti rozdělávání ohně. Dalších 64 tábořiště ale na soukromých pozemcích. Ta by mohla zůstat podle Harticha jako nouzová nocoviště. Domluvit si je ale musí už výhradně jen trampové.
2: My jsme se dohodli, že opravdu kempy budou zachovány, ale ve formě nouzových bivaků, tudíž bez ohně.
1: Hartich přibližuje první místa, kde by mohli soukromí majitelé pozemků trampy bez ohně tolerovat.
2: Je to třeba strážce lesa, netopér, lasička, krkavec, junák.
1: Ředitel HKO Ladislav Pořízek říká, že přes 40 nocovišť z celkových 138 už nechali odstranit.
3: Co se týče likvidace kempů správou HKO, tak vlastně my předpokládáme, že v loňském roce ten aktivní přístup správy HKO k likvidaci trampských kempů vlastně skončil.
1: Pořízek připomíná i platné zákony.
3: Obivakování je povolené. My stále zdůrazňujeme, že táboření a rozdělávání ohňů v HKO Kukuřičce Řínsko není upraveno pouze zákonem o ochraně přírody a krajiny, ale že zde platí i lesní zákon a také zakazuje táboření a rozdělávání ohně v každém lese.
1: Odpůrci tábořišť v jakékoliv jejich podobě se odmítli na mikrofon vyjádřit. Vadí jim údajné ničení skal, archeologických nalezišť nebo stavby s využitím umělé hmoty, skla nebo montážní pěny. Z Kokořínska Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Liberec a pohodové středeční odpoledne. Jestli pak už jste někdy byli v Rumburku, já tam byl, musím tedy říct, že před vlakovým nádražím to na mě trochu působilo jako v Hitchcockově hororu, protože ze dvou stromů na mě ostražitě zíralo asi 200 havranů. No a město Rumburk poskytlo místa pro natáčení filmu Čika čeká. A od začátku to vypadalo na šťastnou sešlost. Slávce Brádlové o tom vyprávěla Pavla Tomicová, která hraje jednu z hlavních rolí.
1: Pro mě je vždycky důležitý s kým, ale já už jsem někde říkala, že je to velký bonus to, že ten scénář se mi strašně líbil, takže je to takový krásný balíček.
2: Jak jste si sedla se synem filmovým Janem Cinou?
1: Honzík je pro mě úplně zjevení, jak lidský, tak profesní. Jako. Myslím, že i to, že mezi náma ta chemie velmi dobře funguje, že jsme si sedli jako lidi, je pro ten film důležitá a už teď ho mám tak ráda, že jsem říkala, že si ho adoptuju, takže moje děti musí počítat s tím, že mají sourozence třetího.
2: Jan Cina, jedna z hlavních rolí nového filmu Šimona Holého Čika čeká. Pavla Tomicová, vaše filmová maminka, řekla, že Honzíka bych klidně adoptovala. Souhlasil byste?
3: Ano, já bych s adopcí souhlasil. Jo, ta symbioza je velká a já jsem ji vlastně trochu očekával upřímně, tím, že Šimon si nás vybral a Pavlu prostě samozřejmě jako celý národ znám, obdivuju a fandím jí. Zároveň, když spolu trávíte čas na tom place a zažíváte nějaký emočně vypjatý momenty, který díky tomu scénáři zažívat můžeme, tak vás to samozřejmě spojí nejenom jako kolegy, ale myslím i jako lidsky. Tak za to jsem jako moc vděčný a vlastně si to užívám, i když to občas nám zamává teda velmi.
2: Pavla Tomicová také říkala, že to vlastně není její první spolupráce s Šimonem Holým, pro vás ano?
3: Jo, ale já jsem vlastně takový fanoušek jeho filmu a vůbec jeho přístupu lehkému nabourávání české kinematografie.
2: Než se vůbec začne točit, je zapotřebí najít vhodná místa, takzvané lokace. No a producentka Alžběta Janáčková o tom ví své.
4: Jsme byli asi na 50 lokacích tohleně toho domu a už jsme si prostě řekli, že to hlavně bude tam, kde bude ten dům, že už je to jako vlastně jedno. On si potom našel Šimon na internetu sám dům, vlastně ve kterém jsme točili v Rumburku. A ne, že bychom neměli schopné lokační manažery, ty máme výborné, ale prostě tu představu toho režiséra, že mohl naplnit jenom pan režisér, takže si ten dům našel a náhodou nám vyšli jako vstříc ve všem, bylo to tak, jak si to přál.
2: A co na to Šimon Holý?
5: Nám přišlo, že to je kraj, který vlastně skýtá strašně moc krásy. Tady celý ten region kolem Rumburku je hrozně krásný a my jsme dost příjemně překvapení z toho, jak se nám ty lokace, které máme v tom scénáři, a našli jsme je dokonce v jednom městě víceméně. A ten scénář je napsaný velmi detailně. Ten dům nějak má vypadat, ty místnosti v něm nějak mají vypadat, což je taková trošku noční můra pro lokačního a pro celý štáb. A my jsme fakt našli dům hnedka na první dobrou něčím, že jsme viděli na fotce ten dům nejdřív a říkám si, to by mohl být on, a pak jsme přišli dovnitř a my jsme viděli, že to je on. Tak se nám to vlastně hrozně hezky spojilo všechno se vším, že jako krásná krajina, lokality, které jsme potřebovali pro ten film, aby seděli.
0: A já už jen doplním, že s tvůrci filmu Čika čeká si povídala kolegyně Slávka Brádlová.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jan Nedvěd, kvetly louky. Ano, louky kvetly, ale vám možná trochu povadne úsměv, pokud jste se chystali na venkovní hru cestičkou za pokladem do Desné. Na webu města jsme totiž našli zprávu, že kvůli opravám cesty je tato zábavná venkovní aktivita přerušená. Luštění, šifry a truhla s pokladem v cíli pro malé i velké hledače se na trasu, která kopíruje naučnou stezku od desenského infocentra Krýdlově vile, vrátí zase po 10. září. Další informace určitě najdete na webu města. A věřím tomu, že spoustu zábavy najdete i ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vy s Českým rozhlasem Liberec stále ladíte pohodu středečního odpoledne. Jak se nám blíží závěr hodiny, my pro vás máme ještě jednu pozvánku a s tou vás vylákáme na západ. Ano, svého času všichni chtěli na západ, tak proč ne dnes? My vás vylákáme do Ústeckého kraje. Tam totiž v rámci Dne Českého Švýcarska proběhne už tuto sobotu tradiční mezinárodní sraz motocyklů značky Czechie Bemerland. To jsou úžasné stroje, jak říká Romana Kořínková z městského úřadu v Rumburku.
1: Czechie Bemerlandy jsou ojedinělé motocykly a byly to vlastně nejdelší motocykly na světě té doby. Měřily 3,2 metry. Konstruktér těchto motocyklů je Albin Hugo Líbiš, což je rodák z Rumburku, proto také se pohybujeme u nás ve Šluknovském výběžku s těmito motocykly. Název Czechie Bemerlandy vznikly Czechie, to bylo pro českou stranu, a německy Bemerland, tak proto Czechie Bemerland. V loňském roce tyto motocykly oslavily sté výročí svého vzniku.
2: Takže historie je naprosto úctyhodná. Bude to jenom ukázka, nebo návštěvníci uvidí i to, jak se na Czechie Bemerlandu jezdilo?
1: Uvidí obojí a proto bych vás ráda pozvala tímto 29. srpna, je to sobota, do Rumburku na Lužické náměstí, kde bude probíhat výstava těchto historických motocyklů, a to od 14:45 a zdrží se zde přibližně hodinu. A návštěvníci si mohou motocykly prohlédnout zblízka, mohou si je ošahat a zároveň mohou se zeptat na vše, co je zajímá ohledně nich jejich majitelů. Bemerlandy nebudou k vidění pouze v Rumburku, ale týká se to Šluknovského výběžku jako takového, takže ta spanilá jízda těchto motocyklů startuje v 9 hodin v Doubici a pokračuje dál do Krásné Lípy, protože Albin Hugo Líbiš tenkrát měl továrnu v Krásné Lípě, kde se tyto motorky vyráběly. Takže zde také proběhne výstava těchto motocyklů. No a potom budou pokračovat dál do Varnsdorfu, do areálu pivovaru Kocour, přes hranice do městečka Groschenau, dále k nám tedy do toho Rumburku, což už jsem tady zmínila, na Lužické náměstí. No a poté pojedou do Šluknova přes Brtníky, Vlčí horu, Krásný Bůh a Kyjov zpět do Doubice.
0: Já tady ještě jednou připomenu, že spanilá jízda těchto unikátních motocyklů startuje v sobotu 29. srpna v 9 hodin v Doubnici. No a tady v Českém rozhlase Liberec už zhruba za 12 minut startuje další humoriáda, kde se vás zhostí kolega Patrik Rozehnal a herec Zdeněk Junák. Předtím pochopitelně zprávy s Lídou Jiroutovou a my se uslyšíme zase po 17. hodině ve Dni v kraji. S Českým rozhlasem Liberec stále příjemný poslech.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k rozpočtům. V Zahrádkách na Českolipsku začala oprava silnice. Liberec bude hostit 29. ročník sportfilmu festivalu. Představí premiéry i významné osobnosti. A zítra čekejme slunečný den s teplotami letními 24 až 27 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Kvůli opravě obecní silnice dnes v Zahrádkách na Českolipsku začala série dopravních omezení. Jde o úsek od křižovatky silnice číslo 15 směrem k bývalému pivovaru a obecnímu úřadu. Silnice bude v prvních dnech průjezdná kyvadlově. 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, 3 výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
2: Italská premiéra Alberta Tomby Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. Pak bych doporučila Hazel 85, no a pak z těch českých neporazitelní oba Nepelové, Nepela a Šampion, pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty.
1: Prodej jednotlivých vstupenek i festivalových pasů začal dnes. Děti a studenti mají vstup zdarma. Vedení Liberce začne v září hledat firmu, která na půdě budovy radnice postaví holubník. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Holubník má být zhruba pro 150 ptáků. Podle monitoringu města je nejvíc holubů právě v centru a v okolí radnice. Náklady na výstavbu holubníku odhaduje magistrát na 380 tisíc korun.
3: Podle města by se měly holuby na půdu radnice slétávat a trávit na ní většinu času. Nebudou tak pobývat v ulicích. Současně bude díky tomu možné jejich počet regulovat. Provádí se to výměnou vajec za umělé atrapy. Snížení populace holubů je podle magistrátu možné sledovat po jednom roce. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Počasí.
1: Noc bude zpočátku oblačná, postupně polojasná, kránu se můžou tvořit mlhy, teploty klesnou na 14 až 11, v údolích místy až na 9 stupňů Celsia. Ve čtvrtek bude převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména pak později večer, kdy začne od jihozápadu výrazně přibývat. Teploty přes den vystoupí na 24 až 27, na horách na 20 až 23 stupňů. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý nebo východní, přes den bude zesilovat na mírný jihovýchodní a na horách později bude až čerstvý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Já mám rádi kajíc. ostuda.
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni. Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
7: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
6: Výborně, léto jaké bylo? Dá
7: léto
6: se shrnout už několika
7: krásné.
6: Slovy? Krásné, pořád.
7: Opravdu, jako, že jo? Já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrémně. Jako já my vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo minus 5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
6: Užijte si i tu hodinu s námi, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní Humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý na dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý na dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost?
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: A tohle... Teda, opovaž se na mě sáhnout, já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Ty jo, tak on pán je básní.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle.
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle.
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte sticha.
2: Taková čistá.
3: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.

0: natáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
1: Co mu řeknete?
0: Máte krásné oči?
1: Ale ne, jemu, co řeknete?
0: Máte krásné rty?
1: Ne, co jemu, výpravčímu.
0: Miláčku můj.
1: Promiň, tatínku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
4: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
3: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten čas?
4: No, to se mně právě stalo.
3: To se ti stalo.
4: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi, jak vlak nikde, a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama,
3: ano.
4: Tak já říkám, no tak, to je blamprdolně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlý mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Kol ještě, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mě bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
3: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice, kartonový lístky.
4: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
3: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
2: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A
3: přál bych si Bčko. Na shledanou. Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského. Dobře, zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si Opakování.
3: Opakování, takže znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, který mu nebylo možný vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela ticho, se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no, a nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník, až se samozřejmě zase dostane do situace, no ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, byli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunká, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne, ano, do nějaký ty skumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrál, a vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Ty už si nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.
10: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No prostě jsem mě vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky. Jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho lokte, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podíval, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem. Já už do ciziny moc nejezdím. Teda vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jedeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano. Ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water.
2: A to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, se jako divil, teď nějako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
2: byl problém s kyčlema.
3: Dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
2: Takže žádná dovolená v cizině, tady je vedro taky a jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou technické humoresky, tak to je vždycky strašně... Prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, tak přijde klaun, aby si mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repuzu, ano. No nazdá, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: Neschiditeli, počte sem. Pane Židiteli, ja vám dáš hadanku, ja vás dáš, mám, dávam hadanku, ano, ano, pane Židiteli, ano. No můžeš mě dát clown hadanku. Pane Židiteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil o kousiček, víš? Pane Židiteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, tipa, aby mohla filharmonii hrát na housle,
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti, tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos, jo. To jako to jsem měl, to jo. Hmm.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Hmm. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMSky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkými chlapy, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
4: Dobrý
1: se.
4: Den.
1: Je tam.
4: Tak. Franč.
1: Ačko nebo Bčko?
4: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, teď tak už to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
5: Tak vám řeknu další. Jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou cr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Cr, cr, cr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí, veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram a vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní. Nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, já ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak ti dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
6: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motores je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V areálu Liberecké teplárny jsou nově ordinace lékařů. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce zvyšovat pokuty za přestupky turistů. Chmelaři letos očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu, hlavně kvůli suchu a horku. A ve čtvrtek bude polojasno až jasno s teplotami mezi 24 až 27 stupni. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. V areálu Liberecké teplárny vzniklo nové zdravotnické centrum. V bývalé administrativní budově 10 ordinací pro lékaře. Aktuálně už tam ordinuje pediatr a praktický lékař. V blízké době by se měli přidat další lékaři. Připraveno je celkem 5 ordinací pro zubaře a 4 ordinace pro další obory. V budově je k dispozici taky sauna, říká předseda představenstva teplárny Liberec Jan Sedláček.
3: Rozhodli jsme se, protože uděláme multifunkční centrum, který bude mít jednak saunu, kterou jsme historicky měli, ale uděláme ji moderní novou v rámci našeho areálu, protože stará sauna se prodala, a uděláme tady prostory pro lékaře a pro fyzioterapii.
2: Strážci Krkonošského národního parku pokutovali v letošní letní sezóně nejčastěji vstupy turistů do zakázaných míst. Výše jednotlivých pokut se pohybovala v řádech 100 korun. Podle nového ředitele národního parku Petra Moravce se sazebník pokut zvyšovat nebude. Snahou je lidi naučit, jak se mají v chráněné oblasti chovat.
4: Pokuty je potřeba vnímat tak, že to je opravdu už nějaká mezní stav, který zkrátka už musíme dát, už to musíme nějakým způsobem zahrozit tím pomyslným ukazováčkem, tak aby ty někteří neukázení turisté to pochopili.
2: Policisté chystají kvůli čtvrtečnímu utkání Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou bezpečnostní opatření. Zápas Jablonce se skotským týmem Glasgow Rangers vyhodnotili jako velmi rizikový. Podle policejní mluvčí budou na veřejný pořádek dohlížet policisté z pořádkových jednotek krajských ředitelství policie Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje a také dopravní policisté, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku. Řekl to předseda představenstva svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj taky kvalita chmele. Obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je letos zhruba o třetinu nižší než obvykle. Podle Smetany jsou na tom lépe podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. Ten má asi čtvrtina chmelnic v Česku.
1: Počasí.
2: A zítra čekejme převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména pak později večer, kde jí začne od jihozápadu výrazněji přibývat. Teploty zítra vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni. Vítr bude zpočátku slabý proměnlivý nebo východní, přes den bude zesilovat na mírný jihovýchodní, na horách bude později až čerstvý. Rostové podmínky budou po ránu místy mírně nepříznivé, jen očekáváme dobré až velmi dobré, a bio bude na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. V ulici Široká v Liberci se srazila dvě osobní auta, na místě je policejní hlídka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Příjemné pozdní středeční odpoledne 26. srpna. Máme 4 minuty po 17. Lída Jiroutová se přihlásí ještě za pár okamžiků se souhrnem regionálních zpráv za celý dnešní den, čímž otevře den v kraji. A co jsme pro vás následně na tuto hodinu připravili? Počet nemocných s rakovinou kůže v posledních letech strmě stoupá a ani naše země není výjimkou. V Jestřebí na Českolipsku už odpadává firma, nebude svážet odpadky uložené mimo kontejnery a použité injekční stříkačky se čím dál častěji nacházejí pohozené ve veřejném prostoru a hrozí, že se o ně někdo poraní. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Příjemné odpoledne. Část kovového opláštění horského vysílače hotelu Ještěd je ve špatném stavu. Ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. Půjde do Ještědu zatéká popisem mluvčí Libereckého kraje Michala Křivková.
2: Kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
1: Na střední průmyslové škole v České Lípě dnes policisté a další složky integrovaného záchranného systému nacvičovali zásah proti aktivnímu střelci. Město Turnov zatím nemá vyčíslené škody, které způsobil minulý týden přívalový déšť na nové městské knihovně. Ta se měla slavnostně otevřít 1. září. Déšť ale zničil velkou část nábytku, zhruba 1 000 knih a také počítače. Jak říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj, teď se jedná, jestli půjdou provedené práce na střeše knihovny reklamovat nebo ne.
3: Firma říká, že postavila to tak, jak to postavit měla, a teď si k tomu vyměňujeme stanoviska my, stavební firma, projektant.
1: Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. Podobná byla v roce 2024. Další podrobnosti k tomu připojí naše redaktorka v této hodině. 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Prodej jednotlivých vstupenek i festivalových pasů začal dnes. Děti a studenti mají vstup zdarma.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, jak zpíval Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku, my jsme samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu Liberec a jdeme se podívat na počasí. Ty vyhlídky nám přiblíží Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Co tady můžeme v libereckém kraji očekávat večer, v noci a ráno?
2: Tak ještě máme stále převážně zataženo, ten déšť už většinou ustal, jenom slabě tady prší v oblasti Jizerských hor, ale i tam ty srážky postupně budou ustávat, no a teď během těch večerních hodin už se začne ta oblačnost postupně protrhávat. Teď máme teploty mezi 16 a 19 stupni, na horách okolo 13, noci potom budou klesat mezi 14 a 11 stupňů, na horách až k 9. A jak jsem říkala, zaoblačnost se postupně protrhá do rána, by potom mělo převažovat spíše jenom polojasno a také se mohou výjimečně tvořit mlhy.
1: To zní jako příslib krásného čtvrtka 27. srpna. Jaký bude?
2: Tak ten čtvrteční den bude převážně slunečný. Čekáme polojasno nebo skoro jasno, přechodně tedy té vysoké oblačnosti může být i více, nicméně neměla by kazit dojem z toho dne. Potom teploty už budou o něco vyšší než dnes, opět na letních hodnotách čekáme maxima mezi 24 a 27 stupni, na horách mezi 20 a 23.
1: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji, máme 8 minut před 17:30. V Česku přibývá i lidí, kteří se léčí se zhoubným melanomem kůže. Jen loni se s ním podle mluvčí VZP Viktorie Plívové léčilo přes 18 000 pacientů. Pigmentová znaménka, zvláště pokud se mění jejich tvar či zbarvení, by si proto lidé měli nechat včas vyšetřit. Slouží k tomu i různé akce, při kterých lékaři výjíždějí přímo do ulic. Na jednom takovém preventivním vyšetření natáčela reportérka Jana Švecová.
1: Je to v pořádku, nemusíte se bát.
2: Paní Věra právě s úlevou odešla z bezplatné preventivní prohlídky pigmentových znamének, kterou ve Vratislavických Desítkách prováděla dermatoložka Lucie Rajská. Ta také upozornila, kdy bychom měli navštívit kožního lékaře.
3: Rozhodně vždycky a nejenom po létě, když zaznamenám jakoukoliv změnu na kůži, která tam dříve nebyla, honem k lékaři.
2: Platí ještě stále pravidlo ABCD a co znamená?
3: Rozhodně platí a měl by se jim řídit nejenom profesionál, ale také laik, protože je to vlastně charakter toho znamenka, co nás na něm zajímá. Změna barvy, změna tvaru, se třeba vyrostlo, jestli i krvácí, takže pokud zaznamenám tu změnu a nedej bože už to krvácení, tak je to prostě indikace k lékařskému vyšetření.
2: Dermatolog nebo kožní lékař by pak měli určit, zda jde o neškodné pigmentové či stařecké skvrny, bradavice, anebo už se jedná o zhoubný melanom. A ten už je nebezpečný, dodává lékařka.
3: Zhoubný melanom je velmi nebezpečný a čím déle si ho na kůži necháme, tím rychleji a aktivněji on prorůstá do hloubky kůže a samozřejmě může potom zakládat i metastázy. A bohužel ty metastázy, to už kolikrát je velký problém, někdy i neřešitelný. Proto myslíme na to, že kůže jako náš největší orgán je něco, co my můžeme každý den pohodlně zkontrolovat a pokud máme jakoukoliv nejasnost, nejistotu, tak prostě nechme si poradit odborníkem.
2: Stejně jako u jiných typů rakoviny i tady platí. Čím dříve se nemoc diagnostikuje a začne léčit, tím lépe, upozorňuje lékařka Lucie Rajská.
3: Čas je rozhodně ta nejzásadnější veličina v tomto případě, protože pokud zachytíme ten melanom ještě třeba v povrchové fázi, kdy zůstává teprve ve vrchních vrstvách kůže, tak v podstatě, když se odstraní, tak kolikrát je pro toho pacienta hotovo, vyřešeno. Pokud ho necháme prorůstat do větších hlubin našeho organismu, naší pokožky, tak samozřejmě potom už je ta pravděpodobnost, že může založit ty metastázy.
2: A právě čas může být problém, protože čekací lhůty u některých kožních lékařů mohou být velmi dlouhé. To ale podle Lucie Rajské není argument.
3: Samozřejmě jsou lékaři, kteří mají dlouhé čekací doby, ale pak jsou nemocnice, kde existují akutní ambulance, kde se prostě musíme jenom obrnit trpělivostí, vyčkat si pár hodin, anebo jsou potom soukromá zařízení, kde si za poplatek ta znamenka můžete nechat vyšetřit třeba zítra.
2: Na vyšetření připlácejí některé zdravotní pojišťovny. Například VZP poskytuje příspěvek ve výši 500 korun. Kdo o něj může požádat, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: 500 korunový příspěvek na preventivní vyšetření kožních znamének VZP poskytuje dětem i dospělým. V loni si o něj zažádalo skoro 60 000 klientů. Počet žádostí se za posledních 5 let přibližně ztrojnásobil.
5: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Stále hezké středeční odpoledne. V Českém rozhlase Liberec pokračuje Den v kraji. Máme 6:30. V Provodíně na Českolipsku došla odpadové firmě trpělivost a popeláři už nebudou svážet odpadky uložené mimo kontejnery nebo speciální pytle. Moderátorka Iveta Kalátová se proto zeptala redaktora Jiřího Jelínka, jestli to znamená, že se teď v obci začnou kupit odpadky.
1: Vedení obce věří, že k ničemu takovému nedojde. Zatím to funguje tak, že před svozovým autem celou trasu projede někdo z obce a zkoumá, zda je vše v pořádku. Jak řekl nezávislý starosta Jan Piškula, pokud někomu kontejner nestačí, dá se to individuálně řešit. Například si může objednat označené pytle, které mu svozová firma bez problému odebere. Ale samozřejmě to neřeší lidi z jiných míst, kteří si přijeli do Provodína jen něco vyhodit. Nedávno třeba staré hasící přístroje a zbytky nějaké asbestové krytiny. Obci a policii se původce v tomhle případě nakonec podařilo dohledat díky novému obecnímu kamerovému systému. V jiných případech to ale řeší údržba obce tím, že nadbytečné odpadky prostě rozveze do volnějších míst, ale stojí to čas i peníze.
2: Tak Provodín není jedinou obcí, kde mají s neukázněnými lidmi problémy. Můžeš dát ještě nějaký další příklady?
1: Spíš bych chtěl vidět místo, kde žádné problémy nejsou. Aktuálně si na chování spoluobčanů stěžoval třeba novoborský starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj. Vadí mu, že se množí případy, kdy lidé odkládají starý nábytek, koberce, elektroodpad nebo třeba stavební materiál přímo ke kontejnerovým stáním. Starosta popisuje také psychologický efekt, že jakmile někdo odloží první starou skříň, ostatní získají pocit, že to je dovoleno a během pár dní na místě vzniká obří skládka. Mimochodem za takové jednání hrozí až 50-tisícová pokuta. No a pak tu máme nedávný případ z Dox, kde někdo do kontejneru svůj odpad sice uložil, ale bylo to něco velmi, velmi nevhodného a škody jdou do 100 000.
2: A můžeš nám říci, o co šlo?
1: O přibližně 15 kilogramů těžký ocelový svařenec. Jak popsala Lucie Pražáková z městského úřadu, působením setrvačných sil uvnitř vozidla došlo přes tento předmět k deformaci nosného hřídele vyklápěče a k vytržení vyklápěcího mechanismu od rámu té nástavby vozidla. Předběžně je škoda vyčíslená až na 700 000 korun. Město nabádá lidi, aby do směsného odpadu vyhazovali skutečně jen to, co tam patří. A velké ocelové předměty, dále třeba stavební suť nebo horký popel, to rozhodně nejsou.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec Petr Spálený. Trápí se, trápí a my máme v tom celorepublikovém měřítku také, dá se říci, trápení. Podle statistik totiž roste počet nálezů injekčních stříkaček ve veřejném prostoru. V Libereckém kraji nedávno zarezonoval případ tří chlapců z Jablonce nad Nisou, kteří se o odhozenou stříkačku poranili. Jaká je situace v Libereckém kraji, to zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Pokud někdo najde pohozenou jehlu nebo injekční stříkačku, měl by ideálně zavolat městskou policii. Kolik takových případů ročně za poslední 3 roky řešili liberečtí strážníci, říká jejich mluvčí Daniela Bušková.
2: Bavíme se o necelých 250 zhruba případech za ten jeden kalendářní rok. V tom období nevidím žádný nárůst počtu oznámených jehel a doplním, že vždycky se právě jedná, nebo téměř ve všech případech to jsou situace, kdy nám občané oznámí nález jehly a městská policie přijede na místo a tu jehlu zlikviduje odborným způsobem.
1: Řekněme teda, že někde ve veřejném prostoru jsem našel stříkačku. Co mám v tu chvíli dělat?
2: Nedoporučujeme, aby na ní někdo nějakým způsobem sahal nebo se ji pokoušel uklidit sám. Strážníci jsou k tomu vybavení, mají rukavice s takzvaným neprořezem, mají speciální náruby na biologický odpad, případně kleště a mohou tu injekční stříkačku, pokud to je ona, z toho místa sebrat a bezpečně uložit. Vždycky je důležité, aby jsme věděli, kde, nebo popsat to místo, pokud by to bylo i v nějaké lese nebo na trávě také se to děje, tak třeba doporučujeme označit to nějakým zapíchlým klacíčkem, abychom věděli, kde přesně to je.
1: Ve chvíli, kdy se někdo o jehlu poraní, měl by okamžitě ránu vydezinfikovat a co nejrychleji zajít k lékaři. Jaký postup pak následuje u lékaře, už popisuje mluvčí krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.
3: Tam je důležité, aby lékař odebral vlastně vzorek krve ke zjištění protilátek na nemoci přenášené krví, to znamená, že se jedná o žloutenky typu B a C a o HIV. Krajská hygienická stanice potom nařizuje ještě další 3 kontrolní odběry krve a je to za účelem toho, aby se včas odhalilo případné onemocnění a včas se zahájila jeho léčba.
1: Díky tomu, že lékaři hlásí poranění hygienikům, tak ti potom vedou i statistiky, kolik lidí se poranilo.
3: My od roku 2023 evidujeme počty poranění v řádu do 20, spíše to kolem 15. V letošním roce evidujeme zatím 11 případů poranění, z toho 8 případů poranění jehlou, takže nám ty čísla zaplať pámu nerostou.
1: Nejčastěji se podle hygienických statistik o jehlu zraní lidé ve věku od 25 do 55 let. Dětí se každý rok poraní jednotky. Riziková podle hygieniků nejsou poranění jenom o injekční stříkačky, ale také o holící strojky, pokousání nebo poškrábání při potyčkách či případné potřísnění krví při ošetřování zraněných.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec, skupina Pet Shop Boys a It's a Sin, písnička, která se stala velkým hitem roku 1987, vyšla přesně na začátku léta tohoto roku. My jsme mezi tím téměř u konce letošního léta, tyto prázdniny už nabízejí jen posledních pár dní. Ke konci se chýlí i koupací sezóna a provozovatelé koupaliště začínají sčítat návštěvnost a zjišťují, jak úspěšná letošní sezóna byla v porovnání s předchozími roky. Vybraná koupaliště v Libereckém kraji na toto téma oslovila redaktorka Anna Podhorná, která nám odpověděla i na otázku, jak se letošní proměnlivé počasí promítlo do návštěvnosti koupališť.
1: Velké výkyvy teplot a oblačnosti, to jsou podle provozovatelů hlavní vlivy na to, kolik lidí za den na koupaliště dorazí. Červen, kdy koupaliště zahajují provoz, byl návštěvnicky nadprůměrný. Například na městském koupališti v Turnově přišlo nejvíce lidí za posledních 11 let. Na koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou přišel v červnu více než trojnásobek návštěvníků, co v předchozích dvou letech. Červenec přinesl v návštěvnosti naopak pokles, zejména jeho druhá půlka byla podprůměrná a začátek srpna byl na návštěvníky bohatý. Poslední dny jsou ale koupaliště podle provozovatelů téměř prázdná, některá dokonce dočasně zavřela.
0: No jak se tato sezóna jeví v porovnání s těmi předchozími? Máš k tomu nějaké informace?
1: Mnozí provozovatelé sezónu přirovnávají k té předminulé v roce 2024. Tak to popisuje poslední tři roky provozu technická manažerka koupaliště Dubice v České Lípě Jana Kobosilová.
2: Rok 24 byl prostě to, samozřejmě my tím, že jsme otvírali jako první sezónu, tak jsme byli hodně navštěvovaný. Ten rok 25 to kleslo o těch 48-50% a v porovnání právě tady těchto chybou informací je rok 26 se blíží roku 24.
1: Vyšší než loňskou návštěvnost zaznamenali na většině oslovených koupalištích. Rok 2025 byl podle provozovatelů velmi chladný a propad návštěvnosti až o 50% nezaznamenali jen v Dubici, ale třeba i na vratislavickém Sluníčku.
0: Většina koupališť vybírá vstupné, daří se tím provozovatelům vydělat na chod areálu?
1: Situace je různá koupaliště od koupaliště a záleží i na výši vstupného. Zřizovatelem oslovených koupališť jsou města a tak koupalištím mohou finančně pomoci. Třeba i v případě investic, jak říká nezávislý starosta Lomnice nad Popelkou Josef Šimek.
3: Na ten provoz si to vydělá, ale pokud chcete něco investovat, myšleno tím tak, abyste přitáhli třeba zase další nové zákazníky, já nevím, přidá se tam nějaký herní prvek nebo něco podobného, tak to samozřejmě nevydělá.
1: Na závěr dodám, že předpověď následujících dnů třeba ještě posluchače k vodě vyláká. Zítra by se podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo oteplit a být slunečno a až 27 stupňů Celsia. Teplo by pak mělo zůstat i v pátek, to se přidají ale i přeháníky.
0: Na koupališti jsme tedy zakončili dnešní den v kraji a pokračovat budeme po 18. hodině na sportovních kolbištích. Jak může bojový sport formovat lidskou duši a proč je důležité naučit se také prohrávat? Nejen to, v pořadu setkání u mikrofonu proberou Zdeněk Kupka a jeho host Jaroslav Musil, který se věnuje brazilskému jiu-jitsu. No a co zítra? Liberecký kraj a České dráhy zítra představí nové vlaky pro Jizersko-horskou železnici. My budeme u toho. Starosta Ralska na Českolipsku nechal na městském úřadu vybudovat nahrávací studio. Opozice to kritizuje a seniorská módní přehlídka v rezidenci Rosa Liberec krása nezná věk. Na to se tedy můžete těšit v našem zítřejším vysílání. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dneška a po 12. opět zítra. Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Technické služby města Česká Lípa chtějí poradnici přes 10 milionů korun na vybavení a materiál. Drápské světničky v Českém ráji se na konci září opět otevřou návštěvníkům. Ministerstvo zahraničí reagovalo na dezinformace o územním dluhu vůči Polsku. A zítra čekejme slunečný den s teplotami letními 24 až 27 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidný podvečer. Městské technické služby v České Lípě potřebují před zimou nakoupit vybavení a materiál. Poradnici na to chtějí dobrovolný příspěvek přes 10,5 milionů korun. Koupí za to například posypovou sůl, novou sekačku nebo tři malotraktory s čelním nakladačem. O příspěvku rozhodnou zastupitelé v pondělí.
2: Při zakládání technických služeb před 2 lety zastupitelstvo rozhodlo, že do podniku investuje maximálně 150 milionů korun na start a další rozvoj a převede na něj areál v Poříční ulici. Jak uvedl místostarosta Jakub Menc za koalici Živá Lípa, zatím radnice technickým službám převedla areál a poslala dohromady 100 milionů korun. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Drápských světničkách v Českém ráji skončila instalace nových schodů, palisády i části turistických chodníků. Návštěvníci by se do těchto míst mohli vrátit už na konci září. Důvodem odkladu prací bylo jarní hnízdění sokola stěhovavého. Speciální program pro veřejnost k zahájení nové sezóny chystá na neděli Liberecké divadlo FX Šaldy. Začne v 15 hodin a potrvá až do pozdního večera. Lidé ho budou moci navštívit na prostranství mezi budovou divadla a radnicí. Čeká je netradiční zážitek, říká ředitel divadla Petr Michálek.
3: Protože vlastně všechny tři soubory, jak balet, tak opera, tak činohra, tam velmi krátce a velmi vtipně představit jednotlivé tituly do další sezóny a bude to i příležitost, jak si přímo na místě koupit předplatné třeba.
0: Na dezinformace o údajných polských územních nárocích vůči Česku reagovalo ministerstvo zahraničí. Na síti X takzvaný územní dluh vysvětluje. Polsko se dlouhodobě snaží získat území o rozloze 368 hektarů, které připadlo Česku při úpravě hranice v roce 1958. Řešením má být podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů sobě česko-polský projekt na ochranu proti povodním. Polský VP Cyberdezinfekce 24 minulý týden informoval o tom, že neznámí hekři vytvořili mimo jiné falešnou doménu serveru irozhlas.cz, na které publikovali nepravdivý článek o údajných polských územních nárocích. Text ale Český rozhlas podle jeho mluvčího Lídie Erlbachové nevytvořil.
1: Počasí.
0: A ve čtvrtek bude v Libereckém kraji převážně polojasno až skoro jasno. Přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména pak později večer, kdy začne od jihozápadu výrazně přibývat. Teploty přes den vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni. Vítr zpočátku slabý proměnlivý nebo východní, přes den bude zesilovat na mírný jihovýchodní, na horách se později změní na čerstvý. Rostlové podmínky po ránu mírně nepříznivé, jinak očekáváme dobré až velmi dobré. A bio bude na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
4: Když se řekne bojovník, tak většina z nás si představí člověka, který se umí poprat se soupeřem, s překážkami, kolikrát i sám se sebou. Jenomže být bojovníkem neznamená umět jenom někoho porazit. Je to také disciplína, pokora, je to respekt, schopnost pokračovat ve chvíli, kdy už by člověk to nejradši vzdal. A přesně o tom ví své můj dnešní host. Přes 20 let se věnuje bojovým sportům, specializuje se na brazilské jiu-jitsu a zároveň vede vlastní gym, ve kterém vychovává zápasníky MMA, o kterých tvrdí, že jsou tak trochu jeho druhou rodinou. Z Českého rozhlasu v Liberci vás zdraví Zdeněk Kupka a jsem moc rád, že k dnešnímu setkání u mikrofonu přijal pozvání chlapík, pro kterého je boj nejenom sportem, ale tak trochu i způsobem života. pan Jaroslav Musil.
5: Dobrý den vám i posluchačům.

0: Jardo, já tě tady zdravím. A na úvod bych se tě rád zeptal, protože samozřejmě, když se řekne MMA, tak spoustu posluchačů má o tom nějakou představu, něco malinko někde zahlédli. Kdybys nám to mohl tak trochu přiblížit, co to vlastně je?
1: Tak, co to je? Mixed Martial Arts, to je ta zkratka, která to vystihuje, co znamená smíšená bojová umění. Myslím si, že OKTAGON, který je tady asi nejznámější v České republice, tak řekněme tu osvětu už udělal. Že je velká část lidí, která už ví, co je MMA, za což jim patří velký dík. A jak bych to přiblížil posluchačům, kteří třeba nevědí nebo o tom slyší poprvé. Je to prostě, řekněme, boj, kde můžete vlastně soupeře udeřit, můžete ho kopnout, můžete s ním hodit na zem, můžete ho mlátit na zemi a můžete ho škrtit na zemi a páčit. Ale jsou tam samozřejmě jistá pravidla, takže asi tak ve zkratce.
0: Týkající se spodní části těla, předpokládám.
1: Můžete určitě, můžete páčit nohy, ruce, můžete škrtit soupeře a samozřejmě ty pravidla spočívají v tom, že samozřejmě smíte dloubat do očí, nesmíte trhat pusu, nesmíte vůbec útočit na genitálie a tak dále.
0: Ano, a vlastně to je jako spojení těch bojových sportů dohromady?
1: Přesně tak. Mm-hmm. Jo, protože když si to takhle vlastně vznikalo, když začínalo první UFC, nevím, jestli třeba sledujete UFC, tak vlastně to vzniklo z jediného důvodu, aby se mohlo dokázat, který sport je lepší. Jo, to znamená, chodili judisti, chodili karatisti, chodili boxeři. No a pak se zjistilo, že vlastně nejúčinnějším bojovým sportem je právě brazilský jiu-jitsu, což byla vlastně rodina Gracie, která vlastně v tom hned UFC číslo 1, tak měla vlastně výherce Royalera Gracieho, který vyhrál tu pyramidu.
0: K jiu-jitsu se dostaneme, ale mě by na tenhle úvod zajímal tvůj začátek. Vlastně, jak se stane, že v novém boru se objeví kluk, který získá nějaký vztah a nějaký zájem o bojová umění, protože vím, že ty z nového boru pocházíš.
1: Tak, přesně tak. No a je to poměrně zajímavá historka. Protože já, když jsem asi po 5 nebo 6 letech, hrál jsem myslím, že o 9 let stolní tenis, tak jsem se pak začal ohlížet po něčem aktivnějším, trošku víc kontaktním. A shodou okolností u nás v novém boru začal kdysi známý, jmenoval se René Fights, který trénoval pod Petrem Macháčkem z Prahy, tak začal trénovat thajský box. Takže já jsem začal thajským boxem a to jsem trénoval asi 3 roky, řekněme. No a pak jednoho dne se stalo taková zvláštní věc, že do boru se vrátil Tomáš Podhorský a Pavel Štefko. To pak když tak osvětlím dál. Ale to byli vlastně kuci, kteří byli nějakou dobu v zahraničí. Pavel myslím, že byl v Holandsku a Tomáš Podhorský byl v Anglii, kde trénovali brazilský jiu-jitsu právě. Takže to byli první 2 lidi z celé České republiky, kteří získali modrý pás v brazilském jiu-jitsu, což tehdy bylo něco.
0: A ty se objevili v novém boru.
1: A oba dva jsou z nového boru. Mm-hmm. Takže my jsme začínali tam právě trénovat brazilský jiu-jitsu a takhle to vlastně postupně vznikalo, protože my jako thaiboxeři jsme nemohli uníst, ale mysleli jsme, že samozřejmě thaibox, na thaibox nic není, že umíme bouchat, umíme dávat kopy, kolena a tak dále, no a pak tady ty dva si s náma vytřeli, jak bych to řekl slušně, no, vytřeli s náma zem. A když to udělali asi postý a my jsme si ani neprdli s prominutím, tak jsme říkali, tady něco špatně. Takže jsme se do toho pustili po hlavě, protože jsme to chtěli umět taky.
0: No tak to já myslím, že je velice zajímavý. Na úvod by to asi stačilo a o tom jiu-jitsu si popovídáme po písničce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ze studia Českého rozhlasu v Liberci vás zdraví Zdeněk Kupka a jeho host Jarda Musil. My jsme končili tím, že jsme se bavili o tom, jak si potkal jiu-jitsu, nebo jak jiu-jitsu potkalo tebe. Vysvětli třeba posluchačům nebo i mně, v čem vlastně spočívá pro tebe to největší kouzlo tohohle toho zápasnického umění.
1: Myslíš jako celkově nebo toho jiu-jitsu?
0: Jiu-jitsu.
1: No největší kouzlo, já teď vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak hrozně hezky to nazval můj kamarád a náš hlavní trenér dětí Franta Sehoř, který říkal, že vlastně to je, řekněme, už hnutí. Je to prostě životní styl a je to extrémně velká komunita lidí, která prostě se nadchla pro tenhle ten sport. Já už to jako sport nevnímám, já už to vnímám jako prostě svoje životní poslání a svoji nějakou životní cestu. Jo, to znamená, pak už ten sport jde trošku jakoby bokem, naučí vás odložit ego, být, řekněme, uctivý, mít respekt prakticky ke každému soupeři a je to takový zvláštní stav, řekněme, vědomí. Takhle bych to asi nazval.
0: A on je specificky v porovnání s těma ostatníma bojovýma sportama, v čem tam rozhoduje jako nějaká schopnost přelstít toho soupeře?
1: Určitě, ono se tomu, ne nadarmo se tomu říká lidské šachy, jo. To znamená, vlastně v brazilském jiu-jitsu vy máte na sobě kimono a vlastně je to bezúderový sport, to znamená, nesmíte dávat údery, nesmíte kopat, nic takového. Vy potřebujete vlastně dostat soupeře ideálně na zem, jsou tam povolený samozřejmě strhy, hody, přehozy, je něco jako je judo, ale tím to nekončí. Jakmile to soupeře dostanete na zem, tak vy se s ním můžete prát dál. To znamená, vy ideálně chcete, aby ten soupeř se vzdal, že už nemůže dál pokračovat. To znamená, vy ho potřebujete odkontrolovat, zkusit ho škrtit, zkusit ho páčit tak, že už není schopný pokračovat dál v tom boji. A to je vlastně hlavní myšlenka toho jiu-jitsu.
0: A tam jsou i váhové kategorie.

0: Jsou tam i váhové kategorie, přesně tak. Jsou tam kategorie na váhu a i na zkušenosti. To znamená tím, že brazilský jiu-jitsu má pásky, aby se jakoby jasně vědělo, na jaký úrovni asi jste, tak se to dělí podle pásku a zároveň podle váhových kategorií.
1: Aha, aha. No ale může se teda stát, že třeba i jako menší člověk může porazit toho většího, protože tam prostě ta technika hraje zásadně.
0: Přesně tak. Jako na tom to celý bylo postavený, to jiu-jitsu brazilský, s tím, že vlastně i daleko váhově slabší soupeř může přelstít velkého protivníka a silného. Protože ty techniky jsou opravdu tak vytříbený a tak dobře postavený, že opravdu můžete i o 40 kg těžšího soupeře krásně donutit, jak my říkáme, odklepat, dostat ho do takových úzkých, že už nemá kam. Jo?
1: Nejsem v téhle oblasti příliš zběhlý, jo, ale ano. Mám pocit, že příbuzný tomuto sportu je teda judo částečně.
0: Částečně, ale jako furt jsme velký kus ještě od toho.
1: Ale chci na to navázat. Kolébkou juda v mých představách je Japonsko, je to
0: ano,
1: možný?
0: Ano, přesně.
1: A jak je možný, že tenhle sport se zrodil v Brazílii?
0: To bylo kdysi dávno, když vlastně ještě Helio Gracie, což je vlastně zakladatel, řekněme, brazilského jiu-jitsu, tak když právě poměřovali síly, kdo je lepší a tak dále, tak on kdysi dávno měl zápas, já se teď nepamatuju křestní jméno, ale je to Maeda, co byl právě japonský mistr juda. A oni spolu vlastně se velmi často právali a vlastně posouvali ten sport vlastně až do dnešní podoby, řekněme, toho brazilského jiu-jitsu.
1: Aha.
0: Jo, takže takhle to vlastně vznikalo.
1: Takže ta historie není až tak dávná, jako třeba u juda.
0: No, není asi, to určitě ne.
1: No, tak výborně, takže to byl takový vhled do bojového umění, které se jmenuje jiu-jitsu. A o tom tvým zápasení a přerodu do pozice trenéra si popovídáme za chvilku.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Od mikrofonu Českého rozhlasu v Liberci vás zdraví Zdeněk Kupka. Já jsem vám před chvílí slíbil, že se zeptám svého hosta na jeho přerod, protože, ale vlastně ne, já se zeptám ještě jinak. Mě by zajímalo, ty jsi v tomhletom sportu, k tomu přerodu se dostaneme, ty jsi v tomhletom sportu, Jardo, ty jsi v něm závodil i?
1: Závodil, ano. Závodil jak v MMA, tak v brazilském jiu-jitsu.
0: Aha, a to jak dlouho?
1: Poměrně dlouho, možná 7-8 let.
0: Aha.
1: Ale když jsem byl samozřejmě podstatně mladší.
0: Podstatně mladší. A takže máš jako na svém kontě nějaký úspěchy?
1: Ano, máte.
0: No výborně, no a pak teda došlo k něčemu, čemu se říká jako přerod, což u sportu bývá běžný, ale není to pravidlem, že by se z úspěšného závodníka stal trenér. No a ty jsi to ještě povýšil na to, že jsi vlastně založil svůj vlastní gym, tak ještě tuhle tu celou genezi, kdybys mohl posluchačům osvětlit.
1: Tak stalo se vlastně to, že já jsem se, řekněme, přiženil jsem do Liberce z Nového Boru a čekali jsme i narození syna v roce 2008. No a když jsem se tady pídil po nějakým klubu, kde bych mohl samozřejmě pokračovat dál, ať v brazilském jiu-jitsu nebo v MMA, tak jsem přišel na to, že vlastně MMA jako takový tady nikdo nedělá. Jo, byl tady Martin Berka s kickboxem, s thaiboxem, byl tady pan Malec s čistým boxem a tak dál. Tak jsem se rozhodl, že si zkusím tady dát ještě, tenkrát to bylo jako v papírový podobě inzerát, že bych klidně nějaký tréninky vedl tady MMA čistě, nebo dřív se tomu říkalo valetudo ještě, kdysi dávno. No a ozval se mi na to vlastně nynější můj společník, můj kolega David Haring, a my jsme v tu dobu oba dva sloužili u policie České republiky, tady v Liberci, kdysi dávno. No tak jsme si dali spěchat tenkrát ve službě na benzínce a říkali jsme, OK, pojďme to zkusit, tak jsem začal trénovat takhle Davida, pak se na to nabalovali další a další lidi a když už jsme jich měli třeba řekněme 20, tak jsme říkali, OK, tak pojďme udělat nějaký jakoby gym, klub, kde můžeme trénovat pravidelně, nemusíme si pronajímat prostory a tak dál.
0: A to jsi byl strašně mladý.
1: To jsem byl hodně mladý, no. To mi bylo necelých 25, no, 24-25.
0: Takže v 25 to celý začalo, pak se to začalo nabalovat, pak přišel nějaký první prostor někde, který jste si pronajali?
1: Tak, první prostor jsme si pronajali tady ve Vratislavicích, v bývalým areálu Intex. Mm-hmm. Tam jsme byli dobrých 5-6 let určitě. A pak, když jsme se chtěli věnovat i mládeži, dětem jako takovým, tak ten prostor už byl takový nevyhovující. Tak jsme říkali, pojďme se podívat po nějakým lepším prostoru. No a našli jsme prostor tady v Orlí ulici 138/3, to je tam kousek od základní školy Orlí a tam jsme vlastně začali trénovat, no, ve velkým.
0: Takže v Orlí ulici teďka sídlíte a jestli si dobře pamatuju, tak máš pod sebou kolik? 6 trenérů?
1: No, jako víceméně, protože i z těch našich zápasníků, jakoby dobrých zápasníků, který už zápasají v profilize, řekněme, jestli se tak dá nazvat, tak z nich se stali vlastně i pak trenéři naši, jo, takže... David Flado, no, odpovídá to 6 trenérům už momentálně, no.
0: A vy se věnujete různým bojovým sportům, každý trenér je specialista na něco?
1: Přesně tak. Já vlastně, jakoby, co se týče brazilského jiu-jitsu, tak jsme tam jakoby dva profesoři, teď už, že vlastně jsme dva držitelé černého pásu.
0: To ještě řekni posluchačům, jak je to s tím profesorem.
1: Tak vlastně po získání černého pásu, řekněme, ty trénující neoslovují toho svého trenéra trenére, ale většinou profesore. Jak to je takový to správný názvosloví, ale já vůbec nemám problém, že mi někdo řekne trenére, tréňo a tak dále. Takže spíš si z toho pak děláme legraci, když mi někdo přijde říct, ahoj profesore.
0: To musí znít zajímavě, přijdete-li do gymu za Jardou, tak to uslyšíte jak někde na Sorboně oslovování pana
1: profesora. Takže někdo si to pak plete s vysokou školou, ale ano. Ne, je správně v MMA Liberec.
0: Ano. A když tam zaklepe na dveře nějaký mladý adept a bude se snažit proniknout do tajů tohohle sportu, tak vy třeba jste schopný během 2-3 tréninků poznat, jestli má proto předpoklady?
1: Takhle, u spousty ano, někomu to trvá i díl. To znamená, záleží vždycky na té individualitě. Jo. A já vždycky doporučuji všem, aby si vyzkoušeli jak MMA, tak brazilský jiu-jitsu nebo grappling. Grappling je vlastně obdoba brazilského jiu-jitsu, akorát nemáte na sobě kimono. Mm-hmm. Jo, jenom pro představu. To znamená, já doporučím, aby si vyzkoušeli všechny varianty a rozhodli se na základě toho, co jim nejvíc bude vyhovovat. Mm-hmm. Jo, ale velmi často se děje, že třeba během roka někdo z MMA přijde na brazilský jiu-jitsu nebo grappling, protože zjistí, že mu třeba nevyhovují ty údery a tak dále. Aha. A nebo naopak.
0: No. A já jsem se chtěl ještě na něco zeptat. Jo, jestli tenhle ten sport, o kterém se bavíme, jiu-jitsu a vůbec bojové sporty, je tam podstatný hlavně talent, anebo ta píle, ta vůle dřít?
1: Za mě už je to teď ta vůle dřít. Samozřejmě talent je fajn, ale ta vůle, to je asi úplně to nejvíc. Je spousta lidí, kteří ten talent úplně neměli, ale vydřeli to do maxima, a to je pak to, co rozhoduje i ty zápasy.
0: No, to je zajímavý. S tímhle tím se setkávám u mnoha jiných sportů, když mě trenéři říkají, že prostě toto je zásadní
1: většinou
0: věc.
1: Ten, kdo má ten talent extrémní,
0: tak na něj spoléhá.
1: Tak prostě spoléhá na něj a hlavně nemá tu vůli dřít tolik, protože má talent.
0: Bylo mu nadělí, no proč by tak maká.
1: Přesně tak. A pak se to kolikrát láme a ten člověk pak neumí už uníst třeba kolikrát to, že ho někdo fyzicky předčil, technicky předčil a už se mu nechce pak tolik makat, aby se dostal zas na vyšší úroveň. No.
0: No a o tom fungování tvého gymu, tak o tom si popovídáme za chvíli, hlavně taky o tom, že ty vlastně si založil takový projekt, který mě přijde jako velmi, velmi zajímavý.

0: Český rozhlas Liberec, pořad Setkání u mikrofonu a můj host Jarda Musil, pan profesor jiu-jitsu, jsem se dozvěděl před chvílí. A bavili jsme se, nebo položil jsem ti otázku, jaké to je, když zaklepe nějaký mladý adept, ale ty děti k vám nemusí třeba na popud toho, že se o vás dozví, přijít a zaklepat na dveře, ale vy jim taky otevíráte náruč a i těm dětem, který třeba nejsou sociálně na tom moc dobře. A ty mě prosím tě pověz ten příběh, jak je to s azylovým domem a s vámi.
1: Tak, ten příběh je starý asi 3, možná 4 roky, kdy náš vlastně teď už trenér dětí, Franta Sehoř, což je mimo jiné i ředitel Liberecké charity a azylových domů tady, tak nás tenkrát oslovil, že tam má, řekněme, 8 až 10 dětí, který bohužel si nemůžou dovolit platit ty tréninky, ale že by hrozně rádi sportovali, ať MMA nebo brazilský jiu-jitsu. A jestli by nám vadilo, že by je přived sebou. Říkám, jasně, Franto, přiveď je, určitě se o ně dobře postaráme. No a takhle uplynuly 4 roky, ty děti k nám víceméně chodí ve velmi podobném složení, samozřejmě někdy občas někdo už pak nepřišel, ale to hlavní jádro drželo a drží dodnes. No a my jsme viděli takový ten správný přerod z těch dětí do, řekněme, do těch, já nechci říct slovo jakoby lepší, ale správně jiných dětí, který mají úplně jinou úctu sami k sobě, k nám jako k trenérům. A velmi pozitivně jim to ovlivňuje i soukromý život. Jo, což samozřejmě dosvědčil i pak Franta Sehoř, který ty děti vidí právě i v těch azylových domech. Že to není o tom je vidět na tréninku, ale vidí, jak se chovají pak právě s těma maminkama v tom azyláku a tak dále. Takže to nás vlastně vyprovokovalo k tomu, že jsme založili projekt Sport for Hope, který jsme nejdřív odzkoušeli, řekněme tady, lokálně v Liberci, kde jsme pro ty děti vybrali něco přes 100 tisíc, aby jsme mohli oblíknout do kimon, mohli jim zaplatit výjezdy na závody a tak dále. A byli jsme mile překvapeni, že ty lidi nám ty peníze rádi dali a chtěli nás podpořit, nebo ty děti chtěli podpořit, že jsme si řekli, pojďme to udělat celorepublikově.
0: Mm-hmm. Takže teď se pomalu rozjíždí projekt, který bude mít přesah i přes náš region a doufáš, že to klapne.
1: Přesně tak. Makáme na tom usilovně už asi 6 nebo 7 měsíců. Ono to teď třeba vypadá, že se nic moc až tak neděje, ale samozřejmě v zákulisí probíhá celá řada jakoby úkonů, prací a tak dále. Mm-hmm. Momentálně už tam máme registrováno 49 institucí, dohromady je zaregistrováno 1009 dětí. S tím, že ty registrace ještě nekončí. Já mám ještě příští pátek konferenční hovor asi se 6 institucemi. Myslím, že to je armáda spásy po celé republice. Takže věříme, že se dostaneme na číslo třeba 1200 dětí na celou Českou republiku, což je úžasný číslo. A paralelně vedle toho bude probíhat i registrace sportovních klubů, do kterých by vlastně ty děti pak docházely trénovat. A samozřejmě, co je důležitý, zcela zdarma.
0: Takže se to nebude týkat jenom bojových umění, ale sportu obecně.
1: Přesně tak. Samozřejmě to dítě, který nebude chtít jít na bojový sport, tak si bude moct vybrat, jestli poje, řekněme, atletiku, míčové hry a tak dál.
0: Poslyš, Jardo, to je úžasný projekt.
1: Děkuju.
0: Pokud to slyší třeba někdo, kdo by se do toho chtěl ještě finančně zapojit a podpořit takhle dobrou věc, tak ať neváhá a kontaktuje tě, protože to se mi moc líbí.
1: Určitě.
0: Hlavně o tom, já si obecně myslím, že ten sport dokáže jako pozitivně toho člověka formovat.
1: Jednoznačně.
0: A když seš toho svědkem, když přímým přenosu se ti ty děti mění pod rukama.
1: O to je to silnější.
0: Tak o to je to silnější a o to člověk si může jako víc poplácat po rameni a říct, mělo to smysl.
1: Přesně tak.
0: A učíte ty děti nejenom vyhrávat, ale i prohrávat?
1: To je nedílná součást toho. Ale to není jenom o těch dětech, jo? To je i o těch dospělých. Takže víceméně kdy zkusí nějaký bojový sport, a to je jedno, jestli to je MMA, box nebo brazilský jiu-jitsu, tak tam je právě to krásný, že vy si musíte zvyknout na to prohrávat. A to je to, co formuje to ego. A to je to nejdůležitější na tom sportu. To znamená, vás to tak sformuje a tak vás to hodí zpátky nohama na zem, aby si člověk uvědomil, že úcta, respekt a tak dál je to nejvíc v tu chvíli, co vy vlastně máte.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu Českého rozhlasu v Liberci mám před sebou svého hosta, bojovníka a hlavně člověka, který bojové umění propaguje a snaží se ho jaksi poslat do světa a pomoct dětem, kteří třeba nemají tolik financí na to, aby mohli hrát nějaké drahé sporty. A já bych se teď zeptal obecně k MMA, protože mnozí posluchači možná budou mít představu, i přesto, že jsme už nastínili, o co jde, takže je v tom třeba spousta násilí. A protože vy učíte techniky, jak někoho schodit, udeřit, znehybnit, myslíš si, že to nemůže někdo z těch tvých svěřenců třeba někdy zneužít?
1: Takhle, zajímavá otázka. Samozřejmě tohle se nedá úplně samozřejmě ovlivnit, jo? Že bych dal za každýho ruku do ohně, ale třeba za celou dobu našeho fungování jsem řešil takhle jeden případ. Za celou dobu. Jo? Vzhledem k tomu, že my máme i poměrně dost známých z řad policistů, protože jsme tam sloužili, tak ke mně se ty informace poměrně rychle dostanou. To znamená, už jsme řešili, že 16-letý, já teď nebudu jmenovat, tak samozřejmě se choval agresivně, napad někoho a tak dále. A ještě samozřejmě se chlubil tím, že chodí do MMA Liberec. Což jako mně se nelíbilo.
0: Dostal za
1: uši. Takže hned jsme volali jakoby jemu, mamince, tatínkovi, aby jsme si to vysvětlili. Já říkám pak, že budeš jako se chtít poprat, tak přijď na trénink a neskoušej to někde na ulici venku. Takže velmi rychle jako jsme s tím byli vyřešený. A co jsem teda byl překvapený, ten hoch opravdu přišel na ten trénink. Já myslím, ten už se v životě neobjeví. Přišel, omluvil se.
0: Dostal druhou šanci.
1: Já to říkám jednoduše. Jako jo. No pak, když pak máte 3-4 tréninky týdně a každý ten trénink obsahuje tu základní složku, což je sparring. To znamená, že vy se snažíte prát s těmi svými soupeři, samozřejmě pod nějakýma pravidlama, tak jako vy jste tam tak unavený, že nějaký praní na ulici vůbec nepřipadá v úvahu. Jako jo. A hlavně vy zrajete i osobnostně. To znamená, vy pak, když na vás někdo houkne tamhle, tak nemáte zapotřebí vůbec. Proč? Já vím, že to by byl rychlej jakoby proces. Vůbec nepotřebuji se s tím člověkem prát. Proč?
0: Ego je ukojený, nepotřebujete s ním
1: dokazovat? Já to nepotřebuji. Jako, když se tam pak perete s lidma, který tady zápasí v oktagonu, v KSV a tak dále, tak nějaký s prominutím tady tronda, který si chce jenom schladit svoje ego, tak to vás vůbec jako nezajímá v tu chvíli. A víte i, že by to byl průšvih, ale hlavně fakt to nemáte zapotřebí. To jako každý, kdo doroste už pak do nějaký jakoby úrovně, tak já neznám nikoho, kdo by se někde jako lepral.
0: Nicméně určitá míra té agresivity není předpokladem. Já neumím si představit, že by to naprosto jako klidný člověk mohl dělat, ale možná se mýlím, vyvětně z toho.
1: No, hele, jako samozřejmě jsou typy lidí, že jo. Někdo je agresivnější, má tam toho testosteronu prostě víc, ale není to předpoklad. Mm-hmm. Jo, není to vůbec předpoklad, jo. Ba naopak každý, nebo kdysi maminka moje, když jsem ještě zápasil, tak to nemohla vidět samozřejmě. Vždycky se tady, nejseš agresivní kluk, já jsem nikdy nebyl agresivní, jo. Jak se můžeš prát, ale i to je vlastně nauka o tom, jak nastartovat tu svoji hlavu, to svoje tělo, že jde do boje. Znamená, já nepotřebuji agresivní, abych se prál, ale musím umět nastavit tu svoji hlavu, ano, teď se jdeš prát, nebo teď jdeš podávat sportovní výkon. Takhle bych to spíš nazval. My se nejdeme prát, my jdeme ukázat, co jsme se naučili, co umíme a že jsme v tom dobří. Jo, to je ten velký rozdíl mezi tím jít se prát a jít ukázat sportovní výkon.
0: No, je pravda, že jsem se párkrát třeba setkal s Krpálkem a překvapilo mě, jak je to klidný člověk.
1: Ale jako ve většině případů to takhle opravdu je. Jo, a zrovna Lukáš Krpálek, to je teda osobnost, to je sportovec úplně neuvěřitelný a byl bych teda hrozně rád, kdyby, já už jsem mu teda psal Lukášovi, kdybych jsme ho získali třeba jako ambasadora pro náš projekt Sport for Hope, protože si myslím, že on je to je největší osobnost prostě našeho českého sportu a hlavně především juda, ale já to beru obecně jako a je to skvělý člověk, takže byl bych hrozně rád, kdyby se nám to povedlo, aby nám pomohl šířit tuhletu myšlenku dál. No.
0: No tak třeba to klapne.
1: Třeba si poslechne rádio a odepíše.
0: A je taky ještě možný, že vlastně, když je nějaká třeba i latentní agrese u toho člověka nebo u toho dítěte, takže vlastně prostřednictvím tohohle sportu se dokáže vyřešit?
1: Určitě, 100%. Jo, už jenom vlastně tím, jak jsou vedený ty tréninky, krásně to popsal právě Franta Sehoř, což je ten, řekněme, ředitel liberecký charity, tak vlastně to dítě je rádo, že se o ně někdo zajímá. To znamená, i když je pokáraný v tom tréninku a řekneme mu OK, tak teď něco porušil, dej si 20 kliků. Ano, brblá, ale ve výsledku je rád, že se o něj někdo zajímá a že vlastně je součástí toho kolektivu. To znamená velmi rychle, 2-3 týdny a to chování se rapidně změní, k lepšímu samozřejmě. Jo? Samozřejmě jsou to kluci, ježišmarja, taky jsme byli kluci, takže zas nechcem z těch kluků dělat úplně jako slečinky, ale nějaký prostě, nějaký pravidla musí být samozřejmě, jak v životě, tak i v tom sportu. A pomalinku je takhle formujem do nějakých, řekněme, ideálu, kde bychom je rádi viděli. Ne?
0: No a ještě úplně na závěr tohohle bloku se zeptám na otázku, kterou by mě posluchači neodpustili, kdybych se nezeptal. Taková se nabízí. Byla situace v tvém životě, kdy jsi musel některou z technik, které jsi osvojil, použít jako v nějaký nepříjemný situaci?
1: Ano, ano, byla několikrát samozřejmě. A to nejsem jako agresivní typ, jak už jsem zmiňoval, ale párkrát jsem musel využít. Brazilského jiu-jitsu i samozřejmě nějakého thai-boxu a tak musel.
0: A dopadlo to dobře pro tebe?
1: Naštěstí ano.
0: Tak fajn. No a na to, jestli takovýhle sport vlastně může změnit i osobnost člověka, se zeptám za malou chvíli.

0: V našem rozhovoru se blížíme pomalu ke konci, k závěru. A já bych se tě chtěl teda, Jardo, zeptat, jestli dneska, když se tak jako ohledneš zpátky, máš pocit, že tě ten sport nějak zásadně změnil, tebe jako člověka?
1: No, jednoznačně. Jednoznačně ano. A jednoznačně k lepšímu. Jo? Nebo teď to vnímám asi úplně nejvíc. Už přece jenom mi bude 43. Takže já vlastně děkuju tomu sportu prakticky za všechno, protože mám skvělou rodinu, stalo se to vlastně i mojí prací, tak nejdřív koníček, pak práce. A hlavně jsme obklopený lidmi, se kterýma prostě chci být a se kterýma mě to baví. A to je vlastně jenom díky tomu sportu.
0: A víš dneska něco víc třeba o prohrávání než ve 20 letech?
1: No, ježišmarja, daleko. Ale jako vtipný je to, že vlastně já i ty prohry si teď umím užívat daleko líp, jo. Protože každý, kdo se jde prát a chce se zlepšovat, tak musí prostě prohrávat. Bez toho to nejde. Takže já, jestli chci se zlepšit v něčem, tak musím prohrát, abych právě byl lepší. A to ten sport právě skvěle učí, no.
0: Meditační záležitost.
1: Ano, ano.
0: Schopnost prostě přijmout tu
1: problém. Ne, opravdu, to je lepší, když kde nějaká terapie.
0: No. A existuje vlastně něco, určitě ano, ale tak se nám přiznej, něco, čeho ty, Jarda, se bojíš?
1: Ale ještě donedávna jsem se bál lítání hrozně.
0: Jo?
1: A to jako lítáme poměrně často, ale shodou okolností jsme letěli vlastně v prosinci, teď vlastně roku 25, jsme letěli do Rio de Janeiro, do Brazílie, do kolébky brazilského jiu-jitsu, tak jsme si tam udělali výlet na 3 týdny a jeli jsme tam samozřejmě za sportem a to mě tak vycvičilo, ten let a celá ta cesta, že teď už se nebojím, takže, takže to brazilský jiu-jitsu mě takhle jako i odnaučilo se lítat. Se bát lítání.
0: Já jsem tu měl hosta jednoho pilota, mého kamaráda, Honzu Čermáka, no a aha, s tím jsem jednou absolvoval let kolem Ještědu a to se řídí malý letadlo takovým joystickem maličkým, který mě předal a chtěl, abych to obletěl jako nějak, abych se na tom podílel, na tom obletu, ale samozřejmě, když se to začalo naklánět, tak jsem propadl úplným šílenství a prosil jsem ho, jestli by to šlo bez toho náklonu a on říkal, pokud se nenakloníme, tak neobletíme ten Ještěd. A já ho prosil, ať to nechá. No takže tím moc rozumím a chápu to. Je to zřejmě dané tím, že člověk, když to nemá pod kontrolou...
1: Přesně tak. Takhle to je. No.
0: Takhle to je.
1: Já, no, když to nemůžu ovlivnit, tak jsem z toho nesvůj. No.
0: To je ono, to je ten strach z toho lítání. A když teda říkáš, že učíš lidi bojovat, co bys třeba chtěl, aby si z tvýho gymu odnesli, i když by třeba nikdy v životě žádný zápas nevyhráli?
1: Hele, mně stačí, když si z toho odnesou dobrý pocit sami ze sebe a odnesou si spoustu jakoby přátel, který si prostě tím sportem jakoby tam udělají. A to, že prostě se budou cítit dobře a budou spokojeni, řekněme, jak fyzicky, tak psychicky, protože opravdu ten sport tu psychiku rovná neskutečným způsobem.
0: Tak a já myslím, že to bylo moc pěkný, podnětný povídání, že spoustu posluchačů jsme třeba přesvědčili, aby si to přišlo zkusit. Já ti moc děkuju za to, že jsi našel čas, že jsi přišel a přeju ti v tvém projektu, který chystáš, mnoho úspěchů, protože to opravdu má smysl. Děkuju ti.
1: Já taky moc děkuju. Díky.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V areálu Liberecké teplárny jsou nově ordinace lékařů. Liberec bude hostit 29. ročník Sportfilm Festivalu, představí premiéry i významné osobnosti. Policie zadržela 5 lidí kvůli krácení DPH. A ve čtvrtek bude polojasno až jasno s teplotami mezi 24 až 27 stupni. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezký večer. V areálu Liberecké teplárny vzniklo nové zdravotnické centrum v bývalé administrativní budově 10 ordinací pro lékaře. Aktuálně už tam ordinuje pediatr a praktický lékař. V blízké době by se měli přidat další lékaři. Připravené celkem 5 ordinací pro zubaře a 4 ordinace pro další obory. V budově je k dispozici taky sauna, říká předseda představenstva teplárny Liberec Jan Sedláček.
3: Rozhodli jsme se, protože uděláme multifunkční centrum, který bude mít jednak saunu, kterou jsme historicky měli, ale uděláme ji moderní novou v rámci našeho areálu, protože stará sauna se prodala. A uděláme tady prostory pro lékaře a pro fyzioterapii.
2: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, 3 výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
4: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. A pak bych doporučila Hazel 85, no a pak z těch českých neporazitelní oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty.
2: Prodej jednotlivých vstupenek i festivalových pasů začal dnes. Děti a studenti mají vstup zdarma. Vedení Liberce začne v září hledat firmu, která na půdě budovy radnice postaví holubník. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Holubník má být pro zhruba 150 ptáků. Podle monitoringu města je nejvíc holubů právě v centru a v okolí radnice. Náklady na výstavbu holubníku odhaduje magistrát na 380 tisíc korun. Kriminalisté v Česku zadrželi 5 lidí kvůli rozsáhlému krácení daně z přidané hodnoty, informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Organizovaná skupina, která je stíhaná v Německu, měla nejméně od roku 2019 vytvářet přeshraniční dodavatelské řetězce, přes které DPH opakovaně krátila v několika členských státech Evropské unie. Zadržení obchodovali hlavně s bezdrátovými sluchátky Apple AirPods. Vyčíslená škoda na zkrácené daně přes 20 milionů eur. Vyšetřování vede Úřad evropského veřejného žalobce v Mnichově.
0: Počasí.
2: A zítra čekejme převážně polojasno a skoro jasno. Přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména pak později večer, kdy ji začne od jihozápadu výrazně přibývat. Teploty přes den vystoupí na 24 až 27, na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na silnici 2. třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes se zastavíme opět u dotazu jedné z posluchaček, která se ptá velmi záludně, hodně zajímavé. Myslím, že to, milí posluchači, zaujme mnoho z vás. Jestli se skloňují zkratky, třeba pha, pce, jestli tady máme napsat v pse, v pcích a tak.
2: Tyhle zkratky, včetně té zkratky od slova firma fa, které fungují zpravidla v administrativním stylu nebo tam, kde jde o jakési technické funkční zkracování textu, se dostávají do takzvané kategorie iniciálových zkratkových slov. Jde totiž o to, abychom to vysvětlili obecně, že máme takzvané iniciálové zkratky, například ČKD, a pak máme takzvaná zkratková slova, která už mají slabiky, obsahují nějakou samohlásku, tudíž my je už chápeme jako slovo a každé slovo v češtině máme tendenci ohýbat, skloňovat
1: Čedok
2: a tak dále.
1: Třeba mě napadá, ano, cestovní ano. Kancelář, já nevím, z čeho to vzniklo už, česká dopravní kancelář, tak. Takže to můžeme říct v Čedoku s Čedokem a můžeme tedy říkat nebo psát v pcích, v pze, protože paní posluchačka píše, že se dočetla, že když je zkrátka firma jako fa, takže se může skloňovat fi, fie, že to je spisovné.
2: Ano, ano, skutečně jako slovo nám to připadá zvláštní, ale má tu slabiku, má samohlásku, tak proč ho neskloňovat? Ale samozřejmě musíme brát v úvahu charakter toho textu, kde tu zkratku píšeme.
1: Takže to není tak úplně v pořádku.
2: Když budeme psát nějaký text s vyššími funkcemi, například estetickými, jistě by to působilo spíš jako nezáměrná komika, ale když píšeme úřední tiskopis a podobně vyplňujeme, tak tam to svoje opodstatnění má.
1: A to samé, co u té firmy, tedy fi, s tvrdým i, můžeme říct tedy o pcích a Praze jako bze, špatně se to vyslovuje.
2: Ano, ano, všechny ty příklady, které

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem ji poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl z odpovědnosti leží také na rodičích žáků.
5: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí, a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
0: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, 3 výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. Pak bych doporučila Hazel 85, a pak z těch českých neporazitelní oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servet Ženeva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky. Počasí. Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohl by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám. Všichni ty AA, tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý.

0: že u mě alkohol ne.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slívka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak já musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mámina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal. A on říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už z toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže, tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost, aby ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit a je to... Není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Hmm. Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni... Všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku, spolu emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte. A moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupali více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
5: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Dnes v noci se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettenem.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je repríza pořadu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
7: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
6: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
7: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
6: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: K nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, oťukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako aby měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A to ví manžel. Dobrý den.
5: Luhačovice, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manželé Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53 a půl.
3: To tak hrdě říkáte a nahlas.
5: Ne, však já na to mám zásluhu, ne?
3: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
0: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
1: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby něho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
3: Vy jste si na něj myslela jako?
4: Ano, ano, myslela, no.
3: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
5: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, uherského Radiště, a já jsem ze sousední vesnice ze Šarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, a Šarovy měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny. No. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry, ČZ-175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
3: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva, na vás jako na chlapa s motorkou, lepili se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
4: Ano, já ano, mně se to hrozně líbilo.
3: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53 letech.
5: Rozvídám se věci, no.
4: Řeknu vám ještě jeden příběh, my jako jsme měli doma, jak všeli co svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala, tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, on nám to přijde spravit, jako... Tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
3: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
4: Ano, ano.
5: U přípojky.
4: U přípojky.
5: U přípojky.
3: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
4: Jo, myslela to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
3: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové, nelze vystopovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande nebo něco takového, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak.
4: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
3: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
5: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování, no.
3: To chci slyšet.
4: Ano,
3: no. Takže u hvězdiček.
4: Tak to bylo, no.
3: Tam jste byli sami.
4: Ano, sami.
5: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
3: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
5: To no, jenom tak musíte zkoušet, no, která povolí, no. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
3: A byla pusa na tom prvním?
5: Jasné. Byla. Jasné.
4: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukni a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
3: Dobrá, ten večer končil pusou, asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
4: Určitě.
3: Doprovázené.
4: Ne, já jsem měla na té slovácké svatbě, já jsem měla svého mládence a on měl svoju družičku taky.
3: Ale ejhle.
4: No, tak to bylo. Tak to bylo. No. A pak jsme, jako, mně se líbila ta jeho motorka, on vždycky přijel na motorce, tak jsme si někde vyjeli.
3: Tak kdy jste se... rozešli s těmi původními partnery, nebo jste taky jako myšlenku na to, že by z toho něco mohlo být, opustili a dali se dohromady vy dva skutečně?
4: No, já jsem, aby vám pravdu řekla, já jsem třeba měla ty, ne, jako že by jsme spolu chodili, za mnou chodili, já jsem jich nikdy jako nechtěla, protože jsem chtěla jenom ho.
3: Jarmilko, jak dlouho jste po něm snila?
4: No já nevím, no, tak aspoň 2 roky.
3: Tolik, to se dá vydržet.
4: No dá, no, protože za mnou přišel ten druhý, ale já jsem ho nechtěla, protože jsem chtěla tady toho miláčka mojeho.
3: Čím vám tak imponoval?
4: Nevím, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě, pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval, takže já jsem byla spokojená.
5: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko a záhumenky.
3: Byl vůbec čas na randění?
4: Já jsem si ho vždycky udělala. Musela jsem třeba podělat doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle jsem to udělala a už se mazala. Aby jsi přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
3: Měli jste nějaké to svoje místo?
4: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám...

0: to je normální.
1: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší.
2: On
1: mě chtěl jako hlubit, říkám, ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme i někde jinde, já jsem se normálně styděla.
3: Tak počkat, přijít mi doma, tam dovádí a na veřejnosti no, ani ruku stisknout ne.
1: Ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někdy dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
4: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
1: No prvním.
0: Já jsem na ně čekal, jak to dopadne, ne?
4: Vy jste ji poslal doktorovi?
1: Ano.
0: No ne, no tak to bylo nutné, no.
1: No. A tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě, když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl já někde na montáži v Polsku, to jsem on říkal, tak co, musíš počkat, až otec přijede a já říkám, že on přijede za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit, no.
0: Bude chodit.
1: Nakonec sama přijel spíš a ta svatba se konala
0: 10. června
1: 72.
5: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezničkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé 3 roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.

0: Kde jste měli obřad?
1: V Březolupech na Národním výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, aj tak. A teďka ne. Ale tedy jsme to měli například na úřadě a pak v kostele.
0: Jak jste jeli na úřad?
2: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
1: Ano.
2: No, ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak. Od kostela, od obecního úřadu. A to se chodilo průvodem.
0: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se, nebo jak?
2: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál, všecko na pláne, ty svátky se opakovaly.
0: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli ve dvojstupu, trojstupu, nebo ano, co, jak se chodilo?
1: Nevěsta šla, ze ženichem šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali a i družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku. Tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tam jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
0: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
1: Ano.
2: No a taková příhoda byla, my čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus, to měl Křížka jet, a on furt nejel, tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel, tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela, do Zlína. No. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, to trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně a pak zase celý autobus jel dom do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60, 50 lidí.
0: Jak, co jste měli k jídlu?
1: Ježíš, my jsme měli pečené maso, zelí, knedlík, pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku, slepičí, to vždycky sousedky přinesly. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí. By se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našulat. To byla krabice veliká od kuřat. No, tak jako, jedna. No.
0: Koláčky byly?
1: Koláčky se pekly u pekaře.
2: Ve Březnici.
1: Ve Březnici, no. To bylo veliké.
0: Co váš první tanec na svatbě?
1: Polka asi byla, ne?
2: To já nevím.
1: Asi jo, první byla polka.
2: Jo?
1: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava a ta byla možná do rána.
0: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu?
1: Ano, ano. To se vždycky dávali.
2: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
1: No, ale my jsme to dělali.
2: No však dělali. To jsme museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
1: Ano.
2: A že mě dali dcerku.
1: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
2: No.
1: No, to ještě tedy to tak bylo, a teď už já si nepamatuju, že by to na některé svatbě tak bylo.
2: No, ale my jsme se brali dvakrát.
1: No.
2: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě, v Bazilice. My jsme tam přišli na mši a zrovna tam bylo obnovování manželského svazku. No. To jsme nevěděli vůbec.
1: No, no. tam faráři tam
2: bylo. A tak jsme si všetci vstupli do lajny a všecky nás pan farář požehnal.
1: Ano. Bylo to krásné, bylo to jako, to jsem ještě nikdy neviděla. Je to tam nádherné.
2: Patriku, no. Tam když nakonec té mše zahraje na ty velké varhany, ten varhaník takovou tu hudbu, tak to se třepe celý kostel i vansle.
1: No a mě aj slze teču. No, to je nádherné, no něco. Jenom. My když jsme se vzali, tak já jsem si vždycky říkala, nikdy by jsem se jako s ním nerozvedla. Nikdy, a i teďka, někdy, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy bych se to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být del jak já, protože ty, kdyby se ti něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsem už na něho tolik roku zvyklá. Nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych se to asi nedokázala. Tak asi, no.
2: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti hádat. A to je pro ženskou trest, jako.

0: Jak řekl francouzský malíř Edgar Degas, jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.
1: No počkej, 10. června byla svatba, za týden jsem maturoval, takže po svatbě jsem byl odloučený od lože, protože jsem musel něco vědět, že? No a aby toho nebylo málo, tak potom v říjnu, 1. října jsem šel na vojnu, ve 23 letech.
2: Dítě se nám mělo narodit v listopadu a tatínek byl, sloužil vlasti. Já jsem bydlela u rodičů, tak rodiči mě pomáhali, takže jsem to jaksi tak... Pak nám pomohli spravit jako na jedině půlku. Oni měli půlku baráku a my jsme bývali v druhé půlce. A dostávala jsem pár korun.
1: 720 korun.
2: 500 korun od svitu jsem dostávala, potom jsem dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se starají se o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mě řekla, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny, říkám, ještě máme čas Cinka na druhé.
1: Měla 2 roky.
2: 2 roky, ježiš, prázdka, my jsme měli druhé.
3: Tak důležité je, že jste se měli rádi a to ostatní už prostě přijde nějak s tím. Jaké to bylo, když jste se stali mámou, tátou? Co se ve vás tak u toho prvního dítě odehrálo v srdci, v duši?
2: Tak jako bych řekl, člověk na to nebyl jako nepřipravený, ale nebyl na to zvyklý, jako já jsem to brala normálně, že to asi tak musí být. Dcerku jsem měla ráda, tak jsem si ji opatrovala. Když přišel manžel z vojny, tak dcerečka se ho bála, bečela, no babička ji musela vzírajíc s ní upřít, protože se ho v tom zeleném munduru asi bála. No, ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hroza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby taky neřekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí a obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rády, obě dvě.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antonínovi Řezníčkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají si. To je láska.
1: A tak jsme jim chtěli říct, že je obdivujeme. A rozhodli jsme se jim po Patrikovi poslat malé dárky.
3: Ježiš, ty jsou krásné.
4: Dva zlaté hrnečky a jedno digitální rádio.
5: Jej, dá pambu zaplať, no.
3: Čím jsme si to zasloužili?
4: Těmi 53 lety, tím, že vy jste pokukovala po Tondovi, když přijížděl na motorce, no. Tím, že se staráte o Emičku, tím, že jste a chováte k sobě lásku.
3: No to jako chováme.
5: Hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte. Ano, doteďka ano, rádi ano. To poslouchám.
3: Ano, ano.
4: Když nasloucháme vám, jako jste vy, no. Tak to jde snadno takové pořady.
5: Tak je to super. No.
3: Ano, my jsme rádi, že jsme vás viděli. Já vás slyším jenom v rádii. Jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale podle hlasu by to měl být mladý. No, opravdu je mladý.
5: My máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio vlastní, hořčica,
3: vlastní výroba.
5: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
3: To je od našich slepiček.
4: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
3: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou sama, že jich jako uvidím naživo. Taky aspoň pozdravujte, že jich mám jako já, že jich mám ráda jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali, nikdy, ale jako když vidím v televizi, pan Kostka, když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty roky.
5: Mači.
4: Vyřídíme pozdravy moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
5: Ano, rádo se stalo.
2: Je krásné slyšet jejich radost, ale také vyprávění o jejich lásce.
1: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za svým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
3: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včelsku jako z těch dětí. Někdy mě jako
6: pijou krev,
3: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
4: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
3: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mi to nespadlo, protože jsou taková... Na svoji děcka jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
4: Neužívá si to víc člověk?
3: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteřou, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tonda tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich hlídávala jsem jich. Takže já jsem si jich užila, víš, za tady to, tyto vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za vama jezdit.
5: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
3: No. Emičku máme jako pořád tady.
5: Takže tu vychováváme od 3,5 roku.
3: No.
4: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
3: Protože maminka nebyla hodná. Protože jí byly milejší drogy a druzí, jak vlastní dcera. A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě teďka...
5: Prostě Mička zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu, z roční přestávky.
3: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala, nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem a v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajincama
5: v Luhačovicích.
3: A každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byli za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
5: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. To je těžké.
4: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo, proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
3: No, také jsem si kolikrát říkal, já vždycky říkám, ten Bambíček nás už víc nemohl potrestat.
5: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžeme naříkat.
3: A tak ona se potom dala jako ta vnučka na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
5: No co nebude dál? No. Tak Hemička je s náma, ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí do kroužku, do kytary, chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky. Čili folklor zase.
4: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Emičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, jak, co, zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se?
3: Ano.
5: Ona je ale pravnučka, čili, čili maminka je, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamotaný všecko.
3: Já vždycky si říkám, kež by jsem se dožila, já to říkám i jí, kež by jsem se dožila, protože my ju máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kež by jsem se tohoto všeckého dožila a byla a věděla jsem, co s ní jako bude. Čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako, někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
4: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
3: Dělá, protože mě to jako, mě je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela. Říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít, mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všechno ošizená.
5: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
3: Já jsem říkal, máš 33 roku, tak už bys měla mít rozum, máš krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít na zpátek, protože to nešlo.
4: Proč vy a ne vaše dcera?
5: No, dcera je sama.
3: Ona je rozvedená, ta starší.
5: Sama a musí se živit. Musí živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem pět dětí.
3: Pět dětí, no.
5: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika, 7 rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
4: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
3: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili, že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
5: Byli jsme realisti.
3: Ano, nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny, jak neposlouchá, jenom vždycky ze srandy, že ti to říkám.
6: Jo.
3: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila nazpátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás, ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový. On jí všecko dovolí.
5: Skoro.
3: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mi nelíbí u něj. To třeba jako zvýhnu hlas.
4: Tak určitě byl i takový na vás.
3: No.
5: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnalo? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži říkám doteďka.
4: Nebo Miláčku, ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Po první navíl, jako do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Ne. Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla si pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořalku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze zpíváš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarja, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde 2 dny oholit, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dalo pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3, 4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili, nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka, no. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, no, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotkyně, myslím, taky koupil jednou. On má rád, tady toto. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečenou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád. Nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My tak spolu leželi, ruky jsme si drželi, Říkám, ježi, já zítra máme tady to tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tom Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Ale drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi.
5: Optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden
5: pomáhali
4: druhého.
5: Pomáhali si.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme tu třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty. A to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jak mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No tam to dobře dopadlo, robotická operace, každého můžu doporučit, ať se toho nebojí a jde zavčas. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už, by jsme tady neseděli.
3: Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit. No, když nevěříte, tak špatně dopadnete. No. Takže to.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazilo.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si, měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. Lesi to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali, no.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty, já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru, také jsem mohla být na vozíčku.
5: Slepé a všecko a vrátné to neudělá, tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty, já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, jestli bude sex nebo nebude, mně to jedno, hlavně když mě chlapa dají na zpátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy ji pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady, i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady to je toto. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl taky něžný, ne, že mi to, to ne. On to má tak rád, tak jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit, takový je, že na mě jako netlačí, když ne, tak ne, když ano, tak ano, takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu, A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého. I tohle je třeba v tom stisku té ruky.
4: Ano, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já udržela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec. Tady teď to nevím, jak jako to dá, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To já ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád. Moc.
3: Bylo by to bez ní těžký.
5: Já se to nedovedu představit.
3: Milujete ji?
5: Jasně.

0: Jarmila a Antonín Řezníčkovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
4: Celý komplex se stává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky. Veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu. Sport.
2: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková Flamíková a dvojsky v Podrazil Neděla postoupili na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
5: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 v Brně směr Ostrava je ještě hustý provoz mezi kilometry 195 a 196 kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 48 u Českého Těšína brzdí provoz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky, dodávám, výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete předně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímo takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl, promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jako ptáče světem sem a tam, čemu ten bloudí...
2: Josef Fritsch, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Zasudek, to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo

0: bo zase on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali, jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, kde pak desky? To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. Jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
3: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
2: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, že takhle. A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
4: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale, prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
5: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
2: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek, to je hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali, jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, o tamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělají. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obědlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mě nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštu, za Grejcár nebyla. Teď je to tak, kdo to byl?
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl, s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzliček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Počenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat. Ne, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice je nějakou výborní. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Se ozvalo, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
5: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle Praha, je scenárista František Vlček.
5: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník, to bylo správně, on taky řekl, ano, správně, a co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě
7: Pušťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u nás otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte. Jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Máne s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel vydra, tak se většinou balíska, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestr.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
10: Tam mě představili a uvedli mě do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pangráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, perují jim právníku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolu dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku, jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč. A co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady. A protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbóny podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, Položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře a zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pít do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět. No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás zcela určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá ale. Nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy? Jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také webka, můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju. rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Takže pro začátek já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolali Jarda, tentokrát je skladná. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se, no, když se díváte.
1: No, já vidím ty malí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený. No. A já teda můžu říct, že já proto nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to v jídle, jo. Já nevěřím na nějaký sportování, prášky, injekce. Protože zase v koncentračních táborech za druhý světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což už jsem skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No. No, ale pak jsem chytil stafylokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No a začal moje turné po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív jsem mě, protože to je velice svýský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo, no a mně se to usídlilo v krční páteři, no. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě operovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 funkcionový titanový obratle. No, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo, tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to rozejmují odkud, jo. Tak mládeži, je tady oběd a mě v tu chvíli opustila chuť i hlad. A když jsem to nadzvednul, tu pokličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak jí to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako představ. Já říkám, ta umělina, co dostávám na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já nevím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Já bych radši, kdyby byl nějaký ten balený sýr. No ale věříte mi, že jsem od té doby dostával normální máslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno jaký, prostě ten mazací. Takže
0: Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici, nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: No, tak se udrží šílá linie, tak.
0: No tak něco na to může být, ale na druhou stranu.
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako z Badalda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat, je to úplně jiná situace, že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem, to je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování, těžko je člověk, který mě, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak ale, o tom to není taky, no.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte. A,
1: takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, Já v noci nemůžu prohlídat ani sousto, já nevím.
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a každý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožaráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16,5 minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém, právě záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, paraziti, podle z toho jsou chutě neovladatelné a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské, krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk s prominutím může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko, Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jí střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže je střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí,
0: no.
1: Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde leda co s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace, ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jedno z lidí, který ty výjimečné situace má za režim pořádku. Jako fakt je to špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň? A když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
1: Mně to jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: jasně,
1: neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se holizovali až za ušima, jo.
0: Aha.
1: Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak jsem ju nemohla dochutit.
0: Jo.
1: Prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly 2 děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže
0: Tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba,

0: když jsem třeba z toho mažáku vůbec jako neměla chuť.
1: Už to není to ono, to je pravda. Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování, se mějte se hezky, naslyšenou a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi těžko projdu.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak má mi zvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

startu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Jaromír Nohavica, mám je zvu Nartu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teďka k tématu.
0: No.
1: Takže, co se týče mě, mám rád dobrý jídlo. Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
0: Jo.
1: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak třeba je kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku, takže jsem zhodil nějaké 6 kilo, jo.
0: Takže jste vynechal a sladké limonády. Dalo by se říct, jo.
1: Já se vyhýbám matonkom.
0: Já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy jestli dobře chápu.
1: Jo, že to pitel cukru v podstatě.
0: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
1: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, a teď je dopnu.
0: No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
1: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
0: No jako tak jasná věc.
1: Třeba sedí jednému, nesedí druhému.
0: Ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
1: Tak ono, je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, tak mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurky, no a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
0: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
1: A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladky a pak si chci dát slany, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mě nemuselo být dobře, takže už to jako že opatrnější.
0: Ano. A přemýšlíte třeba, Roberte, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
1: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože nezdravě je to na konci napsané i z Bibli, ale to už by bylo zase jiný téma. No a jako maso si dám, ale všechno s rozumem. Já musím vždycky
0: mírně
1: uvažovat, kolik a jak a tak dál.
0: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co si dáte, když je hlad. I. Nejenom když je chuť, jo?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Jinak jsem ještě teda závěrem chtěl pozdravovat paní Ludmilu.
0: Dobře.
1: Potom paní Vlastičku z Krnova, Olino. Zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátorové linky.
0: Děkujeme.
1: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může i AI. Jo. A vždycky šílim, když se nemůžu dovolat, tam je vždycky, to je prostě i AI. Ten, komu volá, ten odpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovno zavát všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večera požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
0: Jo.
1: A za to vy nemůžete.
0: Za to opravdu já nemohu. Ano, přesně tak. Děkuji za uznání.
1: Mějte hezky.
0: Taky, Roberte.
1: Všechny pozdravujte.
0: Hezký večer vám přeju a děkuji za návštěvu. Ano? Mějte se pěkně.
1: Mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
0: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písnička s Luisem od Zuzany Michnové, no a krátce po 11:30 pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko, poblíž Hodonína. Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo, a jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou. Tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já, tam to řeknu tak, já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší výšku třeba postavu dost nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat a já jsem shodil si na pěkných 84 kilo
0: Pánečko.
1: Za těch 7-8-9 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Mm-hmm. Slovácký trojboj.
0: Co to je?
1: Decentně, slivovica, pivo, víno.
0: Jo, tak. Tomu říkáte střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
1: Nejíst a dělat.
0: Jo.
1: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
0: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
1: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Mm-hmm. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekůřil a vypil jsem pivo.
0: Ano.
1: A teď už 2 roky kůřím a piju pivo.
0: Zase jste se vrátil ke kouření.
1: Jedno, dvě denně piva, denně, jo, ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
0: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
1: jako
0: jo, trochu.
1: Jakože jsou syn boží. Hmm. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střízmostí, odbourat ten alkohol, ne úplně.
0: Že se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
1: Krásně. Hmm. A všichni říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdem, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
0: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
1: Normálně po každém jídle si dám desert.
0: Ano.
1: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. Uh-huh. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
0: No tak vy jste opravdu střídmý jedlí, to zas musím říct, že jo.
1: To stačí, ano, fakt.
0: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak je chvilku předspaný a je to k ničemu.
1: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou
0: kachnu, ano.
1: Ale sním jenom kousek.
0: Jo.
1: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
0: Kousek vyndáte.
1: Můžu to jezda i v noci. Normálně já se zbudím v noci a dám si hoštičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jim do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické 3/4 litrovej.
0: Jasně.
1: A chleba.
0: Ano.
1: A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 72 letech. Tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kůřit. No a tak já už ho doháňám, já už mám 70. A jsem syn boží.
0: No dobře.
1: Chcel svěřit.
0: Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte. Jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
1: Dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
0: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
1: To je jednoduché.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
0: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal, já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic je na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vám zdravím, Jituško, moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, to první bylo špatně a tak nějak jen třiny. Jako dneska jsem měla bramory s tvarohem a kompot, no. Já se na něm pochutnám, jo. Abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty. A ne, uvažím to toho moc, že to pro osobu.
0: Prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra, tak to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napravo jsem se vodila, to jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo spláchlo vodou.
1: Už to nedělám. Ale no, bylo mi těžko, no.
0: Je pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi.
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, tak, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, kdo mu chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý jak...
0: Jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Přesně. Takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No je, určitě, no. To více, tak říkám, jako abych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže... To taky třeba mě, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: Ale říkám, radši dám přednost a tý koprovce příbuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Klidně bez masa. Vajíčko brambory nebo bramboru jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nacpat. A Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Schellinger a jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer. Děkuji. Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuji za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jíst střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Mm-hmm. To bylo tím, že jsme byli pracovně do zaneprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Mm-hmm. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: Začala jsem nabývat tímhletím stylem života, mm-hmm. ale měla jsem maminku, která dobře vařila, mm-hmm. a přestože jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo kvepřu knedlu zelo, mm-hmm. ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Mm-hmm. A chtěla bych říct, ti, co si stěžujou na stravu v nemocnici, mm-hmm. tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejed, nosil si v obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou
0: dobře.
1: Tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, a nebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. a protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí.
0: Takže
1: to je další vyřešení problému, a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: No, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. pocit, že lidé neumí jak si střídně žít, třeba že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. a při nějakých sezeních
0: no.
1: a u sousedu a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: myslím si, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka, tohleto, no.
1: Ale já třeba spoustu, já to beru jako spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Nebo, no, tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: A když jsem věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru. Teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazňovala ledničku. A že sousedku, který bych to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdniny. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě odejítý v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: Ano.
0: Popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Marcel Zmožek. Láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců. Ve všední den nám přinesou oběd v pátek 2. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí, no a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit, ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si ji užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách, spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní Ejtoško, zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šla typom z práce a vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, když se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje to tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já si teda dám oběd, nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu, prostě já bez zeleniny bych si.
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří cegednický guláš,
0: jo.
1: Anebo fazolový guláš s uzeným masem, tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne, zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, prostě neudělám to. Ale jako já, když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Více, no. Tak já si udělám třeba volské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, Prostě čerstvá zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no, a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nacpete?
1: Určitě, protože já si udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás s tou výškou, no.
1: No, ale po rodině... řeknu tragédii, trošku jsem zhodila na 45, tak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ale když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce se getin, který vařil mému šef kuchaři. A ten málem snědl i tu sklínku. Říkal, že lepší věc nejedl, no.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se goš, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil si jednický guláš pro Poláky. A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem ta líši vylíšu. Takový líšte, mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel. A jeho kuchař takovou svíčkou.
0: Takovou dobrotu mluví. No vidíte to, tak to je poklona jako hrom.
1: To byla velká podstava, protože jsem svíčkou vařila já. Opravdu ten talíř se mnou vylízal a já se šla do kolen. Už jsem zažila jako na restauraci hodně věcí, ale že by host, který má hotel, vylízal talíř, to ještě ne.
0: A co ti vaši hosté v restauraci? Cpou se nebo jedí střídmě a zdravě? Jak to vnímáte?
1: Cpou se hlavně Poláci. Přijede 12 Poláků. Protože já je miluji, Poláky, jako jo, já jedním hodně do Polska na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluji Polsko.
0: Jo.
1: A oni přijedou 12 Poláků, každý se vydá něco jiného.
0: No jo.
1: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
0: Jo, posílej si to.
1: Oni hlavně Poláci milujou knedlíky, naše české guláš.
0: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
1: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlíky. Já jsem zkoušela, že bydlím od hranic.
0: Ano.
1: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jdu do Polska se známým, tak nadělám doma knedlíky masu.
0: A vezete to, jasně.
1: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar, tak Poláci mají žurek.
0: Ano, ano.
1: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
0: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
1: To máte jako Slováky.

0: U nás v jeseníku, kde pracují, a v Javorníku prší.
1: Jej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tuško, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím, zdravím.

0: i vás.
1: Děkuju, děkuju.
0: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
1: Mm-hmm.
0: Já si totiž poslouchám svoje tělo.
1: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
0: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93.
1: Jo, klobouk dolů.
0: Tak vypadám celkem dobře.
1: No vidíte, to velká poklona.
0: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9:30.
1: Uh-huh.
0: Výjíždím do terénu.
1: Ano, na vzduch.
0: Ani nikdy nesnídám už roky.
1: Nesnídáte?
0: Ne.
1: Co je zvláštní?
0: Nesnídám a výjíždím do terénu a vracím se. Dělám si další tury, někdy nákupy, nebo tak.
1: Ano.
0: Pořád venku.
1: Jasně.
0: A mě to tak to tělo chce. Já nevydržím doma.
1: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
0: Ne, nikdy. Já nepociťuju hlad totiž. Nebo chuť. Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařené takové velké hrnec polívky.
1: Mm-hmm.
0: A tu jednu teď jsem dojedla dýňovou polívku.
1: No, vidíte to.
0: A dneska jsem uvařila čerstvou vývarovou.
1: Ano.
0: A ta mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem mu dovařila, jsem si dala
1: další talíř, jo? Tak to je dobře.
0: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
1: Jasně.
0: Takže já obědvám 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd 6 hodin.
1: jo.
0: Takže já ráda vařím. Ráda peču.
1: Uh-huh.
0: A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
1: Rozumím.
0: To hlavní jídlo.
1: Uh-huh.
0: A i tu polívku. Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit.
1: Uh-huh.
0: A třeba příklad, nechodím kupovat chleba.
1: Mm-hmm.
0: Ten si peču doma.
1: Já vám závidím, že to umíte.
0: A ten mé kamaráce taky ho upeču a on taky tak strašně chutná.
1: No je.
0: Si udělám dva bochníky. No a ten mě vydrží dlouho a ne. Já třeba si, když jdu do obchodu koupit třeba, tak ho mám za dva dní presníze.
1: To máte pravdu.
0: A mě to mrzí.
1: Pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně. No.
0: Ne. Takže já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám. Takže.
1: Mm.
0: A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba těch 6 hodin pojím vlastně v oběd.
1: Ano.
0: A pak je s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem, to tak s ním.
1: Ano.
0: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
1: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
0: No, to si vemu, to je můj chleba.
1: Aha.
0: Někdy. S sádlem, já si štvařím sádlo sama.
1: No, pane, jo.
0: Tak s sádlem. A já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty dvě sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc.
1: Mm-hmm.
0: A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, co se dává místo kaka. To si
1: Karop?
0: Tam taky dvěží. Ano, to si tam dávám. A, nebo koupím nějakou takovou čokoládovou pomazánku, to si dám žičku toho tam. Prostě si udělám takový vývar.
1: Takovou dobrotu.
0: Musím to mít smažení. mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. Mm-hmm. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím, protože mm-hmm. to je jako svařovat. Mm-hmm. Takže já to vařím v té vodě a až to mám svařený, tak to si vždycky to taky naplní ty moje sklenice.
1: Takže to je a vaše taková večeře. Pozdní.
0: To je moje taková celodenní strava.
1: Ano.
0: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
1: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
0: Ne, já právě já kolikrát říkám, a mě skandávají, mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďko slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku.
1: Jej.
0: Já jsem dělala tlačenku. Pak se mi říká, co těm dětskám dám domů.
1: Jo.
0: Tak jsem každého podělila.
1: Tlačenkou je to. No, panečku.
0: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
1: Tak, to je dobře.
0: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
1: Tak, přeju.
0: Sama si ho nedám, ale byla jsem mu pro děcka.
1: Jasně, jasně. Takže, tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
0: Já se na tím specializuju, protože ano. Za mladá jsme to dělává.
1: Takže to umíte zkrátka. Dobře, musím poděkovat, takže, Eliško.
0: Takže já se stravuju tušku.
1: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
0: Já taky děkuji a mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou,
1: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný. Starýho psa novým kousku nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady teďkon té poslední paní, jaký ona má ten jídelníček. Já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, to, to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo,
1: no,
0: jak to člověk poslouchá.
1: Každý to má jinak. Mm. Já nevím, já ráno vstanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teďkom nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
0: Takže
1: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubenor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo. A takto. Ale poslouchala jsem ty dva, nebo kteří to byli na začátku. Já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka. Já jsem totiž bývalý zdravotník. To nemá vůbec s jídlem nic společného.
0: Jo.
1: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho, jsem pracovala, tak vím, jaké ty to jídlo bylo.
0: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
1: Pečené maso a já nevím co, to istěžené, ale to jídlo bylo k jídlu vždycky. Mm-hmm. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
0: Tak to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní Ano? Máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
1: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Na tím se chodit, i když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
0: Jasně.
1: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní, tam ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu a tam ta, co říká, že neumí navážit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa a to. Nebo ryby, rychle jsou ryby, jsou rychle udělány k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
0: Tak znáte to, každý to má jinak.
1: No, já bych ho radši rozporcovala a dala si do mražáku a potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídaně je velmi důležitá. Moje babička vždycky říkala, bez snídaně nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak, dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jedl. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
0: Ne,
1: nebo
0: je to ideální,
1: v noci, také mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjde ledničku. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned sníst, bo to prostě jo. Také je pustý.
0: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
1: Já vám taky.
0: Ať vám chutná, děkuji, samozřejmě.
1: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát. Tak
0: budu se těšit, budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix. Tolik v našem vysílání a teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc
1: krát. Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, a, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenalo flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha, protože no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No, ale já budu jenom pokračuju dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, kluč, jsem byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny. Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s ním a nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Já jsem musela,
1: oni byli na Indru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela
0: kousek
1: buchty schovat, protože jinak všechno, a to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva. A nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. Takový otesánky taky být na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedlo.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A tady ta životospráva jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotně jsem měla problémy, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu, jenom kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: S tou dietou, ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem Diorka prospala, ale já jsem přibrala už.
0: Taky dieta v úvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla ne, vám to dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že ano, si můžete
1: tak,
0: zkusit to i to.
1: Maminka. Tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: To je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to
0: jo?
1: To není problém. Odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Indro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuju.
0: A zase příště v Noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středečně čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytu většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, sehraje vele důležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníků po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu sedal na leb důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá, a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první: Zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Ráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jako by v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl zhurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna odpověděla a když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí, a pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zývá. Příběh o prodavačce s nedostačujícím mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda.

uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc. Měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovým a můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu. Což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, si přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám, dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím, náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče, a ještě ten večer zas říká na svatýho Dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No, připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešné překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: Co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý Ridley mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, Neexistuje nějaká taková medicína, takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne?
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi ty Mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznoství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridleyovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek. Iciku.
4: Čanku, právě s medicamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Ridley!
4: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chunk McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
7: Ten kus líný irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát, jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mužku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyu k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže? Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dilington Young. Honosné Dilington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dilington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dilington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čeřily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madame, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla nahony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla madame. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madame a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejdila skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a s 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hopsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely. Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
3: Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
4: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
2: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
4: Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl.
5: Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo.
2: Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny, z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
3: No, není perfektní, Jime? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
4: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
5: Víš co, Delo, řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny.
4: A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.